Děláme mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Yeah, yeah. Yeah.

0: jsme podělali.
1: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, za pár vteřin nás čeká 8. hodina ranní, vy posloucháte Radio Wave a Anna Belio přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Koaliční rada ráno znovu projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD nesouhlasí s navrhovanou výší schodku 389 miliard korun a s hnutím ANO chtějí jednat o úsporách. Definitivně by vláda měla rozpočet schválit v pondělí, pak zamíří do sněmovny. Koaliční lídři mají dnes jednat i o změně financování České televize a Českého rozhlasu. O výši základní úrokové sazby dnes bude rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat bez změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat. Kanada požádá o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil, informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Předskokani zpěváka Eda Sheerana i jeho vlastní kapela odstoupili z jeho turné po Spojených státech. Důvodem je solidarita s raperem Macklemorem, kterého organizátoři z koncertu vyřadili kvůli jeho výrokům na podporu Palestiny. Sheeran se od tohoto rozhodnutí distancoval. Účast na turné zrušili například americký hudebník Phineas nebo dánská kapela Rukas Graham.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli Slovincům 1-3 na sety. V závislosti na výsledku zápasu Řeků se Slovenskem tak Češi postupí do osmifinále buď ze třetího nebo ze čtvrtého místa.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A na Radio Wave právě začíná ráno s Terezou a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: JPEG Mafia, It's Dark and Hell is Hot, tak to samozřejmě je asi v pekle, jo, venku už teda úplně horko není, venku je podzim a není ani tma, protože svítá dávno už po svítání, 8 hodin, 6 minut, hezké ráno.
1: Dobré ráno, vítejte u rána s Terezou a Filipem, no a Terezou a Jakubem, vidíš to, Filip tu není, byť bychom ho tu rádi měli. No a Tereza mi hned takhle z rána udělala velkou radost, protože stejně jako já je očividně nadšená ze seriálu Červený trpaslík, který tedy už by se dal označit jako seriál pro pamětníky, byť teda stále vycházejí.
0: Ano, hraje tam Adina Mandlová, taky Lida Bárová a Oldřich Nový.
1: A přesně tak, všechny tyto celebritky první republiky. Ne, prostě to milujeme, doufejme, že to milujete i vy. Právě do tohohle už podzimního počasí myslím, že ideální varianta, pokud ne, tak tím pádem další varianta je poslouchat Radio Wave s námi dvěma dnes.
0: Jinak Červený trpaslík je na i vysílání i bez dabinku, i s dabingem.
1: No, vidíš to.

0: tak víkend teda zdaleka ještě podle mě, i když no ve čtvrtek možná už to cítíte v kostech.
1: Terezo, my jsme totiž zmatení, protože co si budeme, jsme tady, nebo já jsem tady tento týden po čtvrtý a ty seš tady snad taky už po čtvrtý.
0: Nevím.
1: No prostě vůbec. Člověk už přestává počítat v ten čtvrtek, každopádně, kdo by nevěděl, dneska má tady svátek Naděžda, krásné to jméno, čili všechno nejlepší. A také prosím mě, Terezo, kdyby si chtěla se obohatit, tak dneska je světový den bezpečnosti pacientů a světový den mant.
0: Ježíš, tak já jdu ale k zubařce.
1: No a já jdu sledovat manty.
0: Takže budu pacientka, takže doufám, že to je pro mě dneska bezpečnější, než kdyby to bylo v jiný den. To jsem si zvolila správný datum 17. září. Zároveň jsem pochopila, že jsem dospělý člověk, protože se asi poprvé v životě bojím jít k zubařce z jiného důvodu než dřív.
1: A jaké jsou tedy ty důvody?
0: Tak dřív jsem se bála, že to bude bolet.
1: Jasně.
0: Teď si bojím, že to bude drahý.
1: Přesně tak. Terezo, ty mi mluvíš vše. Včera jsem si dělal takovou svoji OCD rutinu, což je vyúčtování za poslední, nevím, půl rok, řekněme, vždycky za nějaké období, kdy si tak dělám přehledy svých výdajů a byl jsem překvapen, jak se vzrůstajícím věkem se zvyšují výdaje za doktory, ale především právě za toho zubaře.
0: No právě, takže jako ne, že bych se nebála bolesti, jo? Jenom mám pocit, že už existuje bolest větší. Bolest finančního typu.
1: Jak říká klasik, bolest je poučná.

0: Hemlock Springs a teď připomínka toho, že i dneska bude večer, pravděpodobně dneska po 18. hodině budeme si klást takovou spíš asi řečnickou otázku, jestli Aleš dokončí svoje legendární série inzitních maleb Christopherové, bavíme se o Aleši Stuchlem, no a nebude to o malbě, ale spíš o filmech, takže už tušíte, že to budou Čelisti, kde se budeme zároveň zabývat tím, jestli Martin je ve skutečnosti žena jménem Rose, která se vydává za muže od dob 30-leté války.
1: No proběhne také myšlenka, jestli chtěl Honza být v mládí poeta nebo kuchař s přezdívkou Tony. No a možná se trošku zaobírají v tomto díle i prezidentem Havlem. Nakonec to posuďte sami dnes od 18 hodin. Každopádně my s Terezou tady už drahnou chvíli také probíráme filmy a seriály. Skoro si člověče jako ten Aleš s tím Vítem Šmarcem připadám tady dneska s tebou.
0: Resident Evil, kdybyste vyráželi do kin, taky možná dneska dojde na přetřes, takže všechny důležité věci, které můžete vidět a možná chcete, nebo ne, záleží samozřejmě, jak vám řeknou Čelisti.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Nová akvizice, protože je čtvrtek ze středečních novinek. Pokud si říkáte, že to ještě neznáte, tak my taky to slyšíme poprvé. A je to super rapperka Fat Nguyen vydala v květnu single Queen a s výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. let, který se možná rozklíčovali v tomhle tracku, anebo ne.
1: No a právě kromě toho samotného soundu, tak rozhodně za zhlédnutí stojí samotný videoklip, ten vizuálně výrazný klip odkazující na estetiku afrosurrealismu. A proto není divu, že inspiroval k nové verzi Tierra Whack, jejíž hudba vychází z podobných kořenů, řekl bych.
0: Takže Tierra Whack společně s Fat Nguyen se tady nám dostali do playlistu s tímhle trackem, ke kterému si koukněte na videoklip, anebo si jenom prostě počkejte, až se zase příště objeví v našem ranním playlistu, aby vás mohl krásně probudit takhle po 8:30. Teď už Helvana, keď zavrem oči, cestujem tmou.

0: Sanarkas a Feel My Love. Vy za chviličku pocítíte, že běží čas, protože bude 9. hodina, čekají nás další zprávy. Ještě předtím si taky můžeme ale podívat na naše Wave newsky. My jsme tady off-air mluvili o tom, jak kdo z nás čteme a ty jsi jakoby říkal, že kdyby si vydělávali peníze čtením, tak, tak nebudeš úplně nejbohatší.
1: Tak budu naopak přesný opak bohatého člověka. Nicméně já mám doma krásnou tady knihovnici s mnoha knihami, ale působí spíš teda dekorativní dojmem.
0: Knihovnici, to je ta paní, co dělá v knihovně. Máš doma.
1: Je
0: a
1: pravda,
0: vypadá
1: že...
0: dekorativně. Stará
1: tak,
0: se bučky, o sebe.
1: Se říká, knihovna. Knihovnu. Děkuju, děkuju. To víte, už jsem prostě dnešní ráno už je několikáté tento týden. Každopádně, s tím se pojí zajímavá Wave newska, no, nejnovější Wave newska, že Singapur jako první stát na světě začal bojovat proti takzvanému doom scrollingu, tedy neustálému prohlížení sociálních sítí a internetu na mobilu. Svým občanům platí za to, že si denně alespoň na 15 minut čtou knihu. Tak i v takovém případě bych byl teda chudý, ale kvituji, je to úžasný.
0: Tenhle ten bohatý městský stát tento měsíc spustil právě 5letou národní kampaň, takže až 5 let, to je taková, jako někdo má fixaci na hypotéku, někdo prostě 5 let bude účtovat za to, že čte knížky, takže posezení s knihou v takovém jakoby době, v které opravdu vám může mozek uhnít na sociálních sítích. Pokud vás zajímá, jak se třeba takovéhle jako vlastně úkony dají počítat a dokazovat a jestli si to píšete do daňového přiznání, aby pak vám to odečetli, nebo jak to funguje, koukněte na náš web a hlavně samozřejmě s knihou v ruce.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter, hit paráda neobjevených s Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Devátou hodinu raní nám otevírá Flow Dan, no a to znamená jediné druhé dnešní zprávy, které nám přináší Anabelio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před dvěma týdny jí dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. Asi 80% lidí nezaplatí za svůj pobyt na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat jednotlivých zařízení. Počet takových dlužníků navíc v posledních letech roste a zvyšují se tím i náklady na provoz stanic. Vymáhání dluhu je podle provozovatelů často neúspěšné. Například v městské nemocnici v Ostravě už od něj proto ustoupili. V Rakousku se dnes setkají předsedové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavním tématem jednání má být rozšiřování Evropské unie a migrace. Českou republiku bude až do zítřka zastupovat Tomio Okamura z SPD. Schůzky tzv. Slavkovského formátu se dnes zúčastní taky představitelé Itálie. Mezinárodní festival sportovních filmů dnes zavítá do kina v Blansku. Návštěvníci díky takzvaným festivalovým ozvěnám zhlédnou například český dokument Magoři na kole o cestě do Himaláje nebo francouzský film Konec světa, který jim ukáže svět surfingu.
1: Sport.
2: České tenistky odletěly k finálovému turnaji poháru Billie Jean King do čínského Shenzhenu. Sarah Bailek se připojí později, protože je ještě na turnaji v Mexiku. Čtvrtfinále odehrají české tenistky příští úterý.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, v Čechách ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio
3: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Stormzy Toxic Trait společně s Fredem. Pokud se chcete zbavit svých nějakých nešvarů, tak třeba můžete vyrazit ne autem, ale na kole někam po městě. Máme ještě pořád sezonu, v který to není bolestivý.
1: A no, ale taky... bolestivý to je při nedostatkovém množství těch cyklostezek.
0: Tady, je takhle, já myslela, když nemáš kolo, taky samozřejmě. Ale jakoby bude to horší, jo? Třeba v únoru. Možná i proto takhle na podzim probíhá Zažít město jinak.
1: Přesně tak, komunitní sousedská akce, respektive slavnosti, letos už tuším 21. ročník, ta akce probíhá opravdu od roku 2006. No a my tu dnes budeme mít hosta a hostku právě z tohoto projektu, protože letošní ročník už se blíží, byť už některé termíny proběhly, tak to hlavní datum, které nás zajímá, je 19. září, tedy tuto sobotu už.
0: Budeme zažívat jinak město, kterou část městskou si necháme ještě jako překvapení. Teď už zpátky k playlistu Remy Wolf a nebo třeba za chviličku Alice Merten.

0: V 9 hodin 17 minut nám dohrála Alice Merton. No a my se přesuneme od hudby k některému z našich pořadů. V tomto případě to budou nájemníci. Téma, které jsme tady s Terezou už během některých pauz probírali. Samozřejmě bytová krize je v Praze a nejenom tam všudy přítomná. A právě i o tom pojednává pořad Radia Wave, nájemníci, který včera zveřejnil vlastně poslední pátou sérii, díl, pardon.
1: Takže pokud byste chtěli si dát nájemníky tak nějak jako v řadě, tak už teď můžete se ke každému dílu dostat. V rámci Norem jsme tady opravdu vydali v podstatě jako dost dokumentární sérii, která sleduje na docela dlouhém časovém úseku mladý pár, který se snaží společně bydlet v současných městských podmínkách, což samozřejmě pokud s tím máte zkušenost, což věřím, že leckdo jo, tak víte, že není vůbec jednoduchá věc. Občas nabývá až takových jako bizarních momentů a hodně taky prověří vztah, protože je to něco, co musíte řešit dlouhodobě a je to velká zátěž. Otázka, jestli vlastně ta bytová krize vypadá teďka takhle a nikdy předtím neexistovala, nebo se mění prostě nějaké nároky na to, jak lidi bydlí a jaké mají očekávání. Tak všechny tyhle ty témata tam můžete odposlechnout a my to moc doporučujeme.
0: Každopádně doporučujeme, já jenom ještě dodám ty kulisy. Veronice a Tobiášovi je 23 let a chtějí si najít tedy první společné bydlení, což přitom, jak už bylo zmíněno, dnešním realitním trhu rozhodně není jednoduchá věc. No a na cestě jejich spolubydlení se odehrávají nejrůznější eskapády, nejrůznější problémy, strasti, radosti, které tak nějak na té bytové krizi pociťujeme všichni.
1: Připravila tuhle sérii pro vás Barbora Venclová, takže tě to moc děkujem. No a vy si už k ní můžete dostat u nás na webu a poslechnout si hezky v celku, pokud samozřejmě máte obývák, ve kterém se dá příjemně posedět a nějakou takovouhle věc udělat.

0: even true. Tenhle playlist by mohl být ještě malinko víc rapový, ale bude za chviličku, čeká nás Flow, Milly a spousta Doja Cat ve výhledu. A pokud to jsou ty záchytné body v playlistu, které vás baví nejvíc, tak asi už dobře víte, že dneska v 9 na vás čeká nejostřejší rapová show v českém éteru. Začneme v 9 hodin večer, budeme se nalaďovat playlistem, který bude tematický, takže ještě víc rapový než třeba kdy jindy. No a v 10 to vyvrcholí dalším dílem Excalibru.
1: Přesně tak. Tak Excalibur, jak naznačuje už ta anonce, tak dnes tedy od 22 hodin na gauč usedne Dirty Depressa a Arty a jejich melancholické balady, co vrací vodu do údolí. S touhle dvojicí hudebních těle jsme prozkoumávali jejich svět indie melodii, který společně zhmotnili na projektu Bring Water to the Wally.
0: Takže Jardič, Dončin, Casablanca a Dirty Depressa, kterého jste mohli slyšet třeba na Riviéře letos v létě, tak si dáte opáčko a hlavně se podíváte do útrop tohoto hudebního projektu společně s Artym po 10.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablancou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Liars, Ice Pick. No a teď už náš takový kulturní pick, takový výběr a pozvánka na to, jak se dá zažít město jinak, a to ve všech svých teda čtvrtích a spektrech, společně s našimi dvěma hosty, s Anou Kociánovou za Automat a s Leošem Mačákem za Zažít město jinak na Praze 4 za Zelenou liškou. Ahoj, hezké dopoledne.
1: Ahoj.
2: Krásné dopoledne všem.
3: Krásný den, já se rovnou zeptám, 21. ročník tohoto sousedského komunitního festivalu, který mě osobně je velmi blízký, ten už se tedy blíží, bude 19. září, byť už některé termíny proběhly v minulých týdnech. Pojďme si v tom tedy udělat pořádek, o co se jedná a co tedy můžeme 19. září, nejenom v Praze, ale opravdu napříč celou Českou republikou zažít.
1: Tak ten termín 19. září je vybraný každý rok, nebo každý rok to připadá ta 3. zářijová sobota na nějaký jiný den, na nějaké jiné datum, ale ta 3. zářijová sobota je proto, protože je Evropský týden mobility a ta akce Zažít město jinak vznikla právě kvůli tomu, aby se ukázalo, že ta ulice může nějak fungovat i bez aut, že nemusí být jejím primárním cílem parkování anebo nějaký jako hustý automobilový provoz. Takže Automat se snaží vlastně všem těm dobrovolným organizátorům, všem těm lokalitám zajistit zábory veřejného prostranství a dát jim vlastně tu prázdnou ulici k dispozici, aby si tam ti sousedé a sousedky mohli vlastně udělat, co chtějí v rámci prostě etického kodexu. Takže pak se dostaneme třeba k nějakým typům jako z programu, ale smyslem té akce je vlastně jako DIY, grassroots, prostě podpořit místní, aby zkusili prostě na jeden den to vzít do svých rukou a vrátili tu ulici zpátky lidem.
0: Zpátky lidem se vrací taky na Praze 4, můžeme se rovnou možná podívat i tam, než se budeme dívat na ten obecný program, tak jak to vypadá právě u vás, čím třeba je Zažít město specifický na Praze 4, protože Praha 4 jsme tady zjišťovali, že je vlastně největší čtvrtí v Praze.
3: Co se počtu obyvatel týče?
0: Co do populace. Teď se tváří, že jsi to nevěděl.
2: Ne, mě překvapuje, že spousta lidí to neví, takže je to tak. Zároveň Anička zmiňovala etický kodex, tak jsem rychle přemýšlel, jestli...
1: Jo, máte ho v pohodě, dobrý.
2: Ale myslím si, že jo, my nejsme úplně extrémní. Celý to vzniklo na popud naší jedné sousedky, dali jsme se dohromady. Jsme banda nadšenců, opravdu je nás třeba do 10 lidí max. Už jsme založili i spolek kvůli tomu, abychom nedělali pouze Zažít město jinak. A já si myslím, že úplně nevymykáme se nějakým jiným místům, ale spíš v čem nám je dobře, tak je docela důsledná koordinace, logistika, domluva s ostatními účastníky a i ten doprovodný program. Máme poměrně hodně nahuštěno, nově i druhou stage, elektrostage, takže máme kapely, divadla, workshopy a vlastně tak nějak jako, jak jsme tam všichni takový ADHD aktivní, tak to docela funguje, no. Takže asi možná ne úplně specificky, v čem jsme jiní, ale spíš takový jako hodně důsledný.
3: Letošním tématem je zároveň uličnictví, tak my jsme si tady s Terezou už pobavili i nad tím, že vlastně mě třeba na první dobrou vůbec nenapadlo, že uličník je od slova ulice, tak trochu, že ano. Tak jak se to téma promítne a to, jak tedy ve vašem případě na Praze 4, ale tak i v případě celou republikového Zažít město jinak, uličnictví.
2: Tak já klidně začnu, dobře. No u nás ty témata se snažíme nějakým způsobem samozřejmě reflektovat, ale ne vždycky to jde zrcadlově k tomu, co Automat vykopne. Snažíme se k tomu skládat nějaký doprovodný program, ale i ty kapely. Uličníci, tam to bylo poměrně easy a děkujeme za to, protože my jsme hrozný uličníci na Praze 4. My jsme takový rebelové, co tam děláme i trošku nějaký guerilla aktivity pod rouškou tmy. A samozřejmě legálně. Takže jenom si zvelebujeme prostor, když na to třeba městská část nemá úplně kapacity. Takže my si myslím, uličníci jsme srdcem i duší. Z toho vyplývají i naše stanovy, jestli se někdo přečet nebo přečtěte si, je to tam takový dost i z toho jasný.
0: Uličnictví jako nejenom revolta, ale i taková vlastně jako orientace ve veřejném prostoru. Prostě vyjít s tím, co člověk má, hlavně vyjít teda ze svojí nějaký bytový jednotky do těch ulic, do toho místa, kde se dá prostě potkávat s ostatními a taky třeba trochu pozlobit a být kreativní. Jak se vlastně tohle téma teda propisuje celkově do tohletošního ročníku?
1: Tak třeba na Vyšehradě u Táborské brány promítají film Gerilloví zahradníci, to je italský film, který už teda Automat jednou promítal, ale zmiňovala, tak tam je to právě o tom, o té péči, o ten veřejný prostor, která se třeba nedaří úplně od úřadů. Potom tam máme několik procházek s lidmi bez přístřeší, takže zase je to možnost prostě prohlédnout si tu ulici z jejich perspektivy, prostě tak, jak to člověk normálně nevnímá. Potom třeba na Petřinách máme kvíz nebo takovou soutěž jako slepou mapu Petřin, takže jestli znají sousedé vůbec vlastně všechny ulice ve svém okolí. A pak máme různé kvízy, bojovky, komentované procházky, to třeba ještě Leoš tady i zmíní, hodně se lidé zabývají i tou historií toho místa, jsou různá setkání s pamětníky a nebo právě přednášky třeba o tom daném místě, o tom, jak ty ulice v daném místě vypadaly.
3: Mě ještě zajímá, děláte to, nebo ne vy konkrétně oba, ale ten Zaží město jinak funguje už od roku 2006, tak za tu dobu, samozřejmě ten cíl se asi nějak proměňoval, ale ten jednotný zůstává stejný a to je teda opravdu probudit tu aktivitu různých místních spolků a sdružení, tak daří se to, sledujete to nějakým způsobem i to vypočítáváte, jak, v jakých regionech, kde co vzniká a se probouzí tak nějak?
1: Tak snažíme se to monitorovat, ale ne vždy se to k nám dostane, ale právě proto jsem dneska jsem chtěla jít i s Leošem, protože právě na Zelené lišce se to podařilo. Jak už říkal, tak založili spolek, což je vlastně takový jako jeden z cílů těch našich aktivit, nejenom povzbudit ty sousedy, aby udělali jednorázovou akci, prostě dali si tam pár piv a třeba si poslechli nějakou kapelu, ale aby byli aktivní i během celého roku, aby se začali nějak angažovat v tom místním dění. Takže to se ukazuje, že funguje, ale jako máme ta čísla nějak hrubě daná, ale ne vždycky o tom víme. Teď vlastně trošku, jak jsme se bavili o tom etickém kodexu, tak je před volbami, tak vlastně jedna z těch zásad je, že ta akce je apolitická zároveň, ale jsou v těch lokalitách prostě lidé, kteří jsou aktivní a třeba se dost často stává, že lidé, kteří pár let pořádají Zaží město jinak, začnou se víc angažovat, tak potom třeba i po čase do té politiky vstoupí, protože je to prostě další krok, jak ovlivňovat své okolí. Takže je to vlastně takový jako občanský inkubátor a má to takové své určité fáze.
0: Tak Leoš, možná můžeš doplnit, jaké jsou teda aktivity vašeho spolku, protože to je ten důkaz místo slibů, kdy se ta komunita vytvořila, aktivizovala a vlastně funguje i vlastně mimo rámec samotného programu Zažít město jinak.
2: My jsme začali právě Zažít městem jinak a potom, jak už jsme se nějakým způsobem i zčuchli a zkamarádili a dali jsme si právě těch pár piv spolu, tak jsme zjistili, že nechceme skončit jenom u téhle aktivity a najednou po září přišel logicky prosinec, že jo, takže už jsme stáli u svařáku, zpívali jsme koledy, rozdělávali jsme oheň, zvali jsme všechny sousedy, takže děláme právě vánoční svařákování, potom na jaře děláme i třeba takovej svap dvorkovej, my jsme hodně specifický v tom, že tam máme hodně takových jako zahrádek a zeleně u těch baráků, což je super, takže jsme udělali místa a každý, kdo jsme co měli doma, tak jsme prostě to vytáhli ven a byly to takový jako lišácký, jako bleší dvorky. Potom taky běháme za Zelenou liškou, abychom trošku si zasportovali, to je většina jako dětí, ale i dospělých samozřejmě. A ještě se nám povedlo taky zrealizovat jedno promítání filmu, protože náš soused je režisér, takže jsme dostali jeho svolení a ještě dokonce tam s náma udělal i besedu. To bylo zase na jiném místě u takového hřiště, kde jsme si natáhli elektriku o takových skvoterů, takže to bylo všechno super a děkujeme, že vlastně díky automatu jsme mohli se takhle potkat a děláme tyhle aktivity, kterými nekončíme.
0: Možná ještě na závěr si pojďme říct k těm konkrétním vlastně aktivitám nebo událostem, které nás čekají toho 19. Tak jenom možná, kdyby si ještě Leoši chtěl doplnit, co za kapely třeba na Praze 4 uslyšíme, na co můžeme vyrazit?
2: Určitě bych vás chtěl pozvat na živý jukebox, to je hrozně šikovný pán, kterýmu řeknete z davu, co byste si přáli za písničku a on jí prostě zahraje.
0: Hodíte 5 korunů prostě.
2: My nevybíráme takové peníze. Potom tam jsou samozřejmě další kapely, které budou hrát až do konce. Jak jsem zmiňoval, máme i Electrostage, ale mimo jiné, jak i Anička říkala, tak je hodně velký zájem o historii, takže máme mezi náma i kolegu, který se historií zabývá, děláme historický kvíz a povídá si tam i se starou usedlíkama, dává dohromady ty informace, fotí o tom fotky, máme tam různý workshopy pro děti samozřejmě, aby se stávaly třeba i zručnějšími. Aktivně spolupracujeme s městskou knihovnou, máme tam i bibliobus od nich, abychom představili právě jejich aktivity i s místními neziskovými spolky a tak, no.
3: Tak my moc krát děkujeme za představení nejenom aktivit na Praze 4, ale v rámci všech regionů i dalších městských částí. Já jenom zopakuji, že Zažít město jinak, sousedské komunitní slavnosti každoročně, letos tedy 19. září, už tuto sobotu, a zároveň moc krát děkuji Aně Kociánové i Leošovi Mačákovi, že nám představili celkový koncept, a vyražte.
1: Já taky děkuji, jenom bych doplnila, celý program a všechny ty lokality jsou na zažitmestojinak.cz, takže tam si najdete tu svoji městskou část. V každé městské části v Praze je třeba 8 lokalit, takže si tam vyberte tu svoji oblíbenou. Pak máme ještě dalších asi 50 měst, takže opravdu je z čeho vybírat. Nemusíte jít po programu, ale spíš třeba po těch místech, která jsou zajímavá, můžete je vidět nějak jinak.
0: A můžete utužovat komunitu.
3: A můžete i podpořit sousedinku.
1: Ano, ty si sousedinku, to je takový dobrovolný příspěvek, něco jako když hodíte klobouku.
0: Tak se mějte krásně, ať vám ten víkend, a nejenom samozřejmě tenhle víkend, vychází, a zase třeba za rok se uvidíme.
2: Díky, ahoj. Naschle, ať žije Liška.

0: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tohle nejsou Linkin Park, to je Fulcrum a Quit Playing. My teď na chvíličku opravdu přestaneme hrát, protože nás čekají další zprávy, tentokrát poslední v 10 hodin dopoledne, a to znamená, že se tentokrát naposledy o zprávy postará Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Dalších zhruba 20 miliard by podle něj stát mohl ušetřit kvůli chystaným legislativním změnám. Návrh rozpočtu by vláda měla schválit v pondělí. Původně počítal s deficitem 389 miliard korun. Policie evakuuje stovky pacientů z hořovické nemocnice na Berounsku. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že je to kvůli anonymní výhrušce bombou. Na místo vyslali policisti psovody se psy na vyhledávání výbušnin. V Bangladéši zemřelo při epidemii spalniček víc než 1000 dětí. V jihoasijské zemi počet případů roste i přes mimořádnou očkovací kampaň. Informoval o tom server BBC. Vakcínu dostalo už skoro 20 milionů dětí. Každý den ale bangladéšské úřady hlásí přibližně tisícovku nových případů. V zemi s víc než 170 miliony obyvatel výskyt spalniček prudce vzrostl letos v březnu. V Hradci Králové začal druhý ročník mezinárodní konference Upcycle Expo. V knihovně města Hradec Králové se odborníci z Česka a dalších 4 evropských zemí zaměří na opětovné využití stavebních materiálů a adaptaci budov a měst. Diskutovat budou například o tom, jak materiály z rekonstrukcí zachovat pro další využití, nebo jak přizpůsobovat existující stavby novým funkcím.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty vyhráli první zápas v hlavní fázi Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia zvítězili 4-1 i díky 2 gólům norského obránce Tobiase Gudala.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, v Čechách výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Danzhun a mic check. Nevím, jestli úplně jako proběhl ten nejideálnější mic check na Stalinu, protože tam ty podmínky možná byly docela jako crazy, ale před pár, dokonce už týdny to je, kdy jste mohli Danzhuna vidět naživo úplně zdarma na Stalinu, kde opravdu jako víc lidí ten kopec prošel zatěžkávací zkouškou společně, společně s tím kivadlem. Jakože tam, že se někdo prostě úplně jako nezmrzačil, je opravdu s podivem. Takže to si myslím, že mohla být klidně i jako legendární letní událost pro vás.
1: Mně přišlo na té akci nádherný to, že samozřejmě přišla ve chvíli, tuším, že těsně po tom, co bylo ohlášeno, že teda Stalin se vrací do tržního řádu, čili bude nadále toto kulturní centrum v Letenských sadech pokračovat. Podle toho to lidi náramně oslavili, přišli o jich, nebál bych se říct, vyšší stovky až tisíce.
0: No, možná klidně.
1: Možná i jo.
0: Ono prostě těžko to odhadnout, máme z toho podle mě dostupné jenom dronové záběry. Jako, jak někde nevybíráš stupenky a nemá to stěny, tak to opravdu jako špatně těžko spočítat prostě populaci.
1: No, a zcela příhodně tady dokonce koukám, dneska máme, že jo, Excalibur na Waveu, tak právě Danzhun byl hostem 3. září a no, v díle z 3. září a tam právě jako hlavní anonci říká, že Stalin nám vzít nemůžou a rozhodně nám ho tedy nevzali, aspoň na samotný koncert tohoto 23-letého, tuším přibližně, něco málo přes 20 let interpreta.
0: Takže kdyby vás zajímal Danzhun, tak rozhodně v Excalibru, jako doporučím si prozkoumat jeho zázemí a taky přístup k věcem, protože na to teda, že ve 23 bouchnul docela tak jako nedávno, bych řekla, protože ještě když byl na rozhovoru se mnou někdy loni, tak to jako nepůsobilo, že naplní brzo nějakou obrovskou stage, tak tenhle ten člověk má i jako hrozně silný tah na branku a tak nějak jako by ví, co se sebou teď už, což mi přijde jako dost zajímavý a motivační. Takže spoustu moudrých vyjádření a taky zábavných historek o tom, jak pronásledoval třeba Smeka na motorce, zjistíte právě v Excalibru s Danzhunem, takže moc doporučujem.
1: Držíme palce.

0: Tak posloucháte nadále Ráno s Terezou a Jakubem. My už se blížíme do finále naší dnešní směny, kterou jsem si moc užil. Terezo, děkuji ti. No a samozřejmě to oslavíme ukázkou z jednoho z dílů Rádia Wave. Pustíme si totiž ukázku z nejnovějšího dílu podcastu Impact Adély Šponerové. Tentokrát o tom, že dokonalá těla, automatický orgasmus a žádná komunikace, to je to téma. Filmy dlouho ukazovaly sex jako bezchybný výkon a podobná očekávání si lidé přenášeli i do vlastních ložnic.
1: Generace Z ale podle odbornic žádá realističtější příběhy a sex už tolik nevnímá jako povinný důkaz dospělosti anebo společenského úspěchu. Celý díl Impactu si můžete poslechnout u nás na webu, v podcastových aplikacích a tady je malá ukázka.
2: A já si myslím, že oni tu intimitu prožívají jinak, že vlastně k ní jinak přistupují a že pro ně nutně neznamená sex nebo dotyky, že častěji prožívají právě tu emocionální intimitu, ale právě i online intimitu, jakkoliv paradoxně to může znít, protože myslím si, že jako když já jsem třeba dospívala v té mileniálské kultuře, tak že to bylo opravdu hodně zaměřené na to mít sex, znamená uspět, jo, jako patřit do té sociální skupiny, byl tam hodně jako velký ten peer pressure, ten tlak těch vrstevníků, zároveň přesně v mé, jako ať už to bylo Bravíčko nebo Holky Bacha, nebo všechny tyhle časopisy, tak právě byly zaměřené na to, jak uspokojit kluka, jak si udržet vztah skrze sex a tak podobně. A vlastně všechny tyhle ty koncepty bych řekla, že se v téhle generaci těch mileniálů podařilo transformovat ve smyslu, že klidně se postaví za to, že sex ještě neměli, že jsou s tím v pohodě, že ty vztahy prožívají jinak, že právě oni hledají jako jinou kvalitu té intimity. Jo. A v naší ještě, bych řekla, té generaci se hodně objevila taková ta hookup culture, jako mít třeba sex na jednu noc s tím, že je to nějaký způsob sebepoznání a že vlastně to není špatně. A oni, bych řekla, viděli i všechny nevýhody a negativa téhleté kultury a vlastně opravdu určitě vstupují do těch vztahů opatrněji, určitě tu intimitu nezažívají tolik fyzicky, ale já osobně to nevnímám jako něco, co by mohl být nějaký problém nebo něco negativního.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

a našel jen otázky. Zpěstal jsem vše, když jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď jít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

10 hodin 29 minut, ještě před malou chvíli jsme se tady s Terezou bavili o nejrůznějších trendech, které obíhají sociální sítě i další sítě. No a stejně jako většinu obyvatelstva této planety nás zaujala, neříkáme jestli pozitivně nebo negativně, nová reklama a kauza herečky Sydney Sweeney. No a právě takovéto kauzy se probírají a konkrétně přímo tato v Hotspotu, který jehož další díl nás čeká dnes v 16.00.

0: 16 hodin.
1: Takže sexualizovaný ženský sport, který si rozebírá Barbora Součková a Sarah Abulkasim a zaměřují se na to, co ta samotná reklama, ale taky hlavně veřejná odezva sportovkyň prozrazují o tom, jak vnímáme ženská těla při sportu a rozebírají, jestli je nahota empowering a kdy naopak se jedná o objektifikaci. Takže pokud jste reklamu na asi pravděpodobně rugbyové míče a tenisovou raketu.
0: A baseballovou raketu, ono tam toho bylo
1: někdy,
0: dost.
1: Někdy viděli, anebo naopak vůbec a říkáte si, tak počkejte, Sydney Sweeney nemá jenom skvělý džíny, ale taky má sportovní náčiní. Tak si poslechněte dneska Hotspot v 16 hodin.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Bloody Shield a Gucci Mane, novinka na rádiu Wave, kterou jsme tady včera probírali i s Matějem Dvořákem. Myslím, že, nebo vím, že si tam velice pochvaloval právě ten skotský akcent, který je proto tak typické, právě takhle totiž zní vliv skotského grimeu a švédského cloud rapu.
1: Takže na všechny otázky můžete najít odpovědi na novém albu rapera Blood Shielda s názvem Year of the Horse. No a Blood Shield není žádný nováček, už vlastně ho registrujeme nějakých třeba 10 let na scéně, věnoval se právě takovému cloud rapu, hyperpopovému a není divu, že tenkrát spolupracoval třeba s producenty jako například Umru. No a jeho zvuková renesance přišla 3 roky zpátky, kdy se začal zajímat o experimentální elektroniku, grime, ale taky třeba folk, protože ten teda jako zaujal hodně lidí na scéně. No a tyhle ty inspirace vykrystalizovaly v tenhle nový projekt Year of the Horse. Mezi nima tam skáče v různých žánrech a propojuje stylem, který je docela unikátní ve světě rapu. No a my jsme si nasadili právě track s názvem Gucci Mane, takže ten tam není na featu. Je to takový tradiční chyták prostě.
0: Je to tak.
1: Blood Shield si prostě půjčil jméno.
0: Kterého já se často toho chytáku chytnu, například minulý týden, že ano, s písní... Kolikom to bylo?
1: Billie Eilish od Armani White.
0: No, vidíš to. Každopádně za malou chvíli už Shopping, Adela, no, Douchi a potom už také Martina Foldinová.

0: Doučí a Catfish, za chviličku ještě Matyášovi kamarádi, nebo třeba 5-8G. A teď už s náma ve studiu taky Martina Foldinová. Ahoj.
1: Ahoj,
2: Martino.
0: Martina nám dovolila odtajnit takovou docela jakoby zajímavou informaci. Pokud se těšíte na On Air s Martinou, tak to vaše těšení se vlastně malinko promění v takový jako sentimenty už za chviličku. Martina totiž má září jako v podstatě poslední vysílací měsíc.
3: No je to tak, teďka vlastně startuje poslední vysílací měsíc na rádiu Wave se mnou za mikrofonem, bude, má poslední směna, pokud se nepletu přesně za měsíc, ne 17., ale 16. října, tak to bude moje poslední vysílací směna na rádiu Wave.
2: A zároveň nejposlouchanější úplně v celém Českém rozhlase, věřím tomu.
3: Předpokládám, že to bude přesně takto. No tak takový lehký announcement, že běží odpočet, vážení.
0: Běží odpočet, stříháme měsíční metr, respektive Martina si ho doma stříhá, vy určitě můžete spolu s ní a hlavně teď každá ta vlastně její hladovka, tak jak říkáme tady té směně, bude pro vás ještě možná malinko speciálnější než ty předchozí. Když vlastně vidíte jakoby ten konec něčeho, tak už se vlastně nedá dělat nic, než jenom to hodně hezky a společně prožívat. Takže si užívejte vysílání s Martinou a my posíláme zbytek playlistu, loučíme se a za chviličku 11. hodina. Ahoj.
2: Ahoj.
4: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
5: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
6: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
5: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
7: Co dneska děláte? Koulíte?
8: Přikuluji.
7: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
8: Ano.
5: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
6: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
9: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Čtvrtek 17. září, právě teď odbyla 11. hodina dopolední, tohle byly Jihlavští 58G a taky hudebnice Anet X na společném tracku Rewind. My se tady nikam otáčet zpátky v čase nebudeme, koukáme akorát do budoucnosti a v budoucnosti jsou následující 4 hodinky se mnou za mikrofonem. Martina Foldinová vás ještě jednou zdraví z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy. Doufám, že si následné hodinky užijeme společně. Před námi Childish Gambino.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

6 minutek po 11. hodině dopolední, to je přesný čas. V tento okamžik, čtvrtek 17. září, den a čas, kdy jste se rozhodli naladit vysílání Rádia Wave. Já vám za to děkuji. No a ještě jednou vás zdravím z našeho proskleného studia. Martina Foldinová, tedy následující 4 hodinky u nás za mikrofonem až do 15. odpolední. No a jako vždy, tak to na začátku své dnešní vysílací směny prozradím, na co všechno přijde řeč až do té 3. odpolední. Tak patřit mezi náš program bude samozřejmě nějaký ten redakční obsah Rádia Wave. Tentokrát mezi něj bude patřit třeba ukázka z aktuální epizody podcastu Nádech. Koukneme se na naši sérii Stělesnění nebo třeba podcast o rodičovství Houpačky. Na závěr pak přidám ještě špetku Hergotu, kde se zaměříme na vskutku zajímavé téma, a to UFO, takže pokud vás zajímá i aktuální Hergot, určitě vydržte až do dnešní 15. hodiny odpolední, anebo třeba neváhejte a nečekejte a vypravte se na web Rádia Wave nebo do streamovacích aplikací, platform a pusťte si aktuální epizodu našeho Hergotu. Myslím, že bude stát za vaši pozornost. Teď už ale za vaši pozornost bude stát následující muzika. Dnes máme čtvrtek, jak jsem zmiňovala před chvilkou. No a to znamená, že máme v playlistu Rádia Wave čerstvé novinkové kousky. Každou středu je pro vás nasazujeme do playlistu. No a mezi tu aktuální novinku teď patří taky brooklynský hudební projekt, za kterým stojí Noah Shippers, což je hudebník, který se ukrývá taky pod pseudonymem Computer Kill. Pokud už je to nějaké to jméno, které vám něco říká, tak dobrá zpráva pro ty z vás, kteří patříte mezi fanoušky, faninky Computer Kill, teď míří taky na svůj první koncert do Prahy, konkrétně proběhne 18. října v pražském podniku Kafe v lese, takže pokud vás zajímá, zapisujte do deníčku Diářku. Nedávno jsem koukala a lístky jsou stále k dispozici. Pojďme si pustit ukázku jeho aktuální tvorby. Tady je Computer Kill a jeho singlovka Dry Spell.

0: and Out v podání Richa Miry teď na vlnách Rádia Wave ve čtvrtečním dopolední. Před námi už ale slibovaná ukázka z aktuální epizody našeho Nádechu. Hostem nového dílu podcastu Nádech byl tentokrát klinický psycholog a psychoterapeut Adam Suchý. No a tématem, o kterém přišel mluvit, byl tentokrát neúspěch. Vy celý tento díl už teď můžete najít na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Jak už jsem ale prozradila, před námi krátká ukázka.
1: To, co je v popředí a co je ta nálepka, tak je selhání, kterou my mimochodem jsme schopní dát kde čemu. Ale co je to, čeho se bojíme doopravdy zatím? Je to stud velmi často, je to odmítnutí, je to to, že mě lidi nebudou mít rádi, je to to, že vypadnu z nějaké sociální skupiny nebo společnosti, je to strach z reakce, mé vlastní nebo s emocí okolí, tam je toho strašně moc, takže taková ta jako nadřazená nálepka selhání je vlastně jenom to, co my vidíme na první dobrou. Samozřejmě tam, kde si spojuju výkon s hodnotou nebo s identitou, tak je to mnohem větší průšvih a tam to selhání dopadá víc a bolí. Další věc, která tam patří, a teď já to jenom tak jako načrtnu, je, že my ale samozřejmě bohužel žijeme ve velmi výkonovém prostředí, který je zaměřený na ty faječky splněný, je zaměřený na výkon a my vlastně máme dojem, že v něm musíme nějak obstát, jinak se stane něco strašného. A přitom není možný neselhat. Takový svět jako neexistuje. Že by to byl jenom svět splněných přání, svět splněný s úspěchama a jako s položkama, který se nám podařilo vyřešit s úspěchem, tak to prostě není reálné očekávání. Ten neúspěch jako takovej, kdyby si neměla dál představu, že bude spojený jako s trestem vlastně nějakým, nebo s posměchem, nebo s něčím takovým, tak se ho nebojíš. Jo, čili to je znovu ten rámec bezpečí. Když já zažiju, že se mě někdo nevysměje nebo mě jako neodmítne, no tak jsem selhal, je to blbý, štve mě to. Ale ten stud zatím je ten jeden jako z nejsilnějších faktorů, co ti ostatní si o tom řeknou. A jsme zpátky vlastně v té vztahové jako rovině, protože my jsme vztahové bytosti, jsme sociální, chceme někam patřit a v té naší hlavě se velmi rychle vytvoří zkrátka, v momentě, když jsem selhal, tak tam přestávám patřit. Vlastně ti lidi si mě přestanou vážit, nebo mě přestanou být rádi, nebo si řeknou, ježišmarja, no to je hrůza. Ale reálný svět funguje tak, že já se můžu hrozně snažit v práci, hrozně snažit i ve vztazích, hrozně snažit ve všem a ono to prostě nevyjde. Ale to nejdůležitější, nemusí to znamenat, že já jsem hrozný, že jsem špatný, že jsem neschopný, že jsem nemožný.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 11 hodin 30 minut k tomu a před námi další Kulturistán. Tentokrát prozradím jeden tip na velmi zajímavé divadelní představení, na které se můžete vypravit do brněnského Hadivadla. Už zítra, v pátek 18. září, proběhne další z repríz aktuální novinky v repertoáru brněnského Hadivadla, A to rozložíš paměť. Je to tedy adaptace autofikčního románu

0: Anu Marka Torčíka, oceněného magnézií literou za rok 2024 za prózu, který otevírá téma dospívání v kulisách sociální nerovnosti, latentního rasismu a homofobie. Já sama osobně jsem tu autorovu předlohu četla, tu můžu vřele doporučit k četbě. No a jestli vás zajímá i divadelní představení, tak vězte, že režisér Ondřej Štefaňák i vlastně autor předlohy Marek Torčík sdílejí podobný životní příběh. Oba totiž vyrůstali v malých moravských městech a oba se potom přesunuli do Prahy. Inscenace tak nemá být jenom vlastně nějakou intimní sondou do jedné paměti, ale řekněme výpovědí o hledání identity, odvaze vyprávět vlastní příběh a taky o strachu z návratu do míst, která člověka zároveň vytváří, ale třeba taky zraňují. Pokud vás zajímají detaily, koukněte na webové stránky Hadivadla, je to velmi jednoduché, hadivadlo.cz, můžete si tam o inscenaci počíst trošku víc. Já sama za sebe rozhodně můžu doporučit knižní předlohu. Pátek 18. září 19.30 Rozložíš paměť a brněnské Hadivadlo.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V i vysílání České televize.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
8: A to.
5: A snaha zapadnout.
4: Jo. To je Matyáš.
6: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
9: Toho ti nic není.

hudebník, elektronický producent z Británie Kai Weston, jeho ukázka aktuální tvorby Sweet Distraction, teď na vlnách Rádia Wave a velmi čerstvě za námi. No a my se společně v 11 hodin a 41 minut k tomu posuneme na malý okamžik na web Rádia Wave do naší sekce Wave News, kde teď aktuálně informujeme o vskutku zajímavém toho kroku, který podnikl Singapur. Pokud třeba sami přemýšlíte nad tím, že jste tak nějak lehce utopení ve svém životě v takzvaném doomscrollingu, tedy v tom neustálém prohlížení sociálních sítí a internetu na mobilu, tak právě Singapur začal s tímto fenoménem bojovat po svém, protože teď svým občanům, občankám platí za to, že si denně alespoň na 15 minut čtou knížku. Tenhle bohatý městský stát vlastně tento měsíc spustil novou pětiletou národní kampaň na podporu čtenářských návyků, které zahrnuje právě i malé platby pro své občany, občanky. Stačí vlastně zaznamenat minuty čtení na vládních webových stránkách. Pokud by vás zajímal tento vskutku unikátní program, jak to vlastně funguje, co to znamená, kolikrát si k té knížce musíte sednout, tak rozhodně doporučuji návštěvu našeho webu, naší sekce Wave News, kde si zprávu kolegyně zprávařky Barbory Zajíčkové můžete přečíst v plném znění. Já sama za sebe podtrhuji, podepisuju, a protože jsem velkou a vášnivou čtenářkou, tak být obyvatelkou Singapuru rozhodně mám alespoň na kafe.

0: Don Bart za námi, Butcher Brown též a teď i pomalu, ale jistě doznívající domácí hudebnice Thea Sophia se svým R&B soulem Bounce Back, teď skladba v jejím podání u nás na vlnách Waveu ve čtvrtečním, stále ještě můžu říct, dopolední u nás ve vysílání. Posledních 7 minutek nás dělí od pravého poledne, od dnešní 12. hodiny. Připomenu, že dnes ve čtvrtek 17. září slaví svátek všichni s krásným jménem Naděžda nebo Naďa, takže pokud některá z vás poslouchá, tak to na dálku tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a znáte to, do té 12. hodiny následující skladby jenom a pouze pro vás. Budou to Mock Media a taky výtečná hudebnice Léto s Monikou.
1: Lunchmeet Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

hudební spolupráce, která propojuje Island a Katalánsko. Tohle jsou Bjarka Rosalia na společném tracku Orl. Výtečná hudební spolupráce za mě osobně teď na vlnách Waveu. Můžu říct už ve čtvrtečním odpoledni, protože jsme se přehoupli přes 12. hodinu, konkrétně 8 minutek po 12. v tento okamžik. Za to vás ale stále z našeho proskleného studia zdraví Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte krásné, příjemné čtvrteční odpoledne, že vám k tomu pomáhá třeba i playlist Rádia Wave, ve kterém samozřejmě už za chviličku budeme taky pokračovat. Prozradím, připomenu, že dnes po 12. ale nabídnu taky ukázku z naší doprovodné epizodě, kterou můžete poslouchat v rámci stělesnění. Třeba už teď na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. Já vám pustím krátkou ukázku. Pokud už jste zaznamenali naši sérii stělesnění, tak víte, že pro vás vždycky nabízíme jednu epizodu a k ní potom taky doprovodnou epizodu s nějakou odbornicí, odborníkem. No a právě ukázku z té doprovodné epizody uslyšíte už za chviličku na vlnách Rádia Wave. Do té doby ale třeba domácí reper Anky, taky v projekt Florbal a Mar Junior. No a teď už míříme za novinkou, která doputovala do playlistu právě v tomto týdnu. Ebow je 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny, která teď vydala svoje třetí dlouhohrající album, no a z něj si teď budeme hrát ukázku. Tady je Ebow na vlnách Waveu.

0: Do svého hudu nás teď na vlnách Waveu vzal domácí rapper Anky. My už si teď ale pustíme společně ukázku z aktuální doprovodné epizody naší série Stělesnění. Trend Pilates Grill mluví o čistém jídle, disciplíně a hormonální rovnováze. Ve skutečnosti je to ale jen na růžovo přetřený starý kult hubenosti. To říká odbornice na poruchy příjmu potravy Tereza Maková. Poslechněte si doprovodný rozhovor k prvnímu dílu naší série Stělesnění, no a dozvíte se, jak rozeznat, kdy se zdánlivě zdravý a estetický styl překlápí do poruch příjmu potravy. Před námi teď krátká ukázka.
1: Někdy se používá takový spektrum eating disorder, jako porucha příjmu potravy versus disordered eating. To znamená nějaký narušený vztah k jídlu, pohybu, tělu, ve kterém vlastně obrovská spousta lidí žije, aniž by to považovala za třeba rizikový nebo nepatřičný, protože vlastně to, co nás obklopuje, nějaká dietní kultura, nám vlastně říká, že to je v pořádku, že bychom měli neustále to tělo nějak měnit, hodnotit, dosahovat nějakých lepších tvarů a podob. Takže myslím, že jako obrovská spousta lidí, třeba podle nějaký nedávný studie, kterou jsem četla, tak 40 až 60% dospělých žen se neustále snaží hubnout. To je vlastně velikánský číslo a velká spousta lidí prožije nebo žije velkou část svého života v nespokojenosti až nenávisti ke svému tělu. A tady tahle ta zóna toho disordered eating, toho narušeného vztahu k tělu, je předpokojem pro poruchy příjmu potravy u lidí, kteří k ním mají dispozici. To znamená, který na těch dalších úrovních, nějaký svůj geneticko-biologický, nějaký svůj osobnostní a vztahový, jsou náchylnější k tomu, aby se jim ta nemoc stala. Takže může být někdo, kdo prožije ten život v nějakém hejtu s jídlem, ale do té poruchy příjmu potravy úplně nedopluje a může být někdo, komu jedna dieta otevře dveře a už se do ní dostane ani neví jak. A co se týká potom těch nemocí jako takových, tak jsou to zase, je to spíš spektrum, není až tolik významný bavit se přesně o tom, jestli jaký přesně kritéria, jaká jako frekvence něčeho, nebo jaká je váha, abych musel mít tuhle nemoc. To není to klíčový. To jsou spíš nějaký popisní charakteristiky důležitý pro zdravotnictví. Ale důležitý je to, že buď to mě ta nemoc vede k tomu, že já jídlo spíš omezuju, nějak se mi do něj vkližují různý pravidla, které jsou čím dál víc svazující, bere mi to flexibilitu jídle, stávám se otrokem těch pravidel, které zesilují a zintenzivňují. A buď to můžu jít směrem k tomu, že chci hubnout a být co nejhubenější, ta nemoc mě k tomu nutí, anebo v poslední době zesiluje taky, tam teda mluvíme o hlavně třeba mentální anorexii, ale v poslední době zesiluje taky onemocnění, kterému se říká bigorexie a to je vlastně trošku podobné s velmi podobně ovlivněným myšlením a chováním a emocionalitou, ale spíš nás vede k tomu, že máme mít co nejvíc vysekané tělo, co největší množství svalů, co nejméně tuku v těle. Takže to je takový jako restriktivní spektrum, pak ještě můžeme pojmenovat onemocnění ortorexie, nejsice oficiální v diagnostických manuálech, ale je to něco, co se tam podle mě brzo dostane, protože je to něco, co vídáme víc a víc v tom současném světě, kdy teda všichni máme to jídlo hrozně řešit, jo, pod vlivem všech možných trendů. A ortorexie zase tlačí člověku tu představu, že nějaký jídlo je lepší, nějaký jídlo je čistější, vhodnější, bezpečnější a nese ale úplně stejnou dynamiku do té psychiky, jako třeba ta anorexie. Akorát vlastně na první dobrou nehlásá, že hele, buď hubenej, ale říká buď zdravej.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Stělesnění poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: trocha energické domácí psychedelie na vlnách Rádia Wave. Tohle jsou Madhouse Express a jejich skladba Little Illusions na vlnách Rádia Wave. No ale my už teď společně zamíříme zase na web Waveu, konkrétně do naší sekce Wave News, protože já už si teď budu ve vysílání povídat s mou drahou kolegyní, naší zprávařkou Aničkou Belio. Moc tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ani, prosím tě, my se dnes zaměříme na herní průmysl a konkrétně míříme za nikým jiným než za velikánem GTA 6. To je herní formát, který vyjde vlastně už v listopadu. No a tak ta hra začíná vlastně tak nějak postupně poodhalovat své detaily, a to včetně očekávaného soundtracku. Několik skladeb jsme už vlastně mohli slyšet v ukázkách, no a svou možnou účast vlastně navíc naznačili i někteří světově známí interpreti. Tak co zatím víme o soundtracku GTA 6? Proč se kolem něj teď tolik mluví?
1: No tak víme a nevíme o něm zároveň, protože když to ještě vezmu úplně jako z kraje, tak hudba je pro sérii GTA tradičně hodně důležitá a Rockstar ji používá k dotváření atmosféry toho herního světa. No a u 6. dílu už jsme několik skladeb slyšeli v trailerech a ukázkách, ale pozornost teď přitahují hlavně nově oznámení interpreti. Mezi nimi je třeba Travis Scott, nebo Pink Panthers, nebo Morgan Wallen, anebo i Keith Richards ze skupiny Rolling Stones. Ti právě zveřejnili vizuály spojené s GTA 6 na sociálních sítích, na svých profilech, což fanoušci čtou jako náznak jejich účasti na soundtracku. To ale Rockstar zatím oficiálně nepotvrdil, takže je to ještě takové zatím pade na pade.
0: Tak už víme, jaká hudba byla konkrétně v ukázkách na GTA 6 vlastně skutečně potvrzena.
1: Ano, tak zazněla poměrně pestrá směs starších i méně starších věcí, třeba Against All Odds od Phila Collinse, nebo Devil Woman od Cliffa Richarda, nebo Pop Battles od Badmana a Lil Wayna. A už první trailer navíc pracoval s hudbou Toma Pettyho, takže to zatím vypadá, že Rockstar bude stejně jako v těch předchozích letech kombinovat ty klasické hity s tou novější hudbou a různými žánry.
0: Tak dá se říct, že můžeme očekávat, že hudba bude i tentokrát jedním vlastně z pilířů té očekávané hry.
1: Určitě to k sérii patří. GTA má dlouhou tradici v tom, že člověk vlastně zapne rádio, jede tím městem a najednou zjistí, že vlastně jako se vyprdnul na to plnění těch misí a opravdu jako poslouchá tu hudbu, přepíná mezi těmi kanály. Takže zajímavé bude hlavně to, jaké současné interprety Rockstar nakonec skutečně zařadí a jestli jim hra pomůže ve skutečnosti nebo posléze dostat hudbu i k novému publiku. Kompletní seznam ale zatím neznáme, takže si Rockstar část překvapení stále nechává ještě pro sebe.
0: No a my o tom samozřejmě budeme informovat i v budoucnu, třeba i v kontextu našeho herního podcastu Quest. Ani musím se zeptat, co ty a herní průmysl, herní svět, přičichla si k němu někdy?
1: Já v něm plavu. GTA mi zas tak blízké není, nebo respektive sledovala jsem vlastně kdysi dávno, ještě právě když vyšla GTA 5, tak jsem sledovala spíš ty takzvané let's play, jak se tomu říkalo, nevím, jestli se tomu ještě stále tak říká. Sama jsem to nehrála, tady ten nový teaser vlastně, co vyšel i na streamovacích platformách k novému dílu, tak jsem viděla, ale vlastně jsem obeznámena se soundtrackem, líbil se mi soundtrack ke GTA 5, některé písničky mám oblíbené i ve svých playlistech, takže jako nehrála jsem to, blízké mi to v podstatě je, takže určitě zvědavá jsem.
0: No a obecně herní průmysl, hrála si třeba nějakou jinou hru někdy v minulosti?
1: Já velmi, velmi pravidelně a zrovna mi přichází období podzimu, které já mám spojené se Skyrimem, Elder Scrolls 5 pro některé, kdo by nevěděl, takže já jsem vlastně v tomto období velice natěšená na tady ty jako mytologické, ale nebo historické hry, když to tak vezmem, i Kingdom Come Deliverance ráda, nebo mám ráda, takže

0: hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
0: Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nechty.
0: Špína.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Bariel a Athéna Chlebová na společné skladbě Fucking Star, ale teď už před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším pozvánku na zítřek, na pátek 18. září a mám pro vás hudební tip, který se dotýká pražského prostoru Cargo Gallery, protože právě tady si můžete od 9. večerní zajít na další z jejich série eventů s názvem Future Blood, tentokrát už s pořadovým číslem 6. Tentokrát na line-upu silná ženská jména, co se týče československé hudební scény. Vystoupí Tokyo Drift, která vlastně na svém už debutovém albu Scorpio Season zachytila pocity samoty městského stereotypu. My jsme to výrazně reflektovali i u nás v playlistu Rádia Wave i se rozhovorem s touto hudebnicí. Teď už má před sebou vlastně novější projekt Konečně Real. Tady se zase vrátila trošku víc k písničkářství a dá se říct, že tak nějak zkoumá hranice upřímnosti. Nebude ale jediná, která vystoupí v pražské Cargo Galerii. Vystoupí třeba taky hudebnice Beata, kterou můžete pamatovat ze Startéru, z naší hitparády Neobjevených. Ta se už od dětství věnuje hře na příčnou flétnu, taky recitaci a hlavně psaní vlastních textů. Svoji experimentální takovou melancholickou hudbou se snaží překvapit a nechává nahlédnout v skutku upřímně do své hlavy. No a do třetice vystupující hudebnice, která se představí na pražské Cargo Gallery, tak bude Mes, slovenská zpěvačka, která se proslavila svým emotivním stylem a dá se říct i dost charakteristickým hlasem. Kombinuje pop, R&B, což její hudbě dodává docela moderní takový jedinečný charakter. Jejich skladby znáte i od nás z playlistu Rádia Wave. Zároveň teď vyšel třeba taky rozhovor, který připravila kolegyně Tereza Havlínková. Můžete se kouknout na YouTube Rádia Wave ve videopodobě nebo si poslechnout její Phono Session taky na stejném místě. Připomínám, Praha, Cargo Gallery, 9. hodina večerní, zítra v pátek 18. září a akce s názvem Future Blood s pořadovým číslem 6, kde vystoupí Tokyo Drift, Beata a Mes.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: možná taky ne.
1: The Sound of Pine Trees, ukázka starší tvorby, tohle byl Cringe Prince na vlnách Radia Wave ve čtvrtečním odpolední jen pár minutek před 13. hodinou. Do 13. v playlistu třeba ještě Sofia nebo návštěva sousedního Slovenska s formací Bad Karma Boy a skladbou Community. No a prozradím, že pak po 13. odpolední třeba další ukázka redakčního obsahu Radia Wave. Tentokrát si posvítíme na aktuální houpačky, kam tentokrát dorazila herní specialistka Michaela Váňová. O čem byla řeč? No tak to prozradím po 13.
2: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
4: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

pokud jste potřebovali rozproudit krev po čtvrtečním obědu, tak myslím, že záslužnou práci v tomto mohli způsobit teď hudební duo Magna Carta, americká hudebnice Farin Khan a Ginger Scott, takže BFF, skladba v jejich podání teď na vlnách Rádia Wave čerstvě za námi. Pokud jste naladili naši stanici až v tento okamžik, tak vězte, že od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová se čtvrtečním odpoledním on airem. 8 minutek po 13. hodině aktuálně v tento okamžik a my míříme za další muzikou, na kterou se můžete těšit právě teď. Reperka Fat Nuh Wigwei vydala vlastně v květnu single Queen s takovým výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce už vlastně 80. let. Ten track měl vizuálně velmi výrazný klip, který se odkazoval na estetiku afro-surrealismu, no a vlastně proto ani úplně není divu, že inspiroval k nové verzi taky Thierry Wack, jejíž hudba vychází právě z podobných kořenů. My si teď na vlnách Waveu pustíme skladbu Queen ve verzi právě Thierry Wack, která nabízí takovou dvojnásobnou dávku rychlopalného repu i dost surreálné nálože v klipu, který režírovali Chris Love a Toby Maguire, tak klidně zkuste kouknout třeba i na videopodobu. My teď samozřejmě míříme k té audiopodobě, teď na vlnách Radio Wave. Queen míří k vašim uším.

0: Do nové epizody podcastu Houpačky tentokrát dorazila herní specialistka Michaela Váňová. Nenechte se zmýlit, její práce není sezení u herní konzole, ale to, že doprovází děti nebo vlastně celé rodiny náročným obdobím dětské nemoci. Pomáhá v nemocnici při vyšetřeních, dává pozor, aby se nikdo nebál a aby si děti upoutané na nemocniční lůžka nezapomínaly hrát. O tom, na co všechno si můžeme s nemocnými dětmi hrát a proč je hra důležitá, napsala Michaela teď i knihu. Tu ocení zejména i rodiče, kteří mají doma nemocné dítko na gauči. Před námi teď ukázka z rozhovoru z aktuálních Houpaček. Celou epizodu už teď můžete najít u nás na webu nebo ve všech podcastech.
1: Určitě je dobrý, aby to dítě vědělo pravdu, aby vědělo, že se něco chystá. U menších dětí, třeba jakoby do toho předškolního věku, je lepší to říkat jako blíže k té věci. Jako není dobrý je tím strašit týden dopředu a říct tím prostě, hele, za týden se něco a každý den mu to pak připomínat. To jako zpravidla nebývá většinou moc příjemný pro ty děti, protože si právě během toho týdne mají dost času v té svojí ještě třeba menší zkušenosti vytvořit hodně těch strašáků. Ale chci být hrozně opatrná v tom, co řeknu, protože jasně, já mluvím z pozice herní specialistky, mluvím z pozice člověka, který pracuje s dětma v nemocnici a tam jsou ty podmínky nějak nastavený a já to dítě znám do nějaký míry, takže tady třeba podle toho se jako orientuju tak, jak to dítě dokážu navnímat, jak se s ním seznámím a tak. Jako nad tím vším, co já teď říkám, že je obecně jako lepší pro děti a ukazuje se to na mnoha dětech, prostě mluvím o tom, co je většinová zkušenost, tak nad tím vším ale pořád je to, ta zkušenost toho rodiče a to, že každý dítě je jiný. Takže já jako můžu mít zkušenost s tím, že když jsem to zkusila tomu dítěti říct dostatečně včas, nebo mu to říct jako dopředu a hodně jako o tom mluvit, takže to dítě bylo ve větší panice. Jsou i takový děti, to mám jako potřebu tady říct, jsou i děti, pro který to, že s nima o tom dopředu budeme mluvit, to bude prostě nakonec horší, než když to řeknu fakt jako těsně předtím. To, co mi přijde jako absolutní no-go a to, co mi přijde jako nejhorší, je prostě ráno vzít dítě a říct, hele, jdeme na návštěvu za tetičkou a po cestě za tetičkou najednou jako brzdíme u nemocnice. To dítě není blbý, že jo? To dítě to cítí, vidí to. A říct mu, hele, a ještě než pojedeme k tetičce, tak my ještě půjdeme za panem doktorem. Tak tam jako najednou samozřejmě vzniká ta velký strašák toho, proč mi to neřekli dopředu. Aha, tak to bude asi něco tak hroznýho, že mi to nemohli říct, protože by mě vůbec nedostali do auta. A už se ta dětská fantazie může jako rozvíjet. Jo. Samozřejmě jiný to bude třeba u dětí, který mají jako poruchu autistického spektra a tak. Ale teď mluvíme tak, ano, spíš bych řekla většinově.
2: Mluvíme teď většinově.
1: Takže je fakt potřeba, aby dítě vědělo tu pravdu.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Ve čtvrtečním odpolední na Wave taky trocha francouzštiny na vlnách naší stanice. Půl druhé odpolední právě v tento okamžik. No a dnes máme čtvrtek a každý čtvrtek na vlnách Rádia Wave a taky znamená z Brusu nové vydání podcastu Psycho. No jinak tomu bude dnes od 19. hodiny a pokládat si budeme v skutku zajímavé otázky. Když kontroluje, žárlí a překračuje hranice, je to ještě romantika? Karolína a Pavel v aktuálním Psychu rozeberou, jak knížky a BookTok můžou vydávat násilí za důkaz lásky. Proč některá tabu potřebujeme jako společnou hranici toho, co ve vztazích nepřipouštíme? No a co se stane, když se taková hranice začne posouvat? Otázky, na které dostanete odpovědi v aktuální epizodě našeho Psycha, startujeme právě dnes v 19. hodině.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: tolik domácí hudebnice Beata, která připomínám už zítra vystoupí na pražské Cargo Gallery. Teď už mám pro vás ale trošku jiný kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud už teď ve čtvrtek začínáte pomalu plánovat, jakým způsobem strávíte ten nadcházející víkend, mám pro vás jeden tip, který se dotýká neděle 20. září a konkrétně prostoru plzeňské měšťanské besedy. Tady si ve 14.15, takový ideální čas po nedělním obědu, můžete zajít na projekci, tedy do kina, na snímek Osamělý vlk. Jde o dokud drama, které sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SOS 18 sestřely během bitvy o Británii, ale taky jako člověka s vnitřními pochybnostmi a taky výjimečnou odvahou. Dokud drama Osamělý vlk můžete vidět v plzeňské měšťanské besedě, projekce startuje ve 14.15 v neděli 20. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: francouzsko-americká hudební spolupráce na vlnách Radio Wave. Tohle jsou OK Lou a Underscores na společném tracku Harvest Sky. Teď jen pár minut před čtvrteční 14. hodinou odpolední. Do té doby třeba ještě zastávka na domácí scéně s formací Tamara, ale zamíříme i dál do zahraničí. Adventures nebo Field Music s trackem Candid Up před námi do té 14. odpolední. Pak taky návštěva sousedního Slovenska s Vojtíkem, no ale zejména taky ukázka z aktuálního Hergotu, který tentokrát volá domů.
1: Vygeneruj mi reklamu na Queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit, to si musí lidé prožít.
3: Wild.
2: O queer lidech, od queer lidí.
3: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
3: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuše ve Švehlovce.
3: Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Casablanca.
5: Casablanca.
6: Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
6: Rádio Wave.
5: Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Twang Mammy, ještě předtím slovenský hudebník Vojtik, vzpomínka na jeho velký hudební hit, na jeho průlom Detvianský sen, tež skladba čerstvě po 14. hodině odpolední za námi v playlistu Rádia Wave. Ahoj, hezké odpoledne, doufám, že máte příjemný čtvrteční den 17. září. Martina Foldinová ještě po následující hodinku za mikrofonem. U nás ve studiu Rádia Wave máme 7 minut po 14. hodině odpolední. Budeme pokračovat další zastávkou u nás v playlistu. Zároveň připomenu, že už za chvilku pustím ukázku z aktuální epizody našeho Hergotu, kde se tentokrát věnujeme vskutku zajímavému tématu, a to sice UFO spiritualitě, takže pokud vás zajímá, a jestli jsou vesmírní lidé ještě in, tak bych dozajista pouštěla aktuální epizodu Hergotu, kterou už teď můžete najít na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích. Slibovala jsem ale taky další hudbu, pojďme k ní jít už za chvilku. Moje oblíbená hudebnice After Louise a ukázka z jejího letošního EPčka, skladba s názvem Angel, už za chviličku tež. No a teď už Toby alias Tobiáš Půlkrábek, teprve 17-letý rapper, který teď doputoval i k nám do pravidelné rotace. No a to se skladbou Puls, která právě v tento okamžik míří k vašim uším. Užijte si ji.

0: Hergot volá domů. Hostkou pořadu je tentokrát Klára Kubálková, doktorantka religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která zpracovává ve své disertaci v skutku zajímavé téma UFO, přesněji tedy téma víry v různé mimozemské entity. Jaké jsou nejnovější trendy v UFO spiritualitě? Jsme my Češi v něčem ohledně víry v UFO originální ve světovém kontextu? A jsou vesmírní lidé ještě in? Poslechněte si celý Hergot, a to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastech. Před námi je už teď ale krátká ukázka ve vysílání.
1: Mě by ještě strašně zajímalo, jak se život těch recipientů proměnil i z té praktické stránky. Kromě toho, že tohle zůstává jejich zájmem, možná by nechtěli, abychom tomu říkali koníček, ale je to prostě životní zájem, tak jestli to má třeba úplně nějaké praktické výsledky v životě, nějaké nové rituály, nové způsoby, nový přístup k životu, ke stravování třeba, nebo něco takového.
2: Tady u těch konkrétních lidí ne. Já jsem trošku doufala, že se mi tam ukáže něco, že třeba mají rituály, nebo že nějak pozměnili svůj život, nebo že pozměnili svůj náhled na život, ale z drtivé většiny nezažívají ani nějaké jako tření s okolím, nepovažují to téma za nějaké jako zásadně kontroverzní nebo společensky nežádané. Jo, že spíš, že to je něco, jo, lidi se o tom rádi pobaví, je to takové jako zábavné, já se o tom taky rád s někým popovídám, ale jako sám to úplně nevytahuju, záleží v jakém jsem společnosti. Jeden participant teda to za kontroverzní považuje, že se snaží jako, že ho to zajímá, ale snaží se to oddělit od svojí jako běžné každodenní identity. Ale nejvýraznější ovlivnění života bych řekla, že bylo u pána, který byl v mládí členem radioamatérského kroužku. Že on četl sci-fi a to ho inspirovalo k zájmu o vesmír, k zájmu o astronautiku a snažil se si přímo sestrojovat jako přijímače a tím něco zachytit. Ale co jsem pochopila, tak potom v dospělosti už od toho opustil, že tam to bylo spíš směrem toho koníčku, ale že mu to hodně utvářelo právě to směřování, co se týče hobby, co se týče trávení volného času. Spíš bych řekla, že tak jako hodnotí, že mají potřebu tomu světu nějak rozumět, potřebu se nějak dovzdělávat, i tady v té oblasti, ale třeba v nějakých souvisejících. Protože samozřejmě, pokud si chcete ověřit, že teda mimozemské existence někde ve vesmíru jsou, tak musíte něco málo vědět o vesmíru, o planetách, o biologii, o fyzice, astronautice, astrofyzice. Případně potom ti lidé se vyrovnávají s tím, že je zajímají jako paranormální zážitky, ale to tam mám u dvou lidí, shodou náhod oba dva studenti společenských věd, kteří už jsou cvičení k tomu vnímat svět určitým způsobem, nějakým způsobem si ho vykládat a nějakým způsobem si interpretovat vlastní zážitek. Takže je jako zajímá paranormálno, u jedné tam byl, že má prostě ráda duchařské historky, vyhledává, to označila jako energeticky významná místa, ale jako v uvozovkách. Jo, že je to prostě ta atmosféra a ten pocit, ale že ona prostě ví, že to dělá proto, že k tomu má z dětství nějaký vztah, že členka rodiny prostě vyprávěla historky, má s ní jako zážitky, nevnímá třeba vůbec rozpor, že tady ta členka rodiny by se neseděla třeba s lidma, kteří se věnují vyloženě UFO jako badatelsky, ale že vlastně ona si potřebuje všechno vysvětlit, ona musí mít všechno uzavřené.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Tolik americká kytarovka Mama Larky se skladbou Number One Best of All Time na vlnách Waveu, ale před námi už další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás jeden velký koncertní tip, který se dotýká začátku příštího týdne, konkrétně pondělka 21. září. To je totiž datum, kdy si ve večerních hodinách můžete do vskutku originálního prostoru pražského prostoru Gabriel Loci do tamní rajské zahrady. Můžete vlastně zajít na vystoupení, které bude stát za to. William Bazinski je avantgardní skladatel usídlený v New Yorku, klarinetista, saxofonista, zvukový a videoumělec. Bazinski je nejvíce známý asi díky svému čtyřdílnému albu The Disintegration Loops. To je formát, který vznikl mezi lety 2002 až 2003. Je to vytvořeno z rychle se rozpadajících 20 let starých nahrávek jeho předchozí hudby. Hard Noise opět přináší do Prahy další hezký line-up a můžu zmínit, že jako support vystoupí původem olomoucká hudebnice Orinoco. Takže William Bazinski, tahle ambientní legenda, ale s rock'n'rollovou duší. Prostor Gabriela Loci, rajská zahrada, start v 19 hodin v pondělí 21. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

Pomalé tempo a mysteriózní atmosféra, tohle je Američanka Caroline Poláček a skladba On the Beach, což je součást hry Death String 2, kterou můžete znát už nějaký ten pátek i od nás z playlistu Radia Wave. Japonský videoherní genius Hideo Kojima vlastně stál za tímto formátem, no a toto byla součást soundtracku, o kterou se právě postarala hudebnice Caroline Poláček. Já se s vámi pro dnešní čtvrteční odpoledne pomalu, ale jistě rozloučím pro dnešní vysílací čas. Připomenu, že ale nemusíte mít strach, protože naše vysílání bude pokračovat i nadále. Už za chviličku v playlistu třeba novinka v podání rapera Bloody Shield, jeho skladba Gucci Mane. Na řadu ale přijdou taky pensylvánští Joey Valance a Bray nebo domácí Media Service, takže ta muzika bude velmi různorodá žánrově, tematicky i tím, odkud je, takže geograficky, tak vám přeju příjemný poslech v následujících minutkách. No a od 15. hodiny odpolední přesně tady u nás ve studiu Rádia Wave výměna stráží dorazí kolega Jarda Petřík, takže budete ve velmi dobrých rukou. Mějte se krásně, přeju vám hezký zbytek dnešního dne, no a se mnou za mikrofonem zase zítra od 11. hodiny.

0: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Edison Ray a taky Sophia Stell, dvě jména, která jste poslouchali ve čtvrtečním On Airu na Waveu hned po třetí odpolední. A už jste asi podle hlasu, doufám, poznali, že místo Martiny Foldinové je za mikrofonem Jarda Petřík. Já vám samozřejmě přeju příjemný poslech. V dnešním On Airu jako každý čtvrtek se můžete těšit na nový hotspot a taky studovnu. V téhle hodince pro vás budu mít ukázku z aktuálních chudáčků, samozřejmě stihneme i nějaké ty kulturní tipy. A teď je taky jednu z aktuálních novinek v našem playlistu, ze který já mám osobně velkou radost, z čeho už zas tak moc radost nemám, že Liars, které si za chvilinku pustíme, můžete sice v půlce října vidět v Punktu, ale jestli už nemáte lístky v kapse, tak se vám to asi nepodaří, protože je beznadějně vyprodáno a do většího prostoru se to rozhodně stěhovat nebude, protože prý samotní Liars, a.k.a. Angus Andrew, což je jediný stálý člen už pár let téhle kapely, prý chtěl vystupovat v komorním prostředí. Takže asi tak, pokud byste chtěli vidět Liars ve větší lokaci, tak doporučuji letošní ročník festivalu Unsound, kde se taky mají představit a kde budou rekapitulovat legendární a za mě asi jejich nejlepší album Drums Not Dead, které letos slaví 20 let od vydání. Co budou hrát v Punktu, upřímně řečeno netuším, ale nemusí mě to zajímat, protože nemám lístek. Teď si od těch Liars pustíme ukázku z nové desky, která vyjde v březnu příštího roku. Tohle je singlovka pojmenovaná I Speak Kalamazoo.

0: Courtney Barnett, One Thing at a Time. Čtvrteční on air na rádiu Wave za chvilinku pokračuje s domácími Tadeus Racety, ale ještě předtím trocha chudáčků a trocha nahoty, aby se nám to hezky rýmovalo, protože právě nahota je téma, které chudáčci vyslyšeli na vaše přání, tedy posluchačů rádia Wave a chudáčků zejména. No a natočili tím pádem epizodu věnovanou právě neoblékání takzvaně. Co všechno podnikají, když se mají svléknout ve filmu anebo na jevišti a jakou roli hraje žádné oblečení v jejich přátelství a oslavách. Dozvíte se taky, kolik lidí už Petr přemluvil, aby si nahatý spláchnuli hlavu v záchodě. No a samozřejmě daleko víc z intimního světa nahatých chudáčků, kteří se nestydí ale opravdu vůbec za nic. Důkazem budiš i následující krátká ukázka.
1: A najednou nás na baru bylo 6 nahých mužů.
2: Jo no. To je pravda. A zároveň jako velmi často u toho nebyla žádná žena.
1: Ne!
2: Krom té barmanky.
1: No, která to snášela prostě, protože byla za barem dost vzadu.
2: No, že my jsme byli od pasu, vej jsme nebyli vidět, ale jako tak obecně jako tahle věc je trochu taková jako...
1: Co tam nemůžeme dát vůbec, to vypadá, že jsme ji úplně obtěžovali.
2: Ne, neobtěžovali, ona byla ráda.
1: Ježišmarja! Ne, ale jako, že si, no jako já si, no to je fakt ale úplně kontroverzní téma, protože si pamatuju třeba, jak jsme si fotili přirození. Nebo si pamatuju, no tak to je hrozný. Byli jsme nahý. Bylo nás fakt spoustu. A Adam řekl úplně výborný nápad.
2: Mně se podařilo vytvořit klima,
1: že to byl ten nejlepší nápad.
2: Ve kterým třeba 6 dospělých mužů v rozpětí věku od 25 do třeba 40 nebo 43 let. Tak jako stálo frontu
1: dělej.
2: Před záchodama a chodilo se na takzvanou jedničku. Jednička byl pisoár a pak se rychle přibíhalo na dvojku a dvojka byla mísa.
1: Jo.
2: A normálně,
1: první pisoár, potom mísa.
2: A stála se fronta na to, aby se každý mohl nechat, spláchnout.
1: Já znám lidi, kteří šli dvakrát.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Reggie Snow, Blackest Skin, This Could Be Your Time. No a čas čelistí samozřejmě ve čtvrtek na Waveu bude jako každý týden úderem 18. Dneska mimo jiné o audiovizuálně hypnotickém historickém dramatu Markuse Schleinsera s názvem Rose, které ohromilo diváky na Berlinále a bylo oceněno stříbrným medvědem za herecký výkon Sandry Hiller. Taky dojde na snímek Stevena Soderbergha Christofferové, na válečný akčňák Mayday, absurdní komedii Poeta režiséra Simona Messasota, anebo životopisné drama Tony či dánské drama Ztracená žena. V podání Aleše Stuchlého, Martina Pleštila a Jana Vejnara čelisti dneska samozřejmě jako každý čtvrtek úderem 18.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Já už teda dneska bazén zazimoval, ale vy jste teď poslouchali song Pool Hopin od Illuminati Hotties. No, možná by to ještě šlo, kdyby byl někdo, řekněme...
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Kdyby byl někdo, řekněme, otužilejší, jsem chtěl samozřejmě dodat, ale počkal jsem si na hlášku Kulturistánu, abych vám mohl říct pár koncertních tipů na dnešní a zítřejší večer. První pozvání míří do brněnského Artbaru, kde se dneska můžete těšit na ugandského rapera a MCho, který si říká Echo Base, který je spjatý se scénou, kolektivem a labelem Nige Nige. A tím pádem už tušíte, že žánrově to bude někde mezi hiphopem, grimem, dancehallem a celkem nekompromisním dravým zvukem vycházejícím přímo z jeho domoviny. No a jako support domácí rapové duo Laocoon z dneska od 8 hodin večer.

0: říci ještě se jmény Tokyo Drift, Beata a Mes. Takže slovenská i česká zpěvačka a k tomu ještě trocha toho rapu a elektroakustických beatů. Future Blood Volume 6 zítra o 9 večer v Cargo Gallery s Tokyo Drift, Beatou a Mes.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Come on,

0: like until I hit the ground.
1: Annabel ve čtvrtečním On Airu na rádiu Wave dozněla v songu Snowflake, přiblížila nás ke čtvrté a do celé ještě kruh 19 s Klárou Hamsíkovou, taky producent Bass a nebo sesterská skvadra Haim.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Board a Boko Youth All My Life a před nimi taky domácí Blue Wandy se songem Zeitgeist a na domácí scénu se zase vrátíme v zápětí s novinkou od Dona Barta 001 v podobě singlovky Mario Balotelli. Jinak v téhle hodince máme čtvrtek, takže okolo 16:30, lehce před, se můžete těšit taky na nejnovější hotspot a uvidíme, jestli se nám do téhle hodinky vejdou i nějaké další kulturní tipy. Určitě se ale vejde další muzika, kromě zmiňovaného Dona Barta 001, který už se rozeznívá pode mnou. Vám můžu slíbit, že zazní taky novinka od Ebow s názvem Arbeit, Karolina Beranová, LA, Winston Surfshirt anebo Lucifer.

Last Dance, Lucifer, no a pokud si chcete zatančit u hraní GTAčka 6, tak samozřejmě nebojte, soundtrack bude, jako ke každému dílu téhle legendární hry. No a Grand Theft Auto tentokrát nabízí jména jako Travis Scott, Pink Panthers a nebo třeba Keith Richards. To jsou zveřejněna první jména z chystaného soundtracku GTA 6. Najdete tam samozřejmě i spoustu dalších. Uvidíme, jak přesně a co za songy bude zmíněný soundtrack obsahovat. Na detaily si ještě budeme muset počkat. Každopádně to čekání už nebude trvat dlouho. Nová GTA 6 vychází už 19. listopadu. Detaily o zmiňovaném soundtracku, tedy to, co je zatím známé a zveřejněné, najdete i na našem webu v sekci Wave News. A my se vracíme zpátky k playlistu s LA a nebo Winstonem Surfshirtem.

0: sake of an adder whenever you ride with me. It ain't like I'm asking you to ride for free. From trapping to rapping, need to be proud of me. Back out the studio and throw parties. Money coming too fast, I can't slow down. Feel like I'm running from my past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying no foreigns on cash. I can't slow down.
1: Hypnotické propojení trapu a rapu, tohle byly Metro Boomin a Future s Donem Toliverem, Too Many Nights. Pokračovat budeme jednou z aktuálních novinek, se kterou zamíříme do Německa, i když Ebow, tahle reperka, má ve skutečnosti kurdské kořeny a tak trošku se jim věnuje v nejnovější singlovce Arbeit. Ten název není taky vůbec náhodný, protože když se zaposloucháte do textu, tak zjistíte i když pak kouknete na videoklip, že v něm karikuje všechny ty špatně placené práce, které vykonávají migranti nebo v západní Evropě a v zemích, jako je třeba právě Německo, neboli kurýři rozvážkové služby, nebo lidé v oranžových vestách zametající chodníky, abychom je měli čisté. Ebow Arbeit, jedna z našich aktuálních novinek v playlistu.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
4: Zavůní oceánu.
3: Jaký je první úkol?
4: Místními chutěmi.
5: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
4: Historií.
3: Tady se narodilo Portugalsko.
4: I nečekanými zážitky.
5: Počkej.
4: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
5: Takhle nějak vypadá ideál.
4: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.

0: reperka Fat Nu Hwigway a taky Tierra Whack, která trošku přepracovala skladbu od zmiňované, první zmiňované s názvem Queen.
1: Nevhodných a kontroverzních reklam Strikes Again, hlavní prodejní tahák jejich kampaně.
0: No a před námi už je v tuhle chvíli taky hotspot, který mi tam neúmyslně skočil o trochu dříve, ale já bych vám s dovolením ještě přiblížil, o čem že ten dnešní díl bude. Možná jste zaregistrovali, že sociální sítě zaplavila kauza herečky Sydney Sweeney, která se stala tváří reklamního spotu, ve kterém sexualizuje ženský sport. No a Barbora Součková a Sara Chabulka si se tak společně zaměřili na to, co samotná reklama, ale i veřejná odezva sportovkyň prozrazují o tom, jak vnímáme v roce 2026 ženská těla při sportu a rozebírají, kdy je nahota takzvaně empowering a kdy se naopak jedná o objektifikaci.
1: Královna nevhodných a kontroverzních reklam Strikes Again. Hlavní prodejní tahák jejich kampaně prostě zvolí hypersexualizovanou reklamu, která z ženských sportovkyň dělá v podstatě rekvizitu.
2: Vrcholový sportovkyně se celou svoji kariéru snaží lidem ukazovat, že to právě není o tom, jak člověk u toho sportu vypadá, ale o tom, jaký podává výkony.
1: Musím odmítat úplně tu představu, že záležitosti okolo sportu jsou apolitický, protože nejsou a nikdy nebyly. Jako nikdy jinde nebyly lepší čas na to, abychom si promluvili o male gaze.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Ahoj.
4: Čauky.
1: Já jsem Sarah Abulkasim.
4: A já jsem Barbora Součková.
1: A společně vás vítáme u další epizody Hotspotu, pořadu o trendech na sociálních sítích, které se snažíme rozebírat v kontextu a kriticky.
4: Dnešní epizoda je společná

0: Z čehož mám obří radost. Já jsem tu nejradši takhle společně s tebou, Sáry.
1: Já tež.
0: Každopádně, když jsme se zamýšleli nad tématem, tak jsme se obě shodli nad jedním obřím not, kterýho máme poslední dny úplně plný sítě, a říkali jsme si, že to asi přesahuje hranice naší každotýdenní rubriky a že bychom se na to chtěli podívat víc do detailu. No ale Sáry, teďkonc už teda prozrať, co nás tak naštvalo.
1: No já tu dokonce použiju svůj oblíbený termín zvedlo ze židle.
0: Tak to naznačuje, že je to hodně vážný.
1: Tak, mega je. My bychom se dneska chtěli zaměřit na kauzu okolo herečky Sydney Sweeney, která se stala tváří reklamy pro jednu sportovní predikční platformu, v níž sexualizuje ženský sport. A okolo tohohle reklamního spotu se zažehla obrovská debata na sítích a vyvolala vlnu negativních reakcí právě od ženských sportovkyň, a to jak těch vrcholových olympioniček, tak i od žen, které třeba jen rekreačně sportujou, hýbou se a podobně. No a nebo se taky třeba nehýbou, ale vadí jim, že reklama na predikční trhy jako svůj hlavní objekt využívá sexualizované tělo ženy.
0: Ano, jako královna nevhodných a kontroverzních reklam strikes again, takzvaně. A tentokrát je to teda super kvalitní a opět naprosto příšerný materiál. A je to rozhodně kauza, která nám toho mnohý říká, nejenom o sexualizaci ženských těl v reklamách primárně pro mužský publikum, ale i o tom, jak obecně společnost nahlíží na ženský sport, jak skrze podobné reklamy definujeme v uvozovkách správný ženský tělo, a otevírá to i téma nahoty a toho, kdy se jedná třeba o nějaký empowerment nebo objektifikaci na druhé straně.
1: Já se na tuhle naší debatu hrozně těším, ale ještě předtím, než se do toho pustíme, si pojďme dát naši oblíbenou rubriku Hot or Not.
0: Hot or Not. Tak Sáry, mě moc zajímá tvý hot za uplynulý týden.
1: Já mám hot, které není jenom za uplynulý týden, ale za uplynulý měsíc minimálně, protože já jsem začala koukat až teď, ano, na seriál Živý mrtví, The Walking Dead.
0: To jsem neviděla.
1: No tak hele, já ti to natýzuju teďko, protože pro mě osobně nejsou úplně nejlákavější seriály se zombie tématikou, ale zároveň jsem slyšela ze všech stran, že je to seriál, který opravdu stojí za to, tak jsem tomu teda tu šanci dala a zjistila jsem, že dobře, je tam nějaká zombie apokalypsa, ale je to něco, co jde hodně stranou, jde tam hlavně o to, jakým způsobem se vlastně ty postavy, které jsou tam hodně jako komplexně, kvalitně vypracovaný, tak, že si je jako opravdu hodně rychle zamiluješ, nebo minimálně já, tak jak se vlastně s tím pádem všeho, na co jsou zvyklí, na co doteď byli zvyklí, extrémně proměňují, jak se proměňují jejich charaktery, jak se vybarvují spíš jejich charaktery, a za mě je to seriál, který otevírá spoustu morálních dilemat, typu třeba kdo dostane jídlo, kdo zůstane venku, koho obětujeme, který jsou prostě extrémně zajímavý k zamyšlení, a je to seriál, který by si měl podle mě pustit každý náš posluchač nebo posluchačka, protože se mi to opravdu hodně líbí.
0: No tak docela mě to natýzovalo, takže to není prostě jenom nějaká zombie apokalypsa, ale je tam nějaký chytrý rozměr.
1: Je to tak, jako samozřejmě mně to tam hraje obrovskou roli, ale jde to do pozadí. Je tam prostě nejdůležitější to, že přesně najednou ti tak nějak jako dochází, že ty zombíci tam asi budou ten nejmenší problém. Ale Baru, mě teď zajímá, co je tvoje hot.
0: Mám dvě. V tom prvním zůstanu u offline zážitků a dojmů, protože minulý týden jsem skoro celý strávila pracovně v Brně, kde jsem tak nějak pořádně, jakože s tím městem mám jako prostor bejt, byla fakt po dlouhý době, což je teda, vím, hrozná ostuda, ale je to tak prostě. A já bych tomu městu chtěla dát mega hot, protože mě hrozně pohltil ten přívětivý vibe, hrozně se mi líbilo, že tam lidi fakt jako byli v ulicích a že bylo vidět, že tam ty lidi jako žijou a tráví svůj volný čas. Možná mi i přišlo, že tam třeba obecně bylo docela dost vlastně těch třetích míst, kde to prostě jde takhle ten čas strávit, a přišlo mi, že při průchodu tím městem byla neustále slyšet nějaká hudba nebo zpěv, což bylo extrémně cute. Celý to na mě působilo hrozně jako veselé, příjemně, milé, takže to zapůsobilo hodně. Jediný not teda z mýho brněnského zážitku, který bych chtěla zmínit, bylo, že jsme se snažili najít takový virální diskoodpadkový koš, který jsme hodně jako vídali na reelskách, že ho měla přetvořit nějak nějaká iniciativa mladých. Ten koš prostě stál před nádrž

0: Já už to teď taky jako cítím, že budu napravovat čím dál víc, protože Brno mi přišlo fakt mega fajn. No.
1: Tak.
0: A teda ještě to moje druhý hot, to už budu mega rychlá, ale přijde mi skvělý, že můj mega oblíbený seriál The Pitt získal 2 televizní ceny Emmy. Takže z toho mám prostě radost, protože je to fakt neskutečně super seriál. Nevím, jestli jsi ho viděla, Sáry.
1: Já jsem ho neviděla právě.
0: Tematizuje adrenalinový prostředí urgentního příjmu a je hodně osvěžující vlastně v takovémhle televizním dramatu, který má poměrně jako typický téma, že jo, lékařský prostředí, toho jsme viděli hodně, tak se tam dají ale vlastně hodně dobře akcentovat různý důležitý společenský témata, jako třeba razie a bezprecedentní činnost ICE po Spojených státech, nebo tematizace psychických problémů, vyhoření, závislostí nebo znásilnění, nebo třeba i reprezentace neurodivergence, která je za mě v tomhle seriálu úplně mega dobrou praxí. Každopádně, kdo neznáte, tak mega doporučuju a už se chystá i třetí řada na příští rok, takže na to se mega těším. No, no a co tvoje noc, Sáry?
1: Je to zase na půl hot, na půl not. Na mě na Instagramu vyskočil příspěvek od amerického rapera Macklemora, který se tam vyjadřoval k jedné ze svých show, kde byl předskokanem na turné zpěváka Eda Sheerana, kde vyjádřil podporu Palestině, čímž naštval spoustu lidí z publika, alespoň podle toho, co mu Ed Sheeran poté psal, což samozřejmě zmiňoval taky v tom příspěvku i s tím, že je to jeho dlouholetý kamarád, ale že v téhle jeho apolitické rovině za každou cenu se s ním absolutně názorově rozchází a Sheeran mu vlastně řekl teda, že slova Free Palestine, svoboda Palestině a obraz palestinské vlajky, kterou tam vlastně Macklemore přinesl, byly pro řadu lidí, se kterými mluvil bolestivý a Macklemore mu na to odpověděl, že pokud jsou tahle slova urážlivější než 10 000 zabitých palestinských dětí, pak je mezi jejich postoji fundamentální rozpor. Takže já dávám velký hod Macklemorovi, který se vyjádřil v rámci svého koncertu k tématu, na kterém mu záleží a které je pro něj důležité a dávám not Edovi Sheeranovi, který dopustil to, aby to opravdu vedlo k tomu, že před skokanem na dalším jeho turné prostě už nebude.
0: Jo, já jsem to taky zaznamenala a vlastně souhlasím s tím, co tady říkáš.
1: No a Baru, co zvedlo ze židle tebe uplynulý týden, kromě Sydney Sweeney?
0: Tak mý druhý zvednutí ze židle se týká Love Islandu. Já už teda na tuhle reality show nekoukám, odmítám to dělat, nekoukala jsem už ani minulý rok a jsem fakt za to jako ráda, protože mně přišlo, že jako mě asi nebaví každý večer trávit tím, že se dívám na to, jak si srdíčka hrajou sexualizující a stereotypní hry a pak do sebe navzájem projektují svý toxic vzorce, co mají a měli by radši chodit na terapie než do reality show.
1: Já musím říct, že jako společenská sonda to pro mě bylo jako hodně plodné několik let, ale už jsem toho taky dost přesycená.
0: A koukáš teda letos?
1: Jo, já jsem koukala, jsem toho přesycená, ale měla jsem to v pozadí puštěné, takže ano, některé kauzy, věci, kontroverze, určitě o nich budu vědět, takže povídej, co tě zvedlo ze židle, já myslím, že tuším.
0: Je naprosto v pořádku, že na to koukáš, to nijak nehejtím, ale mě vlastně letos přijde plně šílený zase ten casting, alespoň co jsem teda zaznamenala ze sítí, protože už jsem viděla příspěvky minimálně na 3 kluky z toho castingu, který se týkaly sdílení zkušeností žen s nima. Hlavně třeba popisovali různý toxický nebo problematický chování, který chovají k ženám, takže tohle mě fakt jako nebaví, že se takovýmhle lidem dává ten spotlight, no.
1: Jako taky mi to vadí hodně, no. Zároveň já jsem si teď vzpomněla na právě jednu kauzu nebo poznámku, kterou tam jeden z účastníků měl a to je, že komentoval vzhled jedné z účastnic, zmínil tam něco ve smyslu, že si všiml, že má pneumatiku na břiše, což mi prostě přijde úplně absurdní.
0: Tak to kdybych zaznamenala, no, tak dám,
1: no,
0: jako
1: tak dáš
0: to
1: tohle jako not. No, takže letos je to zajímavý cast, no. Jak říkám, je to zajímavá sonda. Vím, že tyhle lidi ve společnosti jsou, že tyhle poznámky jsou velmi častý a já vzhledem k tomu, v jaký bublině se pohybuju, tak je tolik neslýchám, ale pak jako ten reality check díky reality shows je pro mě nějakým způsobem důležitý, takže i proto se na tyhle shows koukám.
0: Je to fakt dobrá, jak říkáš, sonda se podívat, že prostě zase těžíme trochu z nějakého jako našeho privilegia toho, že naše bublina tohle neříká prostě, no.
1: Tak, no, ale říkám si, že toto teď nechme a přesuňme se k našemu společnému největšímu not uplynulého týdne a to je Sydney Sweeney a pojďme se v tomhle díle podívat na to, jak obecně vnímáme ženský sport.
0: Hotspot. Tak Sáry, pojďme si na začátek nějak podrobně popsat tu reklamu samotnou. Jak vlastně vypadá, co v ní najdeme a hlavně, co je na ní problém?
1: S radostí. Takže ta reklama je zasazená do prostředí sportu, basketbalových hřišť, tělocvičen, šaten, v nich se Sydney Sweeney objevuje úplně nahá a intimní partie jí zakrývají různé sportovní potřeby, třeba fotbalový míč, tenisová raketa, hokejová branka, you name it. A v jednom záběru třeba sedí nahá na basketbalovém koši, na dalším má na sobě jen fotbalový chrániče a míč, kterým si zakrývá spodní polovinu těla a celý to doprovází její voice-over, kde vybízí diváky, že jestli si myslí, že znají sport, ať to dokážou, pak víceméně jen opakuje just sports, jen sport.
2: Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports.
3: You can't trade this. I just look at here. No betting on wars or deaths, and no politics. Just you, your takes.
1: Žádnou hloubku v tom asi úplně nenajdete. Jo a vlastně ještě je tam důležitá linka, zmiňuje tam, že nejde o žádné sázení na války, úmrtí nebo politiku. Ta firma, predikční platforma, což je vlastně něco podobného jako sázková kancelář, je postavená na trochu jiným principu. Si tím staví image toho slušnějšího hráče na trhu predikčních trhů v kontrastu k jiným predikčním společnostem, kde si lidi můžou sázet třeba na výsledky voleb, váleční konflikty nebo i to, kdo třeba zemře, což je velký téma samo o sobě, který se v letošním roce dost řešilo. Každopádně tenhle reklamní spot nebo ta agentura se tím vlastně nějakým způsobem snažila asi poukázat na to, že jsou morálně čistší, protože si u nich nevsadíte na ničí smrt, ale zároveň jako hlavní prodejní tahák jejich kampaně prostě zvolí hypersexualizovanou reklamu, která z ženských sportovkyň dělá v podstatě rekvizitu. Plus teda ještě za mě nutno zmínit, že tahle pozice morálního kompasu mezi sázkovýma agenturama nebo predikčníma trhama je bizár sama o sobě, protože se možná pojďme třeba i zamyslet, jestli je vůbec OK takhle masivně normalizovat sázení na cokoliv.
0: No, jako totálně, no. A zároveň taky ten globální reach, který se kvůli tomuhle počinu té firmě vlastně podařilo udělat, je teda neskutečný. Mě na tom sloganu ještě vlastně hodně vytáčí ta jedna rovina, to no politics. Protože to, co je okolo té kauzy, je prostě politika v praxi za mě. Navíc já jako musím odmítat úplně tu představu, že záležitosti okolo sportu jsou apolitický, protože nejsou a nikdy nebyly. Sport je jako velice efektivní nástroj propagandy a nemusí to být jenom propaganda, jako je třeba, já nevím, Olympie od nacistické filmařky Leny Riefenstahl, ale ta propaganda se obecně může týkat i toho, koho respektive jaký těla společnosti lečensky validujeme jako hodnotný, jak obecně nahlížíme na ženský tělo, jak ho vnímáme. Takže tenhle slogan, že jako žádná politika jen sport, nemůže za mě absolutně obstát, protože sám je téměř jako učebnicovým příkladem politického sporu o gender, sexualizaci, reprezentaci nebo obecně vlastně nějakou ekonomickou hodnotu ženského těla, no.
1: Přesně, ta rovina té reprezentace je tam vlastně obrovsky důležitá, tak se na ní možná pojďme podívat trochu detailněji, co všechno nám vlastně říká.
0: No my tady uděláme teda až skoro takovou semiotickou analýzu. Každopádně, když se zaměříme na to tělo, který nám tu je prezentovaný, tak je bílý, jsou akcentované jeho proporce, které jsou konvenčně vnímané jako ty žádoucí, ty krásný, ty hrozně sexy. Je to přesně ten tvar přesýpacích hodin, krásný velký prsa, ale hubený křivky, který akcentuje úzký pas, boky. Zároveň taky výrazným atributem je tam ta celková vizuální dokonalost, jo? Jakože pleť dokonale hladká, lesklá, jemně opálená, pevná, stejně jako její dlouhý blond vlasy a naprosto bezchybný make-up. No a jako pojďme si říct, jaká žena takhle během sportu vypadá. Já bych vám fakt přála sama sebe vidět během toho, když sportuju, protože se potím, moje kůže má na sobě různý fleky, jak termoreguluje a prostě jako takhle
1: stejně,
0: nevypadá.
1: Úplně, no vůbec, ze mě vždycky tečou čůrky potu, ano. A that's okay prostě.
0: Jo, a jakože, když ještě zůstaneme u té reprezentace, tak jako jde obecně podle mě i o nějakou jako širší diverzitu těl, kterou tenhle spot naprosto popírá. Nejenom co se týče těch tělesných proporcí, ale i barvy kůže. A já mám pocit, že se tady dost promítá to, co už je se Sydney Sweeney spojený kvůli kauze s další reklamou, a to na džíny, kde ona jako bílá blond privilegovaná žena byla spojená se sloganem Sydney Sweeney has great jeans.
4: Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue.
5: Sydney Sweeney has great jeans.
0: Když už jsme teda jakoby u té semiotiky, tak si dovolím použít tenhle ten termín. Konotuje nejenom právě ty parádní gatě, ale bohužel i taky jako parádní arijský genofond. Protože jako v té reklamě ta hra s těmi jako homofony, jak se těmhle slovům říká, že vlastně jako z něj stejně, ale mají jiný význam, je Sydney Sweeney i explicitně vlastně jako artikulovaná. No. A tohle samozřejmě vyvolalo odpovídající odezvu, která tu reklamu označovala jako velmi problematickou a rasistickou a že působí spíš jako oslava bílých evropských rysů a že vyzdvihuje nějaký jako eugenický pohled a rasový teorie o genetické nadřazenosti. A já mám pocit, že se nám to do tohohle toho dalšího spotu propisuje prostě taky. Ještě když teda do toho zahrneme i to, že sport ve vrcholových soutěžích odvětví, kde nebílí sportovkyně tvoří stále menšinu, a teď třeba mluvím o takových těch nejrozšířenějších sportovních odvětvích, kde nebílí sportovkyně dominují snad jenom v basketbalu, jinak teda atletika, tenis, fotbal jsou pořád bílí sporty a speciálně ten tenis, fotbal jsou prostředí, kde zároveň převažují ještě hráčky ze socioekonomicky silných vrstev.
1: No.
0: Každopádně pojďme se teda ještě podívat na to, co tahle kauza dělá na internetu, respektive na sítích, protože já je mám, jak už jsem tady tisíckrát zmiňovala, plný těchto těch obsahů, který na tuhle reklamu nějak reagují. Tak pojďme si to shrnout, Sáry.
1: No určitě, tak strhla se extrémní lavina negativních komentářů a minimálně teda na mým feedu byla nejhlasitější ta, která pocházela právě od samotných sportovkyň. Ozvaly se přímo olympijské medailistky, aktivní reprezentantky, ale kromě vrcholových sportovkyň taky ženy, které prostě rády sportují a měly pocit, že tahle reklama nás vrací minimálně zpátky do 90., což teda jako souhlasím. Já jsem to osobně zaregistrovala poprvé právě skrz jedno z reakčních videí americké gymnastky Gracie Kramer, která na svůj Instagram přidala reelsko plný záběru svých skvělých sportovních výkonů, zaměřených jen na to, co její tělo dokáže po letech neskutečný dřiny. Přidávala k tomu popisek, nevím, co dělala Sydney Sweeney, ale takhle vypadá žena ve sportu. Plus teda dodala jednu trendující větu, která se k téhle kauze ale extrémně hodí, a to je because it really is that deep. Jakože je to doopravdy tak hluboké, a já teda souhlasím.
0: Taky.
1: A hrozně trefně se k tomu taky na svém TikToku vyjádřila kanadská lyžařka a letošní olympionička Cassidy Gray, která k tomu dodala širší kontext a připomněla právě i to, na co si tady narážela před chvílí ty, že ženy a dívky ve sportu jsou pořád systematicky diskriminovaný, označila kampaň za nesmysl a dodala, že tím jedním tahem Sydney Sweeney nebo celkově ten reklamní spot a ta agentura hodila přes palubu roky snahy o to, aby byly ženy ve sportu brány vážně, a že pro Sweeney možná tohle mohl být nějaký vtip, ale pro ženy, které ve vrcholovém sportu reálně zažívají sexualizaci, nejsou brány vážně a narážejí na nerovné podmínky, tohle žádná sranda doopravdy není. No a nás napadlo se zeptat i našich českých olympioniček, profesionálních sportovkyň, jak vlastně na ně tahle reklama působí a co s nima dělá. A uslyšíte Elišku Martínkovou, atletku a reprezentantku v chodeckých disciplínách, a taky plavkyni a čerstvou mistryni Evropy na 200 metrů volný způsob Barboru Sémanovou.
6: Ten ženský sport nebo sport obecně je extrémně komplexní. A co týče těch sportovkyní samotných, není to jenom postava, ať jakákoliv, co za mě by bylo daleko lepší, tak by bylo, kdyby do těchto kampaní a reklam, které se týkají jakkoliv sportu, přímo dávat sportovce, sportovkyně, protože za mě jsou daleko více autentické. Většinou ty kampaně a reklamy obsahují i krásné fotky krásných sportovkyň, ale zároveň obsahují to další, co do toho spadá. A myslím si, že to je to, co my potřebujeme, aby se ukazoval ženský sport v jeho autentické podobě, že jsou krásný, silný a zároveň ale i zranitelný a zároveň ne vždycky vypadají takhle, že často jsme spocený, červený, upocený a stejně tam tu fotku přidáme, protože to ukazuje autenticitu toho sportu, to, jak je těžký.
7: Když jsem to viděla poprvé, tak jsem byla v šoku. A pak jsem se samozřejmě zaposlouchala do toho, co říká a byla jsem v šoku podruhý, že něco takového je vůbec spojovaný se sportem, ještě k tomu s ženským sportem. Myslím si, že to je velice nešťastně uchopený. Já se dokážu asi podívat na marketingovou stránku věci, že to bylo velice úspěšný, ale nevím, proč byla potřeba do toho tahat ženský sport, protože ten je rozhodně úplně o ničem jiným. Je to o tom, jak ženy dokazují, že jsou silný, že jsou odolný, cílevědomí. A myslím si, že už jsme trošku pokročili a že to byl rozhodně velký krok zpět v tom, že se ženy ve sportu vnímají jako nějaká schránka a jako jenom vlastní tělo. Vrcholový sportovkyně se celou svoji kariéru snaží lidem ukazovat, že to právě není o tom, jak člověk u toho sportu vypadá a jaký má tělo, ale vlastně o tom, jaký podává výkony. Takže samozřejmě mě to mrzí, samozřejmě je to nějaký trošku nůž do zad v tom, že takhle by měl být vnímaný ženský sport. Já svoje tělo ve sportu určitě nevnímám jako schránku. Vnímám ho takže extrémně silný, že jsem vděčná, jaký výkony dokáže podávat na tréninku i na závodech, takže mě to nějakým způsobem nerozhodilo, ale spíš bych nechtěla, aby se opět rozjela nějaká vlna toho, že by takhle ženy měly ve sportu být vnímaný.
0: No, myslím, že to, co říkali Eliška i Bára, hrozně vystihuje ty reakce, které jsem viděla od ostatních sportovkyň. Obecně vlastně to, jak ta reklama je hrozně neuctivá k jejich dřině a k tomu, že je to jejich zaměstnání. Jako není to podívaná pro obecenstvo, který si je může prohlížet, jak jsou v plavkách nebo krátkých šortkách. Jako tohle je jejich práce.
1: Je to tak, no.
0: Každopádně, co na to všechno, když se ještě vrátíme k té kauze jako takový, co na to všechno Sydney Sweeney, popřípadě ta míň hlasitá část ohlasu ve tvém feedu, ta, která jako to možná podporovala, nebo se jim to líbilo?
1: No, to je právě důležitý zmínit, že já samozřejmě ten algoritmus mám trošku vycvičený, takže mi to předkládá mě názorově bližší příspěvky, ale samozřejmě se najde taky spousta komentářů, která veškerou kritiku schazuje ze stolu argumentem, že s tím má problém jen skupina nešťastných a nesebevědomých žen, ale to je úplně irelevantní klasicky. A co se týče teda Sydney Sweeney, ta pasivně agresivně postovala na svoje stories na Instagramu několik let starý fotky z redakční série od ESPN, kde se sportovci a sportovkyně fotili nazí v úplně jiném kontextu, teda BTV, jako oslava toho, co jejich tělo dokáže a u těch fotek bylo vždycky jasně vidět svalstvo, jizvy, disproporce daný konkrétním sportem a podobně. A bylo to trošičku, jako by tím říkala, vy jste s tím přece taky souhlasili. Takže takovej typický whataboutism, jakože odvedeš tu pozornost na nějaký případ, který ale vznikl úplně v jiném kontextu.
0: No, mě vlastně tyhle ty reakce, o kterých ty mluvíš, přijdou hodně typický. Za prvý teda ten argument to, že vlastně se proti tomuhle reklamnímu spotu vyjadřují jenom nešťastný a nesebevědomý ženy. Jakoby.
1: Asi není potřeba komentovat vůbec. Podle mě ani.
0: A ten druhej, jako odvést pozornost přesně jakoby někam jinam a říct, vždyť ty to dělají taky, bez toho ale, je taky jako úplně typický, no.
1: No a ona se potom teda ke kampani vyjádřila skrz tiskovou zprávu a popsala ten koncept celé té kampaně tak, že vás má vlastně odříznout od šumu a zaměřit se čistě na sport a že to celý má mít v úvozovkách hravej nádech.
0: No, ten to možná má, ale jakoby jako rozhodně to nás to jakoby nenutí se zaměřit čistě na sport, jako, pro boha.
1: Já nevím, já jsem fakt koukala u tady těch vyjádření. Každopádně to samozřejmě samozřejmě potvrdil i zakladatel platformy Fortinsky. No, ten podobně úplně mimo realitu dodal, že spot má teda vyznít hravě a lehce, ale zároveň má firmu postavit do role platformy, co to se sportem myslí vážně. A že svíny a celkově ten slogan kampaně nebo to vyznění té kampaně tím před fotbalovou sezónou staví pozornost přesně tam, kam patří. A to je Just Sports. Na sport.
0: Já snad žiju jakoby v alternativním vesmíru, jakoby já tohle takhle vůbec nedekóduju. Prostě.
1: No a právě.
0: Asi je něco se mnou špatně.
1: Hele, se mnou asi taky. Pojďme si teda tady aspoň v tomhletom kroužku říct, že to asi úplně nevyšlo, že se možná stal teda úplnej opak.
0: No vyhodit a marketingovou ředitelku nebo ředitele, asi spíš ředitele hádám.
1: Asi taky předpokládám. No a ještě teda mi přijde důležitý zmínit to, že Svíny tam není jenom známá tvář za honorář v té kampani, ale ona je vlastně v té firmě přímo strategickou partnerkou a spolumajitelkou podílu. Takže když tu kampaň obhajuje, obhajuje vlastně nějakou svoji vlastní finanční investici.
0: Což je na tom hodně zajímavý, no.

0: Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

In Dreams, I Hold You, Baby Echo. Ještě předtím Underscore, se kteří nám otevřeli závěrečnou hodinku dnešního On Airu se songem Tell Me You Want It. No a jestli vy chcete poslechnout audioknihu s názvem Hody Gabriely Brázdové na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas, tak už byste si mohli nebo měli docela pospíšit, protože 5 zhruba půlhodinových dílů zmizí v nenávratnu 20. září, takže necelé 3 dny máte na poslech tohohle příběhu, který se odehrává na jedné malé moravské vesnici, kdy se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Jestli obstojí pod tlakem očekávání a předsudků, to se dozvíte z téhle milostné novely ze současnosti Gabriely Brázdové pod názvem Hody. Čas k poslechu do 20. září. Zpátky k muzice. Kayflay a Mravenci do vašich uší teď poputují díky singlovce Ends a v zápětí taky Guns nebo Jamila Woods.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme sice teprve čtvrtek, ale já bych vás rád pozval na nadcházející pondělí na jednu vernisáž, protože o pondělcích většinou galerie bývají zavřené, ale čas od času se i díky vernisážím tahle věc stává výjimkou. No a právě otevřeno nadcházející pondělí bude rozhodně na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Ve 4 hodiny tam totiž bude zahájena výstava s názvem Rozhraní. Čtveřice představených projektů otevře různá témata i přístupy k uměleckému výzkumu. Michal Poustka prostřednictvím fotografie, rozšířené a virtuální reality bude zkoumat vztahy mezi viděním, vnímáním a myšlením. Zuzana Votrubcová se zase zabývá inkluzivním navigačním systémem pro letiště Václava Havla Praha a hledá způsoby, jak může grafický design zpřístupnit orientaci různým skupinám cestujících. Diana Kaska zkoumá principy přístupného, předvídatelného a vstřícného výtvarného výstavního prostředí. No a do čtveřice Michaela Šimonová zase propojuje autorskou fotografii a kresbu s historickým a ikonografickým výzkumem. Zobrazování biblických žen a jeho významem pro současné chápání ženskosti, identity a společenských rolí. Výstava není uzavřenou prezentací hotových výsledků, ale spíš se stává sama prostorem experimentu a ověřování. Rozhraní, vernisáž výstavy na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni proběhne nadcházející pondělí od 4 odpoledne.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Tak kde je ta láska? Asi v Praze podle názvu tohohle songu od Karolíny Beranové. Praha dozněla krátce po 17:30, čtvrteční on air na Waveu je téměř minulostí, před námi v úvozovkách už jen nejnovější studovna. Po 18:00 pak samozřejmě taky čelisti, ale nejdříve vás pozvu právě na zmiňovanou studovnu, ve které tentokrát Adéla Štokrová navazuje na minulý díl. Aneta Štokrová konkrétně si znovu pozvala redaktorku Rádia Wave Báru Součkovou, která je zároveň její bývalou spolužačkou z Vysoké. No a společně probrali všechno, co potřebujete vědět, než nastoupíte právě na vejšku, a navíc přidali ještě tipy z vlastních zkušeností. Tak příjemný poslech a já se s váma pro dnešek loučím.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Jak to může vypadat na vysoké škole? To jsme řešili i v minulém díle studovny s Bárou Součkou, kterou opět vítám ve studiu.
3: Ahoj, opět zdravím.
2: Určitě si pusťte ten první díl, protože budeme přímo navazovat s takzvaným úvodem do studia. Dnes tady máme úvod do studia 2, kde vám vysvětlíme takové ty nejzákladnější věci, co se týkají nástupu na vysokou školu. My s Bárou jsme bývalé spolužačky z bakaláře a z magistra ze žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Bára současně studuje doktorát. Tak, minule jsme to zakončili tím, jak koho oslovovat. Předtím jsme řešili, co jsou to kredity, jak na zápis předmětu a tak dál. Já bych se zastavila u takzvané studentské kartičky. Většinou bývá zelená, ale může být i jiná, může ji vydávat klidně sama škola. A to je nějaký průkaz, tak k čemu nám je?
3: Tak studentské kartičky většinou jsou velmi důležité pro to, abychom se mohli vůbec dostat do té budovy, té školy, to je taková hlavní důležitá věc. Potom se taky můžeme skrze ně dostat většinou do knihoven, můžeme si na ně půjčovat knížky, můžeme si na ně třeba nebo skrze ně tisknout. Na Karlovce taky jde si na ně nahrát třeba nějaký jako peněžní kredit a skrze ně si potom platit obědy. A častokrát taky, protože je to studentská kartička, tak skrze ně lze čerpat různé slevy do věku 26 let, protože tam vlastně jako ta hranice potom končí, nad to už bohužel, i když budete studenty nebo studentkami, tak tam už ty slevy úplně čerpat nebudete moc, ale je to vlastně takový základní průkaz, který vás opravňuje nejenom teda ke vstupu do těch budov, ale i k tomu, abyste mohli vlastně čerpat výhod z toho, že jste studenty nebo studentkami.
2: A tak se tím můžete prokazovat mimo školu, například půjdete někam do muzea, budou tam mít vstupné do těch 26 let, tak jenom ukážete ten studentský průkaz.
3: Přesně tak, přesně tak.
2: Potvrzení o studiu. To tady mám napsané jako další bod. To je

0: často takový důležitý papír, který jsme si vyřizovali někteří už jako i na střední, ale vlastně i na té vysoké. A když potřebujete jakékoliv potvrzení nebo jakýkoliv papír, tak na vysoké škole jdete na takzvané studijní oddělení.
1: Studijní oddělení je poměrně důležité pracoviště, na které se budete obracet v momentech, kdy budete mít jakékoliv problémy nebo otázky týkající se vlastně toho studia jako takového. Ne třeba plnění jako jednotlivých předmětů, ale obecně toho studia, toho, že vlastně jste přítomní jako studenti nebo studentky na nějaké vysoké škole a to, že tam docházíte. A můžete tam právě řešit třeba, kdybyste měli, přesně jak Anet říkala, třeba kdybyste potřebovali nějaké potvrzení o studiu, nebo kdybyste měli nějaký problém s tím studiem, jo? Že třeba řeknete, dobře, moje situace teď mi vlastně nedovoluje stíhat nebo zvládat vlastně tady bejt, tady studovat, potřebuju si studium pozastavit, tak půjdete typicky na studijní oddělení, kde tohle budete řešit. Nebo vím, že často se taky přes studijní oddělení řeší různé poplatky za studium, to se na veřejných školách asi většiny lidí týkat úplně nebude, ale může se jich to začít týkat v momentě, kdy třeba přesáhnou státem garantovanou dobu studia, kterou máme jakoby bezplatnou a potom se i takovéhle věci potom na studijních odděleních můžou řešit. Takže je to jako docela široká agenda, se kterou vy vlastně můžete na to studijní oddělení chodit, ale pozor, jsou to spíš takové ty jako administrativní úkony, které se toho studia týkají.
0: Pak tam taky můžete najít studijního referenta, nebo určitě se tomu dá říkat ještě i nějak jinak, ale zkrátka vy určitě budete vědět jméno nějaké osoby, která bude přiřazená i k tomu vašemu oboru. Takže bude vědět víc, o co se jedná, když právě budete řešit nějaké papíry nebo cokoliv přesně. Další věc, která se může někomu hodit, protože ji bude potřebovat vyřídit, tak to je takzvaná situace, kdy máte specifické potřeby. Můžete to řešit přes centrum nějaké školní, na Karlovce to je například Centrum Karolína, ale každá univerzita zkrátka bude mít nějaké centrum, nějaké místo, na které se můžete obrátit, když budete mít třeba zrakové znevýhodnění, sluchové znevýhodnění, cokoliv, nebo i psychické potíže, například dyslexii, tak můžete požádat o takzvanou modifikaci studia, což vlastně znamená, že vy budete mít nějaký papír například od svého lékaře. Já to budu říkat ze svého příkladu, což byly teda ty psychické obtíže. Takže já jsem měla doporučení vlastně od svojí psychiatričky, s tím jsem zašla do toho centra Karolína. A tam mě vlastně překontaktovali na školního, vlastně jakoby lékaře, ke kterému půjdete na konzultaci úvodní, pokud jste právě na Karlovce. Já jsem se toho docela obávala a musím říct, že to byl úplně v pohodě rozhovor, kdy já jsem vysvětlila, jaký mám obtíže, co potřebuju, co by mi pomohlo. Pan doktor mi teda vysvětlil, že to nejsou jako úlevy, což byl takový další můj strach. Je to fakt o to, jako že dorovnáte nějaké vaše znevýhodnění. Například, když budete mít dyslexii, můžete mít třeba víc času na to napsat nějakou esej, což prostě dává smysl. Pokud budete mít samozřejmě nějaké tělesné postižení, tak můžete mít kartičku, nevím, třeba od výtahu v těch budovách, kam budete chodit.
1: Určitě, případně nějaká jako asistence, taky myslím, myslím možná.
0: Ty služby jsou opravdu různorodé, mám na to i několik dílů vlastně studovny, takže to si když tak můžete dohledat, nebo jsem se tomu věnovala v sérii Safe Space, kde jsem se věnovala duševnímu zdraví studujících. Takže je to opravdu obsáhlé a nebojte si říct o tu pomoc. A dokonce jsem zjistila, že to jde už i před přijímačkama. Ještě než vlastně na tu školu nastoupíte, tak můžete požádat tady o tuhletu pomoc. A taky bych to udělala hnedka takhle na začátku semestru, protože i přesně mně se to stalo tak, že jsem čekala moc dlouho a pak už mi nebylo dobře. Takže jsem to začala řešit na poslední chvíli. Takže teď, když máte začátek semestru, nebo vlastně kdykoliv v průběhu semestru, jděte tam a zaříďte si ty věci. Nečekejte na poslední chvíli, než bude to hektické zkouškové a vy už budete ve stresu, nedej bože, budete mít nějaké problémy. Berte to jako prevenci. Prostě je lepší lepší to mít, než to nemít. Takže určitě. Tolik ke studiu se speciálními potřebami.
1: A super, že to tady zmiňuješ. Myslím si, že spousta lidí o tom neví, takže skvělý, že to tady říkáš.

0: zajišťovat různé informace. Ale ráda bych tu zmínila právě ještě ty ombuds osoby. Ono je to na čím dál tím víc školách, fakultách běžnější a běžnější, že v té běžné struktuře, v té běžné hierarchii existuje ještě někdo, kdo je školním ombudsmanem nebo ombudsmankou. Buď to může být zaměstnanec nebo zaměstnankyně fakulty, za kterým se vlastně můžete obrátit v případě nějakých obtíží se studiem, typicky prostě nějaké problémy, se kterými se setkáte a vlastně nemáte úplně za kým jít řešit, tak se obrátíte na tu ombuds osobu, která by vám měla pomoct ten váš problém vyřešit, ať už se to týká nějakých třeba řekněme, strukturálních obtíží, na které vlastně vy narazíte během toho studia, anebo ať už to jsou třeba nějaké závažné věci, které se týkají bohužel vlastně i nějakého třeba problematického chování, případně nějakého obtěžování a tak dále. Jako i to se děje, buďme zase v tomhle upřímní a těch případů vlastně známe několik, takže kdyby náhodou jste se dostali do nějaké takovéhle situace, tak ombuds osoba bude pravděpodobně někdo, kdo vám v tom pomůže. Abych se dostala ještě k tomu, jak to vypadá na FSV, Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, tak tam jsou tyto ombuds osoby vlastně studenti a studentky a ti jsou napojení na struktury akademického senátu. Oni tam vlastně jsou v téhle roli těch studujících, kteří ale vlastně jsou napojeni na nějakou jako akademickou strukturu, hlavně proto, že vlastně jsou to často lidé přímo z těch jednotlivých oborů, takže mají hodně blízko potom k těm studujícím jako takovým a dovedou potom vás dobře nanavigovat na další odpovědné osoby, které vám ve všech těch problémech, o kterých jsem tady mluvila, jsou schopné potom pomoct. Takže jenom je ta struktura lehce jiná, ale ten princip té ombuds osoby tady funguje vlastně stejně, jenom ta studentská vás tak víc jako nanaviguje k příslušným orgánům, které potom vám pomůžou s řešením, ale když je to jako zaměstnanec, zaměstnankyně, ta ombuds osoba, tak ti většinou potom to řeší po své vlastní ose.
1: Zmínila jsi tady akademický senát, tak pojďme rovnou k tomu, protože vím, že ty jsi byla během studia hodně aktivní i takhle v těch školních záležitostech. To je taky jeden vlastně asi z mých typů, víc se zapojit do těch různých studentských aktivit, ať už jsou to spolky, které potom dělají různé školní akce, anebo ať je to právě ten akademický senát. Tak jaká je tvoje zkušenost?
0: No moje zkušenost je taková, že jsem opravdu vymetla, co jsem mohla, mám pocit, když to takhle řeknu. Ne, teď spíš vážně. Jako já jsem byla spíš takovou jako aktivnější studentkou a myslím si, že to bylo skvělý, takže bych to za sebe hrozně doporučila, jak nějaký jako angažmá ve studentských spolcích, tak právě potom, když chcete nahlídnout víc do toho, jak ta fakulta funguje a není vám jedno, co se na té fakultě děje, tak akademický senát je podle mě jako nejlepším způsobem, jak se vlastně jako do tohohle zapojit a jak se v tom angažovat. Je to vlastně struktura, která kontroluje, to takový vlastně jako kontrolní orgán fungování celé fakulty, zodpovídá se jí děkan nebo děkanka a samozřejmě celá ta hierarchie, která leží pod ním nebo pod ní. A ten akademický senát má většinou svůj předsedu a svého předsedu a předsedkyni a jeho složení potom odpovídá samozřejmě tomu, jak vypadá ta fakulta jako taková, jestli má třeba nějaké instituty pod sebou nebo různé katedry, tak podle nich se tam různě vlastně skládá to složení a jsou v něm přítomni jak studující, tak potom i pedagogové, pedagožky, případně vědečtí pracovníci, pracovnice. Takže je to takové jako plénum, na kterém se můžete setkat i s lidmi, kteří vlastně v té vaší instituci působí, ale se kterými se třeba nesetkáváte úplně na denní bázi. Můžete poznat opravdu jako z různých koutů té fakulty ty lidi, zároveň i různé věci a problémy, které se tak jako různě řeší a můžete A máte vlastně skrze to angažmá v akademickém senátu dost velkou možnost opravdu jako měnit věci, které se vám třeba nelíbí. Takže to doporučuji, pokud něco takového zaznamenáváte, běžte do toho. Je to super zkušenost, mě to, myslím, dalo docela hezký obrázek o tom, jak akademická sféra funguje, to, jak ty procesy jsou občas strašně složité a že to, že něco mně se jako studentce nelíbí, jako třeba informační systém, není úplně tak... Není úplně něco, co by leželo přímo na bedrech fakulty, ale že to stojí za celou univerzitou a že to není věc, která se dá velmi jednoduše změnit a že opravdu třeba, když se si beru tenhle ten konkrétní příklad toho informačního systému, což je podle mě jako věc, které to je taková jako univerzální zkušenost každého studujícího z Univerzity Karlovy, mám tak pocit, tak je to věc, která se dlouhé roky řeší a dlouhé roky se na ní intenzivně pracuje. Ale prostě my, kteří jsme studovali už dřív, tak prostě bohužel jsme sice, tak bohužel za nás se prostě k žádným zásadním vylepšením prostě nikdy nedostalo a možná to tak ještě pár let bude, no tak uvidíme. Ale tohle je třeba takový jako příklad toho, co se tak jako dá řešit.
1: To je přesně ta jedna z těch věcí, která mě trochu mrzí, že jsem se víc nezapojovala do těchto studentských aktivit. Mimo akademický senát jsme měli třeba i spolek studenti IKSŽ. Mm-hmm. Určitě každá škola, každý obor bude mít na něco nějak zaměřený spolek. Každopádně ten náš, vím, že dělal různé i jako party na té škole, různě představoval třeba studentské umělce, což mi přišlo super, nebo spolu jezdili někam na výlety, třeba na vodu, myslím. A přijde mi to hodně cenné na té vysoké škole, že se naučíte na tom, že třeba organizujete debatu na naší škole, mm-hmm. tak se naučíte to, že kolik lidí zatím musí stát, to, že někdo to bude moderovat, někdo to bude propagovat, takže se vyzkouší trošku nějaký ten PR marketing. Zkrátka to hodně jako souviselo i s tím oborem. Tak to mi přišlo skvělý, že si to takhle nanečisto jakoby zkusíš na nějakým studentským projektu a získáváš ty zkušenosti z praxe už během toho, co vlastně studuješ.
0: Jo, a ono to často není ani tolik nanečisto, protože třeba zrovna Fakulta sociálních věd je hrozně štědrá, řekla bych, v tom, jak se snaží tyhle studentské aktivity podporovat.
1: Jo, to určitě.
0: A vyhlašuje třeba i každý semestr nějaké finanční podpory, které potom rozděluje mezi různé projekty, se kterými studující vlastně můžou přijít a nějak si je odprezentovat a potom na ně dostanou třeba nějakou i finanční podporu, což je super, protože se potom daří organizovat opravdu třeba jako velice úspěšné akce od různých politických debat nebo debat s odbornictvem nebo s oborově zajímavými lidmi. Tohle to jsou takové asi nejvíc typické mimoškolní aktivity, které si můžete zkusit a přesně jak si Anet říkala, je skvělý, že když to někdo organizuje, tak na někoho prostě nutně spadne to, že třeba si zkusí takovouhle debatu moderovat, což je za mě neskutečně cenná zkušenost, ke které byste se pravděpodobně v nějaké širší praxi možná trochu hůř dostávali.
1: Napadají ti ještě nějaká témata tady k tomu celkově, možná víc k tomu přestupu z té střední na vysokou? Mě tam hodně vyvstává takové téma osamostatnění, bych to tak asi nazvala, že oproti té střední, kde přesně máš ten rozvrh napsaný, máš tu jednu třídu, se kterou si celé to studium, tak že ta vysoká škola je hodně o tom, že si musíš hodně věcí zjišťovat sám. A tam bych určitě chtěla podpořit, abyste se nebáli ptát, ať už spolužáků v těch různých skupinách, na WhatsAppu, na Facebooku, nebo i na těch hodinách třeba těch vyučujících nebo starších spolužáků. Tak je to hodně o nějaké samostatnosti a o tom, že si ty věci pak musíte přesně zařídit sám, dojít si na to studijní, dojít si do toho centra a ty věci víc řešit tak jako sám za sebe. Ale řekla bych spíš, že to je jako osamostatnění než osamocení.
0: Jo, určitě.
1: Což taky může být podle mě jeden z pocitů, který se může pojít s tím nástupem na vysokou. ale věřím, že si tam najdete ty svoje lidi a rozhodně sami nebudete. A to bylo pro mě třeba jako obrovská pozitivní změna mezi střední a vysokou, že jsem najednou přišla do kolektivu lidí, kteří měli stejný zájmy, bavili je stejné věci. Byli jsme nadšení z podobných těch předmětů a najednou jsme něco sdíleli, takže mi přišlo, že ačkoliv jsme byli různě prostě z celé republiky, tak nás spojovalo tohle. A to mi přišlo jako mnohem lepší než třeba na té střední, kdy prostě máte i předměty, které vás fakt jako nebaví. Tady jasně, na vysoký taky budete mít předměty, které vás nebudou bavit, ale aspoň už máte nějaký svůj obor.
0: Jo, s tímhle hodně souhlasím. Vlastně, jak jsi mluvila o tom osamocení, o tom pocitu, ten určitě může spousta lidí zažívat. A myslím si, že to není zase úplně ojedinělá zkušenost, kterou si vlastně někdo, kdo nastoupí na vysokou školu, prochází. Hodně záleží asi na tom, jak ta škola vypadá, jak má vlastně jako koncipované vůbec ty hodiny, jako jak velké přednášky třeba na té škole jsou, nebo naopak zase jak malé semináře a třeba jestli existují i nějaké jako takzvané kruhy v těch vysokých školách, nějaké jako menší skupiny studujících, kteří vlastně plní ty předměty pospolu v takových jako skupinách. Tak hodně záleží, jak to takhle vlastně je nastavené, ale myslím si, že i kdyby třeba vám přišlo, že se skrze ty jednotlivé hodiny nemůžete úplně vlastně jako začlenit do toho kolektivu, tak tady bych hodně doporučovala právě nějaké to angažmá v těch studentských spolcích, protože ty jsou právě super pro nějakou jako socializaci a nalezení si třeba přátel na té vysoké škole. A taky hodně souhlasím teda s tím, že pro mě strašně takovou pozitivní změnou při nástupu na vejšku bylo přesně to, že jsem přišla do prostředí, který bylo naladěný hrozně podobným způsobem. A hrozně jsem to právě milovala, že jsme po přednášce pak šli někam do hospody a vlastně jsme se bavili o těch věcech, které jsme nějak jako debatovali na těch přednáškách. A tak to celé jako pokračovalo hezky přirozeně a tak se nějak i ten zájem o ten obor ještě víc jako prohluboval takhle skupinově. Takže pro mě to bylo hodně příjemné, že vlastně jsem v nějakém prostředí, který je otevřený, zapálený stejným způsobem a vlastně dovede hodně jako kultivovat nějakou i moji jako znalost ještě víc mimo tu akademickou půdu, řekněme.
1: Určitě, jak jsi zmínila, že záleží na tom oboru, že prostě nikdy takhle musíte se asi smířit s tím, že nebudete znát všechny své spolužáky, protože budou třeba přednášky, kde vás může být i 100, ale některé obory samozřejmě mají potom hodiny a je vás tam prostě třeba 3 nebo 6, to už jsem taky zažila. Takže se to hodně různí, ale ještě bych doporučila jako pečovat i o ten společný čas s těmi spolužáky přesně po těch přednáškách. Já hrozně cením, my jsme měli velmi aktivního, proaktivního spolužáka, zdravíme Honzu Křováka, který jako fakt svolával ty akce a myslím si, že nebýt jako něho a dalších aktivních lidí, kteří prostě napsali do společného chatu, pojďme se sejít tehdy, nebo vlastně jsme i třeba chodili někam na výstavy společně, že jo, v rámci nějakých třeba předmětů o fotografii a pak jsme někam spolu jako vyrazili jako menší skupinka. Prostě nebojte se organizovat tenhle čas i mimo tu školu a ty vztahy a potom to, co vám zůstane i po té škole.
0: Přesně. A jako za mě, jak se říká, takový to na střední si najdete ty kamarády nebo kamarádky na celý život. Hodně zajímavá je v tomhletom ta vejška, protože tam opravdu jdete, tam opravdu poznáváte lidi, kteří mají nějaké to jako základní nastavení, nějaké to základní nastavení hodně podobné jako vy a je to taky hodně zajímavý prostředí na to poznat spoustu skvělých přátel a já teda jsem na výšce spoustu skvělých přátel poznala.
1: Já se ráda ve studovně ptám na tipy, na oblíbený zdroje, ať už jsou to knihy, filmy nebo cokoliv k tématu. Máš něco, co tě k tomu tématu napadá a nemusí to být jako odborná literatura, může to být úplně klidně seriál?
0: No já si musím přiznat, že teda nemám asi vůbec nic. Jakože nevím, co mě napadá. Jako tip na super seriál z vejšky asi nemám, nebo na film z vejšky, protože jsem asi neviděla nikdy nic, u čeho bych hrozně nekrinžovala, jak jakoby hrozně nerealistický nebo trapný to je.
1: Tak to mám přesně tenhle tip.
0: Tak super. Knížku asi taky úplně nemám z vysokoškolského prostředí. Jako byla bych schopná dát tipy na úžasnou teoretickou literaturu k některým předmětům, který třeba vyučuju sama, ale prostě bohužel nic takhle popkulturního mě nenapadne.
1: Mě jako napadl, a není to z vejšky, ale teďkon nový seriál Filtr na České televizi.
0: Já jsem ho viděla zrovna včera.
1: No, takže tam máš vlastně zase taky ten přechod z té základní na střední a ono jako ty témata řešíš podobné, prostě pořád je to jako vstupuješ do nového kolektivu, snažíš se skamarádit, teď ty vztahy už tam nějaký jako jsou a nemusí být vždycky jako vřelý. Takže mě to hodně evokovalo vlastně ten, jakoby ten přestup, ale jasně na té vejšce to je samozřejmě jinak, ale právě přesně jak tam byly ty scénky z toho seznamováku.
0: Jo, tak to byly docela takový asi aplikovatelný na tu vejšku.
1: A pak mě napadlo jedno velký guilty pleasure, u kterého jsem hodně cringeovala a to je seriál Holky z vejšky na tuším červené platformě, teď se nejsem jistá.
0: A já to vůbec neznám.
1: No, to je taková, to je taková úplně ujetá show o tom, jak jdou holky prostě na takovou tu americkou vejšku a mají tam ty spolky, takový ty alfa a tohleto. Yeah. A mně se to vlastně líbilo v tom, jo, je to hodně přehnaný, je to nějaká až taková, bych řekla, jako možná parodie toho prostředí. Ale objevily se tam právě přesně témata, který řešíte, ať už jsou to vztahy, spolubydlení, to, že prostě najednou seš třeba na koleji, že máš i nějaký vlastně první sexuální zkušenosti třeba, nebo řešíš finanční stránku toho studia a tak dál. Tak je to takovej, ano, je to přesně, jak jsi říkala, cringeovala jsem u toho, ale zároveň to miluju, takže to mě k tomu napadlo.
0: Ne, ale skrze ty témata mně přijde, že to vlastně nemusí být tak blbej typ, ale neviděla jsem to.
1: Je to takový na odlehčenou, když tak. Tak pojďme na závěrečný tip. Co bys doporučila sama sobě předtím, než jsi nastoupila na vysokou?
0: No, já by jsem možná to pojala spíš tak, co bych si vzkázala asi. Mm-hmm. Já by jsem asi si chtěla tak nějak jako víc uvědomovat možná, že je v pohodě cítit se nejistě a zahlceně, jakože tohle je strašně normální a je normální, že mi třeba některé věci hned nepůjdou a že prostě se v tom budu hledat. Tak to bych si chtěla tak nějak jako víc zvědomit asi, nebo nevím, jak to jde doporučit, ale myslím si, že to je vlastně jenom fajn mít na mysli, že prostě je to v pořádku a pravděpodobně to takhle mají všichni, kdo v té přednáškové místnosti okolo vás sedí, jenom to třeba líp maskujou. A asi by jsem si určitě doporučila se znovu zapojovat do těch studentských aktivit, protože to bylo super, to už jsme vlastně tady vychvalovali, myslím, horem dolem. Mm-hmm. A celkově vlastně mi přijde, že ten přechod ze střední na bakaláře je strašně kouzelný období a já na něj fakt vzpomínám strašně krásně. Zároveň teda taky chci tady zmínit, nemusí to být vždycky tak krásný. Prostě v tomhletom jsem měla jako hrozný štěstí, že mi to tam sedlo fakt hodně dobře. Ale jako pro mě minimálně tohle období je reprezentovaný vlastně takovou nějakou jako energií, která vlastně do mě hrozně jako se vlila tehdy. Bylo okolo mě spoustu nových věcí, které jsem objevovala, spoustu vlastně nových zkušeností jsem získávala, zážitky hrozně nových, milejch lidí, nevím, a prostě bylo to jako hrozně fajn období, takže by jsem si asi tak nějak jako doporučila si tohleto období fakt jako užívat a jako jindy už tenhle ten vibe, který ten bakalář měl, jsem úplně tohle to jako nezažila. Takže jenom jako vám, kteří nebo které nastupujete teď na bakaláře, to strašně přeju a užívejte si to, protože je to podle mě jako jedno z nejlepších období z toho studentského života.
1: To bylo krásné zakončení a já s tím určitě souhlasím. Tak děkuju za rozhovor. Hostkou studovny byla Bára Součková. Já ti moc děkuju za všechny tipy a i že jsme si takhle nostalgicky mohli zavzpomínat na své začátky na vysoké škole.
0: Já ti hrozně děkuju za pozvání a mám taky velkou radost, že jsme si to mohli takhle společně celý rozebrat, protože zase cítím ten vibe, který jsem měla těch 9 let zpátky a je to pěkný se do toho takhle aspoň v myšlenkách vrátit. Takže děkuju moc a držím vám palce, pokud právě nastupujete na nějakou vysokou školu a všechno bude dobrý. Věřte tomu.
1: Všem studujícím přejeme hezký začátek semestru. A tobě taky, Báro, hezký začátek semestru. A když tak na sociálních sítích najdete ještě dovysvětlené možná některé pojmy, k čemu jsme se nedostali, nebo co jsme tady zmínili, že jo, v minulém díle třeba oslovování vyučujících a tak, tak vám to shrneme na profilech Aneta ze studovny.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Čelisti.
3: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

je prostě vyjela tak neuvěřitelná pivní žízeň, že já jsem tam udělal asi 6 piv, ale já jsem to nepil. Já to lemtal. Já jsem se tam připil. A pak jsem se docela horko těžko dostal na statek a zjistil jsem, že ještě mám nějaký tady 2 nebo 3 lahvový piva schovaný za rýžovarem. A já jsem, přátelé, se dodělal.

vás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat. Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té

0: čelisti na rádiu Chlejv, Martin Pleštil.
1: Kvík.
0: Honza Vejnár. Neuvěřitelná sestava, ale to tohle ještě nikdy nebylo.
2: Takovou se lečí na rodu.
0: Říkáme vždycky s Honzou, vždycky. To je Honza, až kdyby nikdy to nebylo, jo. Ale jednou to zase bude.
2: Ještě pár nemám takové.
0: Ještě pár nemám. Neuvěřitelný, rybka na úvod, prosím vás. Robert Měkký, kdo to byl, Martine?
1: Tě, Robert Měkký, Bobby Měkký, tak to byl legendární kostýmní designér, který se vyznačoval třpitinnými obleky a to je všechno, co vím o něm, prosím tě.
0: Kamínky, používání flitru, já tě v tom trošku poznám v těch flitrech. Ale jsme se zvláště sladili všichni tři takový bílý řeznický trik. A to říkáme maminka vždycky, chodíš v tom bílým triku, to je právě jak řezník. Přitom jsem byl jako vychrtle, jo, tak nevím, co to znamená.
2: Rapper nebo...
0: Toho neznala teda a teďka už bych ani nepoznal.
2: Měl by se zazpomínat aspoň na jeho jako jedno z jeho takových jako ikonických děl, což byl takový outfit, Mohawk outfit, který v roce 86 ušil Cher, která nebyla za nic nominovaná a vzal ho jako takovou jako formu revenge na ty Oscary. Hodně málo látky připoužíval na ty věci.
0: Jaký Drag Race City na Diana Ross prostě oblíkal sami hlavy pořádný. Rubrika Šofér, ten tvrdý chleba má, jo. Opilý slepec v Anglii ujel za volantem Honzo úctyhodných 240 km. To není málo.
2: Nevědomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů zařízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění.
0: Huddersfield, tam se odehrává Halloween, ne?
2: Mám pocit. Michael Myers. Pár detektivek na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 km. Policistům vysvětlil, že ozrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však rozezná světla.
0: Podobně jako Martin, vždycky kouká se už na filmy, moc nevidí, ale světla rozezná. Samozřejmě. Orientoval se podle brzdových světel na vozidlech předním, jeho handicapu si teda nevšiml ani obsluha čerpací stanice, kde se ho zastavil pro benzín.
1: Ale myslím, že ty policisti trošku přeháněli, jo, protože oni říkali, že mu naměřili půl promile v krvi, přičem jako povolené 0,35. Já když si vzpomenu na ty pijáky, co v těchto těch rubrikách máme, tak si myslím, že tohle ještě jako čajíček.
0: To je úplně nic.
2: Mně se líbilo jeho vyjádření, říkal, že se cítil uvězněný ve svém vlastním domě a chtěl se dostat co nejdál od svého dosavadního života, což si myslím, že 240 km.
0: Krásně ujel celý a furt to není dost, to je náš životní příběh, prostě ujíždíme daleko a furt nic. Vítek ujel do Zlína a jemu tam ještě hůř. Vítku, zdravíme tě, doufám, že přežiješ. Rubrika Wu-Tang Killa Bees. Prosím tě, čekám na útok včel, jo. To není můj citát ani stejského kupodivu, ale tvrdil to v Hradci Králové mladík, stojící v labi s dekou na hlavě, jo. On říká, že tam čeká na poštípání včel, aby mohl zjistit, jaké to je. Počíval jsi včely?
1: No, ty jo, ještě ne. Ty
0: ne, a to je zdravý, aspoň jednoročně, to je strašně zdravý. On říká, jednu včelu jsem naštval a teď čekám, až to řekne ostatním. Jak to říkají ostatním ty včely? Vlastně
2: mě se hlavně říká, že to pojmoval, říká, je to taková hra, jako je partička. Já dělám vlastně průzkum, jak by lidé se chovali, kdyby tu byl poštípaný alergik. Já jsem nikdy teda partičku
0: neviděl. Ale nejsi alergik, Honzo?
2: Nejsem.
0: Škoda, ale to mě trošičku mrzí.
2: Já jsem alergický na všechno, ale zároveň důsledně.
0: Rozumím. Jedna sršeň, podle mě by se to vylečila, ale...
1: Nám teďka doma lítala sršeň, byla fakt odporný a já jsem fakt jako stál v rohu místnosti tak třeba půl hodiny ve dvě ráno a odmítal jsem jít spát, dokud nevypadne.
0: Slabost filmových kritiků, Martine, se shodem úplně stoprocentně, kdybych měl říct jednu věc, která až zmizí z planety, váhal bych mezi klišetem a sršní, jo. Odporná, zrůdná věc, nenávidím.
2: Souhlasím, klišet bych možná přednostil.
0: Jo, taky jasně, no. Ale navíc je chráněná ještě navíc. Ty zrůdy jsou chráněny často, to se dneska pojím ještě víc o tom. Jo, stejská, kdo to vyšetřoval? No, samozřejmě, že Tomák v lese na Havlíčku Brodsku, tedy v jeho rodišti, našel muž tělo bez hlavy, ale byla to figurína. Je to pro tebe, Honco, spíš uleva, zklamání, potom Resident Evil, jak to vnímáš?
2: No, já vlastně přemýšlím, jak tohle se může stát. Jak se šel možná podívat trošku blíž. Na místě byla nalezena figurína ženského těla bez hlavy, která na první pohled skutečně připomínala lidské tělo.
0: To říkala Čírtková. Paní Čírtková, zdravíme samozřejmě.
2: Špatná volba jména pro postavu.
0: A ona chtěla pak jako tím prohlášením jako zamezit dalšímu šíření ty fámy a hlavně uklidnit všechny houbaře. Jak se v tom Česku myslí na ty houbaře? Ne jako obecně lidi, ale houbaři, prosím vás, nic vám, jako je to v pořádku.
2: Figurína houbaře bez hlavy.
1: Hlavně jako ty houby, já jsem slyšel, že mají hodně růst, tak jsem vyrazil v neděli na houby. Na Vysočině, pánové. A nebylo tam vůbec nic. Všichni seniori prostě jako vyběhli mnohem dřív a už tam nic nebylo, všechno bylo vyžraný. Jako.
0: Jo, je to vlastně mýtus. Samozřejmě remake Ženy bez hlavy, slavný film Lucrecie Martel, pochopitelně v českých podmínkách, Havlíčko Brodsko. Moje oblíbená tentokrát retro rubrika, prosím vás, my jsme to viděli, pak jsme zjistili až později, že to je z roku 2020, nevadí, ale myslím Still Amazing, takzvané Peklenice z Brna, ale sociální porno. Pojďme si to rozebrat. V městských bytech se na místo sociálně slabých ubytovali pornoproducenti. Ulice Beethovenová bych chtěl upozornit, že tam sídlí i český dosaz Brno, jo. Prosím tě, takže radnice s nimi pak na základě toho zjištění těch seznam zpráv ukončila nájemní smlouvu, ale je to taky festival nádherných jmén, jo.
2: Nádherný.
0: Jan Mandát, jaký má mandát, za koho měl mandát tehdy? Přes 6 let zpátky, jo.
2: Stefan Helmut Geisler.
0: Jo, to je genius, podnikatel, který v té době byl 50% vlastníkem firmy, když on říkal, neumím česky, nechci se tomu vyjadřovat, navíc ve firmě už rok nepůsobím a zabouchl dveře.
2: Ingo Jon.
0: Ingo Jon, prostě to byl, kdo je zase, kdo to je, taky spolumajitel nebo úplně majitel celé té firmy. A pozor, spolu s ním o ten byt, kde se to natáčelo, žádala i vizážistka Lenka Stará, která mu jiné líčí herečky herečky účinkující v pornografických snímcích, ale Martine, ona říkala něco jiného.
1: No ona říkala, že v bytě líčím občas nevěstě nikoho jiného. Ne. Je ale pravda, že občas líčím pro tuto společnost nějaká děvčata, ale v mém bytě.
0: Já bych ty nevěsty chtěl vidět. Líčení nevěst, nádherná věc.
2: Tam se Jirka Kaloč, tady v týhle tý se stane.
0: Já, pozor, Jirka Kaloč, z Honco se sem vrátil, ten nádherný výtvarník.
2: Já mám rád.
0: Pozor, já bych chtěl ještě upozornit, že celý interiér bytu Lenky Staré, pokud by vás to zajímalo, můžete sledovat v nádherném videu Suši nebo sex. Martin už ho viděl několikrát, je úplně to vyřízený. A pak samozřejmě pro Honzu video Změna srdce s Frídou Santé.
2: Jako, velmi politický název pro porno teda.
0: Miluju to!

0: mistrně repuče Raulek a mistrně nonchalantního stěru Květa Fialová. Jedeme dál. Rubrika Boha jeho takové krásné prasce. Dívám se na Martina, samozřejmě. U konečné autobusu v Brně se procházel opravdu vzrostlý vepřek. To se, jak si ho představuješ? Takový jako štětináč masivní. Mm-hmm. By se
1: já myslím, že mít takový jako malý nožičky a budou obrovský panděro.
0: Je to Vinohradská, je to Vinohradská ulice, a prosím vás, brněnská.
2: Takové setkání máme spoustu i v Praze.
0: Jo, ježišmarja. Na tisňovou linku strážníků ji nahlásil jeden z projíždějících řidičů. Obával se, že by zvíře při neopatrném pohybu vozovce mohlo způsobit dopravní nehodu. To bych se úplně nebál. Když můj otec mi vyprávěl, že vozil tramvaj jaksi do Afriky, že tam narazili autobusem do Hrocha a ten autobus se celý převrátil. Hroch teda pokračoval dál a několik lidí málem zemřelo v tom autobuse. Krásná historka.
2: Mě dojímá ta reakce toho strážníka, když volal, říkal, nacházíme se na smyčce autobusu, pobíhá nám tady krásné prase, zjihl na strážníkovi přihlášení do vysílačky hlas.
0: Ale my se Honzo nacházíme obecně ve smyčce, cítíš to poslední dobu?
2: Poslední
0: rok 26, těžký hlub.
2: Jo, jenom stárnem, ale na té smyčce jsme pořád.
0: Absolutní backrooms a rubrika Tátovy boty. Japonští záchranáři prosí veřejnost. Oni na koleno prosí, kdo zajímá. Prostě nesrovnávejte nám boty. Hmm. O co jde? Co to je za město Kanazawa? Co se tam děje? Občani, co oni dělají? Oni srovnávají zbytečně.
1: No, oni srovnávají zbytečně boty. To je vlastně jako budova, kam chodí pacienti a venku předtím tak jsou vlastně rozházený boty, jsou neúhledné a právě jako oni mají jako precizní tu etiketu, tak tam random lidi chodí a ty boty srovnávají, ale pak ty lidi, když jdou ven z té budovy, tak si nemají jak najít ty svoje boty. Mate je to.
0: Takže to jsou vlastně ty zásahy těch hasičů, oni tam vlítnou, jsou obutý a když jsi zpátky, tak těch do těch svých často navíc je problém, že v tom, že v rámci té pracovní uniformy mají všichni jednotnou obuv, takže nemusí vědět, kdo, co komu patří.
2: Já tomu rozumím, mám takové jako obsese, mě to irituje, když ty boty jsou rozházené.
0: Ty máš všechny boty stejný, ale
2: všechny boty, na všechny jsou na chodbě samozřejmě.
0: Jo. A Martina, ty pacienty, ty jsi myslel koho ty pacienty?
1: Já jsem si spletl záchranáře s pacientem.
0: Ale nám to nevadí.
2: Já pro problému.
0: Rubrika Warum Polizei hier? Seniorka ve švýcarském supermarketu nenaskinovala sáček, za 4 měsíce ji předvolala policie. Stejsky to dnes opravdu těžce, tohle tu zprávu, jak je takový svobodomyslný, ale já si myslím, že ta rigidita, že to je úplně v pořádku. Seniorka ve švýcarském supermarketu zapomněla u té pokladny naskenovat plastovou taštičku a další položku ještě načetla špatně. Jsou to dvě chyby, za mě hrubý minely, který se trestá. Jak se to trestá? Kolika peněz se to trestá, prosím tě?
2: 7706 korun.
0: Krásně, 300 švýcarských franků, to není málo. Předvolal jí pozor, vzal jí dokonce otisky prstů, zdokumentoval jí tetování na noze. To je pro mě vždycky jako ten red flag, jo. Bába má tetování na noze.
2: U seniorů teda.
0: Seniorů, to je odporná záležitost. Za 10-20 let plný seniori, jenom potetovaný seniori budou chodit po té republice. To je strašná
2: představa. Cením smysl pro švýcarskou přesnost.
0: Fuj, tak se, na závěr, prosím vás, rubrika účastníci zájezdu, ale takový jako středoškolský úhor. Jo. Vedoucí exkurze nechala zatrest ve Francii 8 gymnazistů ze Slovenska. Pojďme si to trošku rozkrejt, Honzo. Hmm.
2: Vedoucí zájezdu ze slovenského města Šahy.
0: Neznám, kde to je.
2: Neznám, nevím a nezajímá, nechci tam. Zanechala ve Francii 8 gymnazistů. Ve Francii, sice na cestě z Británie, ale ve Francii 8 gymnazistů ve věku 15 až 17 let, protože se předchozí noc měli chovat nevhodně a rušili noční klid. Takový skán, tenkrát legendární.
0: Ano, ježišmarja, Sierra Hovada, nádherný, samozřejmě to máka.
2: Tam bych chtěl být.
0: 6 kluků, 2 dívky, město Forbach na francouzsko-německé hranici, ten výlet jim prodloužil, zkomplikoval. Rodiče Martine mluví o trestu za hranicí akceptovatelnosti. Jak to cítíš ty?
1: Já myslím, že to je správně. No. Jako mě pak zajímá, co ty děti museli udělat tak strašného, že jako udělali tenhle ten manévr, že je tam fakt jako vysadili.
0: Alkohol. A to je vlastně silná entita.
1: A pak právě jedna matka z gymnazistek, Claudia Uhor, tak pak říkala...
2: Taky patří do té předchozí novinky.
1: Ona si právě původně myslela, jako, že si dělají srandu, jo? Ale pak po půl hodině si uvědomili a pan učitel si to ověřil, že se pro ně vůbec nevrátí. Takže druhý pocit, co přišel, byl šok.
0: Absolutní, prostě gymnaziální úhor.
2: Já rozumím, že to ztratíš a za 3 minuty toho lituješ a už je pozdě, ale rozumím tomu.
0: Já taky úplně. A pozor, shoutout Jarka Kolibačová, přirodil mi poslal zprávu z Dublinu, že se hrál desku Whipping Boy. Přátelé, já jsem úplně dojatej.
2: No,
0: miluju to album. Dlouho nebylo prej. Čelisti, Radio Pes.

já si prostě myslím, že jsem vyzval tím videem, tou modlitbou k souboji démona alkoholu. Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla. A on, když má někoho v moci, tak s ním cvičí. Dokonce i přicházejí různé nevtělené bytosti, našeptávají ty hrozné činy, protože ten démon si hraje s náma lidma, protože my lidský bytosti jsme neuvěřitelně cenný. Já tomu říkám, že jsme dobré masíčko. Nás dostat, to je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.

0: zásadní album Heartworm, irové Whipping Boy, to vohlím z toho vinylu, to zase přijdou, to bude bolet všechny. Já budu u toho dokončovat svoji samozřejmě nádhernou sérii inzitních maleb Kristoferové. Jo, zdravím Sodiče, Steven Soderbergh, jeho nová záležitost, dvě dospělé, jako neschopné děti, to samozřejmě mluvím o svých.
1: James Corden mezi nima.
0: James Corden mezi nima, ten mě irituje, vlastně touží po jako dědictví po svým otci, když se slavný malíři, krásný jméno, Julian Sklar, to je Sklář, Sklenář. Sedíš to na trošku? Je to tam. Ten už jako dekády nemaluje pro mě jako Martin, žije z takových jako polocynických placených vzkazů na sítích, je samozřejmě bez peněz. Srozumíte najmu takovou jako talentovanou restaurátorku, padělatelku Lori, která by tady dokončila těch několik rozpracovaných pláten z té série Kristoferové a mají teda po tátovi vlastně vyníst nějaký jako miliony. Hyperaktivní kutil, Steven Soderbergh, jeho nový titul, který mě do nějaký míry míjí, když teda zdaleka ne tolik jako pro mě otravný, na tom se neschovném Blackbag, no Presence of Film, který jsem zapomněl už teda při závěrečných titulcích, ale tohle je takový další řemeslně jako chladný, být zvládnutý zářez do jeho filmografie, s který si samozřejmě několik titulů jako miluju, jo. Nákaza, Sex, Žiha, Video, Bublina, mohli jsem pokračovat dál. Tenhle film pro mě ale totálně dělá i před 90. naprosto neuvěřitelný Ian McKellen.
2: Rozhodně. Ty jsi zmínil hlavně teď, když jsi zmínil ty jeho filmy, tak to jsou vlastně ty starší legendy. On pak měl období, kdy řekl, že už točit nebude, následně natočil ještě víc filmů, než
0: tý
2: době,
0: mám pocit. To je jako ta nemoc. No?
2: Tohle je vlastně z další z řady takových těch jeho komorních filmů postavených na několika málo hercích. V jeho případě vlastně jsou to stále velmi zvučný jména většinou. Operace Blackback, Presence, Kimmy, Let Them All Talk. Já jsem si všechny ty filmy vždycky.
0: To bylo výborný, Let Them All Talk. Užil,
2: aspoň za koncept ocením. V případě jo. Presence asi víc moc tam snít nejde. Tady to vlastně napsal s Edem Solomonem, který napsali No Sudden Move, takový ten pokus o nějakou tu noárovku.
0: To tomu něčím podobný.
2: Jo, já si myslím, že vlastně Soderbergh vyhledává tyhle poslední době zmíněný v té éře scénáře, které nutně nejsou nejdopilovanější, že to je taková platforma pro to vyzkoušet si různé věci, různé žánry. Někdy točí jenom ty koncepty. Ale tohle si myslím, že je dotaženější věc. Je to film, který působí až jako podle divadelní hry, což není. Řekl bych, že to je v něčem jeden z těch jeho opravdu jako nejnízkonákladovějších filmů. Je to vlastně převážně jedna lokace, komorní. Imerzivní divadlo, taková svěží variace na bytový filmy, stojí na
0: charakteru.
2: Přesně tak, vzájemných zadržovaných tajemstvích. A je to celý takým jako odlehčeným tónu, kterému myslím vlastní, má to sympatických 100 minut, to dneska tady bude častý, si myslím. Neokoukaný prostředí, vlastně tohleto jako umění, který mě podle synopse zas až tak moc netáhlo, ale nakonec mi to vlastně dvojice, Michaela Coel a Ian McKellen prodali.
1: Já jsem byl nadšený, já o Soderbergha obecně považuji asi za nejelegantnějšího filmaře v té Americe tím jako neokázalým způsobem. Málo kdo podle mě pochopil možnosti digitální kamery a digitálního obrazu tak skvěle jako on.
0: Jo,
1: jako
0: to že, sám střihal, podstřihal.
1: Ano. Jako vlastně on tu digitální kameru fakt jako využívá k nějaký odtažitosti, jak ona je fakt jako crispy, jako strašně čistá a tak dále, tak to využívá jako nějaký významotvorný prvek. Hrozně baví, jak se tady pracuje s tím barákem. Jo. Ten McKellen bydlí v takovém obrovském baráku, což se stává jako pěkné, nesrozumitelný labirint, nevíme, kolik tam je místností, je tam hrozný bordel, jo. A jako to centrální téma toho výtvarného umění, jeho komodifikace, to právě jako téma toho autorství, přišlo mi to strašně oduševnělý, hrozně moc podnětu, nad kterým má přemýšlet. I to, že ten film se podle mě nesnaží vynášet nějaký jednoznačný soudy, celý to téma, jestli se teda dá a jestli je legitimní interpretovat díla umělecký skrze osobní životy jejich autorů, jo, to je vlastně otázka, která je mnohem jako mnoha ohledek zavádějící. Tak mi tady na ten stůl jako přišla velmi srozumitelně a zároveň jako vybízivě jako podaná, takže celý to ústřední téma, okolo kterého se tam vlastně kličkuje, že ono na začátku tam máme do diváka vede to tajemství, že jako ta protagonistka bude odhalená, to se stane vlastně relativně rychle a pak je to fakt takový hodinový verbální ping-pong, který odhaluje jako pokrytectví na obou stranách, ať už jako z té liberální strany nebo z té konzervativní, jako nějaký kulturní války, tady vlastně nejsou téma, je to organicky vpuštěno do nějaký filozofie těch postav podle mě a opravdu to byla strašně suverénně nasnímaná jako 100-minutová bomba. Líbí se mi, jak se tam pracuje s tím svícením. Nejdřív jsou tam jako utopený ve stínech, posledně jsou jako nasvícený samozřejmě víc. I ta ruční kamera, která tady není taková těková, naopak je jako velmi kontrolovaná, virtuózní, tak jako
0: mě ta,
1: byl
0: mě ta jeho smutnost vlastně nechala fakt jako chladným. Jo. Na nějaký míry je to asi záměr, ale já už jsem z toho vlastně trošku unavený, když uznám, že ten scénář je v tom s těma vtipnýma twistama, který tam vlastně ke konci jsou docela zajímavé. Ty konverzační pasáže se dost povedly, ta linka s těma chamtěma dětmi přijde taková televizní groteska, ale jako dejme tomu, to téma tam je jako zajímavý, ale zase na druhou stranu, že v roce 2026 už nikoho nezajímá jako pravda ani jako samotný plátno, ale je hlavně jako nějaká značka, brand nebo s ní spojený chytlavý příběh, není to nic moc extra objevného za mě. Teda.
2: Rozumím, ale zároveň pro mě to nikdy netrvá tak dlouho, nejen u tohle filmu těch jeho předchozích, abych z toho byl vyloženě otrávený.
0: To
2: a tady, když si naťukl tu kameru, úplně souhlasím, přišlo mi, že vlastně tentokrát byla i hodně upozaděna, přitom nějaký koncept tam je, z ruky v domě pevná, že v nějakých těch scénách okolo má to svůj význam, ale je to vlastně skoro většinu času až jako záznam nebo nějaký dokumentární způsob zachycení situace, což vlastně je velmi příjemný a v něčem nějak jako velmi britský. A kdyby součástí toho konceptu bylo, že by se řekl, natočím si britský film s nějakou jako nadsázkou nadhledem volností se vším
0: všude. Ale samozřejmě jako je chytrej, jak Soderbergh, tak jeho scenárista, samozřejmě nějaká jako dekonstrukce jako mýtu uměleckého génia nebo trefování se do absurdity vůbec nějakého současného trhu s uměním, to tam dělá fakt zajímavé. Je tam jako food for thought, tam určitě je, jenom, jako, dobře, pamatoval jsem si to druhý den na rozdíl od těch předchozích filmů, ale vzhledem k tomu, že máme dneska nabitý díl tak jako silnýma filmama, tak pro mě končí trošku někde jako nakonec na chvostu, i když proti předchozím filmům je to solidní.
2: Chápu. A zároveň možná potřeba říct, že aspoň už jenom z toho důvodu, že tam hraje Ian McKellen v jiný roli, než jaký se mu vrací v těch franchisech poslední dobou.
0: Ne, on je zhořklý arty dědek prostě jako arrogantní, který pod maskou toho cynika přece jenom skrývá nějaký jako hluboký smutek nebo zranitelnost. On v každém odstínu je dokonalý. To je pro mě on dělá ten film, on je jako středoborem.
1: A zároveň je tam právě pěkná dynamika i s tou protagonistkou, s tou oponentkou, která naopak, on jako to, co má na srdci, tak má i na jazyku. Hrozně jako performativně podává to svoje jako vědění, to jak je dobrý. A u ní vlastně my víme, že ví víc než on, jo, že je o krok napřed, ale ona nemá potřebu tu demonstrovat. Jo, takže tahle ta tichost toho je jako vynikající.
0: Aspoň něco. Prosím tě, jdeme dál. Liars, všem jsou to lháři, navratné ty kapely, Ice Pick Kalamazoo a za chvilku už Rose a Poeta a Resident Evil taky přijde. To zlo. Odkud to přichází? Z Nitra samozřejmě, z Nitra Honzy.

Dnes vítám dalšího hosta. Nedávno spořádal za 3 minuty 1 kilo bíčích koulí. Říkám to dobře?

0: Martina, já myslím, že kdyby musela to kilo bičí kouli, ta rozdina, ona by to dala.
1: Ona by to dala,
0: jednoznačně,
1: jako
0: jednoznačně. Jednoznačně přísný, až takový jako rigorózní, černobílej v akademickém vořezu, natočený a snímaný, takový jako prušácký střepej film, drama Markuse Schleinzera, Rose, pochopitelně po 30. válce teda hrdinka přichází do protestantské vesnice jako zizvený voják, ve skutečnosti ale samozřejmě ženou jménem Rose. Markus Schleinzer, pokud vám to jméno nic neříká, tak je bývalý castingový režisér Michala Hanekyho, připomenu jeho Bildungsroman Bílá stuha, který vlastně dělali spolu. No, on pokračuje v nějaký jako zase dekonstrukci nějakých jedinců, kteří se vymykají normám. Všechny ty tři jeho filmy se jmenují jednoslovně podle hlavní postavy vždycky. On vždycky kritizuje skrz ty postavy nějaký širší jako samozřejmě společenský fenomény, podobně jako Míša Haneke. Jeho první film se jmenoval Michael, což byl takový podvratný, zvláštní subverzivní portrét vlastně rakouského pedofila. Ten film Angelo, zase kolonialismus, nějaká rasová hierarchie a Rose, teda samozřejmě kritika nějakých rigidních genderových rolí v historii. To jméno té postavy vždycky je nějaký jako bílý plátno, na který on naseká spoustu jako hlubokých nějakých společenských témat, navíc jako často virtuózně formálně řešených. Pro mě je to spíš taková jako záměrně chladná, to je jiný druh chladu než u Soderberga, jako pro mě víc stimulujícího, taková antropologická studie přežití převlečená, chytře za historický drama ze 17. století, chytře to otevírá nějaký otázky genderu, patriarchátu, svobody, sexuality, nějakých podob manželství a asi i třídní moci. Co jsi na to říkal, Martine?
2: Jo, když jsi zmínil toho Hanekeho, tak ten Haneke mi právě přijde jako ještě krutější paradoxně, přijde mi subverzivnější, tady mi to vlastně, byl jsem překvapen, jak je to vlastně klasický film v nějakým pojetí, byť jako ten přesah tam samozřejmě je, tak se to jako nesnaží být nějaký extra meta nebo jako spovšechňovat jako širokou úhlí témata. Vlastně celý to téma navázání na tu protagonistku, že ona vlastně jako nechce být mužem, ona je nucena být mužem, je to vlastně jediná jako metoda, jak přežít v tomhle světě, tak mi přijde jako extrémně chytrá, je to nádherně syrový v tomhle tom. Ten film je jako krutej, ale vyhýbá se takový ty jako emočně jako vydírající notě díky právě té kameře, která je černobílá, hodně oddimenzovaná, spíš taková observační, nikdy nejsme těm postavám to jako úplně blízko. Já jsem se právě jako hrozně bal, aby to nespadlo do tohohle toho jako krutýho kýče,
0: který já nesnáším. Myslím, že to právě
2: díky těm stylistickým volbám ustál jako se ctí a hrozně tam byla taková ta jako drobnokresba toho prostředí. Takový ty filmy, který se snaží být historicky věrný, většinou nenávidím. Jo. Je to přijde jako zbytečnost, ale tady vlastně to vůbec není ornamentální, naopak nám to nějakým způsobem jako zpřítomňuje ten fikční svět, nějaký tehdejší podmínky, v tomhle to přišlo nápaditý a dost neotřelý.
3: Vy jste tady zmínili Haneke, prostě černobílá kamera. Já jsem víckrát jsem si u toho filmu říkal, že to na mě působí jako takový historický prequel Hanekeho Bílý stuhy, vlastně na kterou jsem prostě myslel tam častokrát. Čekal jsem možná víc artový western, než tak jako protestantský obrázky a takovou jako kombinaci přísný observace s lehce jako transcendentální vynětou a jakým pozvolným budováním předzvěstí přicházející katastrofy. Ale myslím si, že na rozdíl od Hanekeho sice to jako nemá tak utaženou strukturu, je to takový až chvílema mi to přišlo historický slice of life ženy ze 17. století. Takže tam byla taková v průběhu lehká rozpolcenost u mě mezi jako tím, to už jsem někde viděl, Pavlíkovský se o to taky pokouší, jenomže na rozdíl od Pavlíkovského si myslím, že tohle to je ukázněnější vlastně, asi je tam, jak říkáš, to prušáctví víc v něm. Takže ve finále vlastně ten jeho styl, jemu třeba věřím méně než tady Mistrovi, méně vyumělkovaný, rozhodně to druh filmu, který u nás podle mě zásadně chybí a přitom zdroj těch námětů bys tady určitě našel. Je tam spousta odkazů, pomrkávání i na jiný filmaře, nebo nevím, možná už jsem to do toho interpretoval, Dreyera a Johann Kuss Arku na konci.
2: Jasně, myslím, jako, vizuál, ale stran snímání tváří a tak tam
3: ale
2: to určitě.
3: Myslím, ty jsi to říkal, neříkal jsi to tady, myslím, říkal jsi mi to venku, že to přesto všechno nepůsobí jako pastiš, to si myslím, že je důležitý a že to vlastně není vůbec samozřejmě to vybalancovat.
0: Ale to je jako fakt promyšlení až na nějaký jako molekulární úrovni, prostě formálně, konceptuálně, takový asketický vizuální jazyk, to už jste asi z toho pochopili, ty nádherný statický záběry, jako strohá, ale vlastně o to působivější jako mizanscéna, přesně zrcalí tu jako dajerovskou estetiku, ale co tady nepadlo, jsou tam i vlastně náznaky jako suchýho, možná až podvratného, lehce bizarního humoru, který prostě to co mi to ještě povyšuje někam jako jinam. To Haneke teda jako nedělá a ten Schleinzer jemu to jde nějak jako organicky. On to spal i do těch předchozích filmů, kde to pro spoustu lidí bylo hraniční, Mr. Michael, který ho tehdy vypískali v Cannes. Vlastně.
3: Mně se teda líbila i ta postel ve tvaru skříně, to s těma posunacíma dveřma, to bych docela ocenil.
0: A samozřejmě totální srdce, toho filmu jsme říkali o Ian McKellen u Soderberga, tak tady pochopně Sandra Hiller, která má teda neuvěřitelnou sezónu, černobílé filmy se Sandrou Hiller, letos to vede, si zmínil Pavlikovskýho a Domovinu, ale samozřejmě taky Project Hail Mary a tak dále, myslím, že nějaká Oscariáda
2: samozřejmě bude. Ještě bude Digger samozřejmě, čtyři filmy, to je neskutečný.
0: Přehraje Toma Kruise, vyhraje, myslíš?
2: Já myslím, že 100%. Já,
0: to bude boj. A každopádně ona pro mě ten minimalistický portrét té ženy, která teda přijímá tu mužskou identitu, aby získala jako dědictví a společenský výsady, to je jako herectví až z jiný dimenze, to aby teda nedal hned tak někdo.
3: Rozhodně.
2: Ale mě jako fakt jako žena, která se stala opravdu evropskou superstar, ale nemá takový ten jako typicky herecky jako expresivní, jo, jako přehnaný projev, který se většinou cení spíš, jo, naopak jako ukázněná, subtilní, naprosto ponořená do těch postav. To je pro mě fascinující a obecně, jako když se zmínil to ticho, tak jakým způsobem si ten film hraje se sound designem, jo, jako utápí se v tichu, jo, a vlastně to ticho dává tomu tu váhu, ale ne takovou tu sebe důležitou. Je to fakt, jak říkáš, to jako organičnost, to je nějaký jako symptomatický pro ten film.
0: A se bychom měli zmínit, ještě sám mě zajímá, co jste na to říkali, výrazným prvkem je tam ten vypravěcký hlas, jako takový dobový literární vlastně voiceover, který mě většinou jako irituje. V tomto případě ne, zase mi přijde vlastně to podává jako jakou legendu nebo jako podvratnou pohádku. Takže mi to přišlo
3: v kontrastu vlastně s tím filmem, který to jakoby usazuje trochu. Zároveň kameru, nevím, jestli jsme ještě jako rozebrali, protože jsou to jako na jednu stranu uhrančivý obrazy, ale i tady si myslím, že byl jako velmi ukázněný tým, kameraman s režisérem, a že vlastně ty obrazy nejsou, byť jsou jako velmi výrazný, tak nejsou ty kompozice jako komponovaný tak, aby prostě si jako série fotek, které na sebe mají strhávat pozornost, ale tu a tam to prostě na člověka mimochodem vyskočí.
0: Jo, takže Mastcí rozhodně, Interpol a tematicky Wounded Soldier. No tak pojď!
2: Těžký rozhled.

Kristus dává jasnou zásadu, zlaté pravidlo, které je všekulturní a všecivilizační. Co nechceš, aby jiní činili tobě, čiňte jim.

0: jen přijď, ty oceán temný, jak duše má, z vln tvých teskný stendy a zoufalost moji dobře zná.
1: Hezký verš, odkud je?

0: byl Mondo samozřejmě celoživotně. To se Jan Tříska. Tříska nebo Krampol za tebe v tom dabingu?
1: No těžko říct, Krampol možná v těch pěstech.
0: Jo, Martine?
2: No těžko říct, no, těžko říct, ale asi spíš Tříska. No. A zase ten Krampol je víc pochouchlej.
0: A ty myslíš na Ninja Shadow, no, pan Tříska, a je to zase tady.
2: Bruno Ferrari.
0: V-pop a rockstar dnešního vysílání, Honza s Martinem samozřejmě. Poeta Simon Mesa Soto, kolumbijský režisér, výtečná tragikomedie, za mě obrovský překvapení této sezony, film o pozapomenutém kolumbijském básníkovi, který se tak jako ustlal ve svým zoufalství, kdo by to neznal. Je to ale jako mnohem víc, je to film jako osměšný, nějaký jako vznešený, potřebuje být jako umělcem, o nějakým mužským egu, o kulturním provozu taky, ale v Kolumbii pozoruhodná sonda, o nějakým selhání a taky hlavně o tom, jak snadno si člověk zamění vlastně přes toho osobe za nějaký jako skutečný život. Přišlo mi to jako strašně jako přesný, inspirativní balancování na hraně nějaký trapnosti, melancholie, zároveň absurdity a nějakého soucitu. Honzo, ty v tom jdeš se mnou, myslím.
1: Rozhodně, pro mě to byl takový medelínský Faunovo velmi pozdní odpoledne v něčem, tady ještě možná ne velmi pozdní, ale geniální ústřední protagonista a studie jako lidský hamby, bych řekl, obrovský cit pro observační humor a stejně vydatnou příměsí nějaký lehce tragický existence. Je to podle mě film, který důsledně vyvrací představu, že se můžete důstojně živit jako básník.
0: To je smutná pravda.
1: Velmi dobře budovaná situační komedie a paralelně s ní solidní sociální drama, vlastně, kde nikdo nemá peníze a spasit vás může jenom holandská kulturní ataše. A líbilo se mi i moci to ironické členění na kapitoly a netlačený humor, který jaký může třeba takový Radu Jude jenom závidět v posledních
0: to
1: filmech.
0: Přesně, to jsem na to vzpomněl, tohle to fakt nemáte.
1: Protože formálně to si hraje podobně, ale je to prostě nějaký soudný, bych řekl.
0: A tohle je můj oblíbený druh filmu, vlastně jsem se řezal. Fakt jsem se jako řezal na hlas a na konci jsem fakt utíral slzička, to já se nedojímám zase tak často. No. Martine?
2: Jo, jako smích jako cizímu a lidskému utrpení, taky mám rád. Já vlastně jsem se s tím filmem jako minul tak napůl, mě spíš nenajel pocitově, neumím se nějak racionalizovat, nějakým způsobem jsem do toho světa nezapadnul, byť jako chápu jeho kvality a ten film jsem si užil. Bavili jsme se o tom, že dneska máme herecký filmy, tak tohle je jednoznačně herecký film.
0: Přitom neherec, prosím vás, ten Ubeymar Rios je fakt fenomenální, jako to jeho tělo je prostě poražený, svěšený ramena, prostě permanentně nějaký křečovitý výraz. Pohyby člověka, který už očekává katastrofu právě.
1: To popisuje, že jsou jako ten film už jenom kvůli tomu, to musíš ocenit ty Martine, že to jsem v žádným jiným filmu neviděl, jak to zachycení ty momenty, kdy se člověk už jako středně naleje, ještě to k němu úplně nedorazí.
0: Tak geniální.
1: Drží tu skleničku, osamělý uprostřed místnosti a směje se a brečí zároveň.
0: To je fakt mistrovský, opravdu.
2: Honza nám do chatu napsal přesně, že nevíte, jestli ten člověk směje nebo brečí, jo. A on fakt má nádhernou držku, jo. Fakt jako, když otevře
0: to
2: tu
0: se
2: pusu,
0: musí vidět.
1: To je jako fantazie, otvírá tu pusu.
0: Jo, ty křeči permanentní. No jako fakt je to znamenitě podle mě napsaný, natočený, vlastně vystavěný vlastně o tejpkovi, který chce být velkým tropícím básníkem, poetou, ale život po něm chce jako bohužel něco jako mnohem těžší, jako přestat být idiotem. Miluju, sám neumím samozřejmě, jo. Ale šličkujeme s nějakým jako dramatem absurdní komedii.

0: jako idiotským jako projevem toho protagonisty. A jako jo, jako to téma jako toho, že největší přítel je člověk jako sám sobě, jo. Největší přítel, největší nepřítel je moje vlastní já. Tyhle ty jako odvěký sisyfovský souboje s vlastním svědomím, s vlastními ambicema i ze svojí slabostí, jo. Jako ten alkoholismus jako taky jako nádherně potěuchlej tady, jo. Opravdu,
1: jak se drží
0: jako...
1: prostě, jak se to všechno vždycky neomylně obrátí proti němu, jak ten Job zase seriózní muž trošku ještě v nějakým jako kolumbijským twistu.
2: Má to biblický rámec takový. No. A my tady mluvíme o tom geniálním protagonistovi, ale geniální i ten casting, jako všude kolem ty postavičky, poměřování penisů na záchodech.
1: To je fantastický explicitní záběr na jedno. Vlastně, tak tam vlastně sedí skvělý ten vztah s tou vlastně s tou holkou. Mimochodem ty básničky napsané vlastně jako pro ní jsou vlastně velmi dobrý. To není žádný jako trash, jo. To je výborný. Vlastně i film o tom, že selhání ještě nemusí znamenat, že jste zbytečný. To je krásný vzkaz, jo. Očili jsme trošku dneska humanismu zavládnu.
2: Ten
1: plus exotik.
2: Brečet na konci.
1: Kolumbie!

0: Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.
1: Teď si to myslej pro sebe, ale ať to nevykřikujou tyhle pitomosti.

0: jsem to nepil.
1: Vždycky jsem chtěla bejt ďábel, takovej ten kozlý satan, bejt prostě hustokruto přísnej vládce temnoty a mít nadpřirozený schopnosti, taky obětovávat lidi, nastražovat jehly z injekčních stříkaček z HIV do tramvají, šikanovat šprty.

0: takové brule s perníkovým...
1: Ne. S pomerančovou mandarinkovým gelem, jo?
0: S pomerančovým
1: perníkové kreme.
0: Brule.
1: S pomerančovou mandarinkovým gelem.
0: Pomerančovým gelem.
1: Pomerančovým
0: gelem. Perníčkové brule s pomerančovým grelem.
2: Je to nás grelem. Fantastická specialita Tonyho. Anthony Bourdaina, pochopitelně 19-letý, arrogantní, sebestředný. Takhle ve středu toho snímku, o kterém právě teď mluvíme, který natočil Matt Johnson. Jestli jste viděli snímek Blackberry, taková jako docela punková, syrová estetika. Tady úplně nevím. Jinak samozřejmě Tony, on se moc hroutí, podobně jako Martinovi, když si to můžeme říct, ten sen o té literární velikosti. Jo. Nakonec prostě, takže lže, aby mohl, podobně jako Honzik to dělal, pronásledovat tu svou středoškolskou lásku někam. Kam jsi se jezdil? Do Princetonu, nebo kam jsi se jezdil?
3: No,
2: to bylo někde
3: do Polabí. Do Princova jenom.
2: Do Princova. Polabí samozřejmě, takže on skončí jako umývač nádobí, no a odstartuje se takový jako formativní léto roku 1975, tuším, plný jako drog, potu, ostrých řečí, ostrých nožů, keců, kde se jako z namyšlenýho spratka má teda vyklubat, nebo se to z něj vlastně vyklepe nějakého budoucí ikonu. Martine?
4: Jo, on ten jako film začíná citátem, že jako malej jsem potřeboval dostat jako přes hubu, jo. Když jsem byl mladý, jo. Takže to přesně celá životopis Anthonyho Bourdaina, který vlastně není životopisem, je to opravdu spíš takový jako univerzální coming of age příběh, stran těch jako narrativních postupů dost šablonovitej, zároveň přesně nesnaží se nám to říkat jako kým byl jako Anthony Bourdain, spíš to jako
2: jedno léto formativní, no.
4: Přesně tak. Je to jako ukazuje to, že jako musíme projít nějakou tou tvrdou zatěžkávací zkouškou, zocelit se těma zážitkama, abychom mohli nějakým způsobem osobnostně i profesně vyrůst, nějakým způsobem se najít. Hodně to jede přes tu filozofii, přesně musíš si zažít, kdo nepracoval v gastru, tak neví, co znamená život, jo. Drží se tyhle ty filozofie, to stváření té kuchyně jako oproti těm ostatním gastrofilmům, vzpomínám tady neurotický medvědy, neurotický boiling pointy a tak dále. Tak tady mi to jako přišlo nalezený nějaký hezký střet, jo, jako
2: a není ukázat... to tolik vlastně. Pokud není tam vlastně kuchařský film, tak pozor, trošku disclaimer, není tam to.
4: Jo, je to spíš právě o tom jako vyrůstání. Hodně tam jsou i jako principy nějakých teenagerovských filmů vlastně, který bych si představoval třeba před 20 lety, jo. Jakože ten Tony opravdu tam jede za tou slečnou, ta slečna vlastně mu na konci jako podlehne, kvůli tomu, že jaký je to ten jako dobrodruh, že se jako přiznala tak dále. On pak jako najde to svědomí, jo. Takže vlastně tyhle ty jako věci jsou relativně ohraný, ale tím, jak je to uchopený, tak nějakou svou energií, vlastně jako haptickým talentem jako zaznamenat fakt to prostředí. Já jsem z toho filmu opravdu cítil moře, jo. Rozhodně se mi líbila ta komunita, celá ta jako pointa v tom, že jedno, co vlastně vaříme, hlavně, že si to užíváme s těma lidma, s kterýma máme, o tomhle má jídlo vlastně být, což je nějaká ta filozofie, kterou ten Anthony Bourdain celý život, vlastně celou svou televizní kariéru razil. Jo. Je to vlastně člověk, který se nebál tady, jako přesně Zdeněk Polorek vyprávěl nějakou historku, jak si dával tady pražský klobásy, protože vyzkoušet se má všechno. Byl to jako velká opozice oproti tomu Gordonu Ramsaymu, jo, který vlastně měl přesně ten jako uřvaný styl, jako vypiplaný honění michelinských hvězdiček a tak dále. Tak v tomhle tom vlastně tu esenci, jo, jako v tomhle to zachovává nějaký ten Bourdainův charakter, ale zase máme herecký filmy, tak tady s tím středobodovým a srdcem toho filmu jako Antonio Banderas, jako právě
2: se to krade fakt pro sebe, jo. Totálně charismatický týpek, vlastně fakt si to ukradnul. Já ho mám čím dál radši, čím je starší, s takovým jako zase minimalismem nějakým v těch očích, má nějaký jako smutek, moudrost prostě nějakého starého praktika. Ten Dominik Sessa je jako charismatik, pochopitelně neurotický, narcistní, dobře to hraje, melancholický všeználek, trošku z Holdovers, cením to, má v sobě nějaký ten správný sebestředný šmrnc, prostě nějakou nadrženost, dobře, ale pro mě, hele, já tam na tom cením nějakou střední zábavnost, chytlavost určitě nějaký jako řemeslo, ale úplně jsem si z toho jako taková indie rychlokvaška pro A24, úplně jsem si z toho jako zástěru nepoprskal. Přijde mi, že vlastně to hodně kouže po povrchu, jak jsi říkal, že to je v něčím jako basic, takový bezpečný, vypucovaný něčím jako film, řemeslně sází to nějakou diváckou vděčnost, na nějaký dynamický montáž, určitě to nejde nějak jako nadřeň. A pak teda já nejsem žádný jako ultimátní woker, ale musím říct, že vlastně trochu otravný a chronicky pojatý téma, takový ty toxický maskulinity. Plejáda pro mě vlastně dost nereflektovaně jako irituických mužských postav. Ten film sice ukazuje, že ta tehdejší gastroscéna, půlka 70. jasně, co máš ukazovat, no tak bylo to plně nějakého agresivního chlapáctví, ale vlastně to tak jako divně romantizuje, neproblematizuje to vůbec, vlastně pod vlivem nějakého toho nostalgického retrovizuálu dělá takovou cool rebelskou jízdu. Přijde mi to v roce 26 trochu banální.
4: To já tam romantizaci moc neviděl, no, ne? Právě, že tu kuchyni jako ukazuje, jo? Že to je fakt jako špinavý biznis.
2: Těch postav, ten Leo Woodall hraje dobře toho, jeho Mephistofela prostě jako odpudivej impulzivní hypersexuální debil, ale nevím, no teda.
4: Jo, jako jestli tam něco určitě jako je špatně v úvozovkách, tak je to rozhodně ta ženská postava, jo. To je opravdu jenom ten jako objekt, jo, to jako tradiční bohužel, nějaký narrativní princip, jo. Otázka, jestli právě si to dokáže schovat za ten argument, je to prostě chlapeckou perspektivou, jo. Ale přesto všechno, já jsem se vlastně strašně bavil, jako mě se líbil i ty Blackberry, jo, byť jako na tom shledávám přesně ty jako negativa, co ten film má, tak nějakou tu energii a opravdu vám energie, jako zpřítomní to místo, ten fikční svět, kde se to odehrává, tak to na mě zase jako zapůsobilo.
3: Se no není se jenom, že jak jsem pochopil, tak kulinářský akumulátor to moc není.
2: Ne, úplně ne. A prostě akumulátor jedna. Já zdravím toho chlapíka, který nám po každý píše, že v roce 2023 jsme zmínili akumulátora a teďka znova, zmiňuji ho znova a budu to dělat každý díl. Miluju to pochopitelně. Každý elefant, ještě nás čekají tři věci, nevím, jak to stihneme, ale musíme.
4: Zvládneme.
2: No to bude. Sama to letí, kluci. Ten život. Za 70.

0: Cage the Elephant Dying in Reverse. Takže umírá se tam jako inverzně v tom Resident Evil, nebo jak
1: tam
0: to je?
1: Tam se inverzně chodí, bych řekl.
0: Takže Tenet trošičku tam zároveň. Zakek, náš velký oblíbenec, miluju Barbara, absolutně. Weapons taky se dostal na našeho žebříčku, tak jak se poradil s touhle jako game žánrovkou?
1: Já jsem se to velmi těšil, my jsme všichni tři, moc se na to těšíme, těšili jsme se. Kreger sliboval tentokrát velmi přímočarý film, vlastně blížící se zkušenosti hraní videohry, kdy postava z bodu A prostě jde do bodu B. Kritikům taky hodlal dokázat, že kritikům Weapons a Barbara, že umí natočit jako lineárně vyprávěný film a nevypomáhat si nějakýma strukturálníma skokama, což ty filmy dělá zajímavý. Myslím si, že to ale doručil možná jenom částečně, to je možná moje asi jediná větší výhrada k tomu filmu, že bych čekal vlastně od toho razantnější závěr na to, že to má být one shot, ta jeho věc.
0: Okay.
1: Ale myslím si, že dvě třetiny nebo minimálně polovinu toho filmu sype opravdu jako napínavý situace, funkční, napaditě, velmi napaditě udělaný lehkačky, spoustu drobného humoru. Vlastně jsem se jako u toho zasmál jako nahlas víc než u některých komedií, co tady máme dneska. Spousta vizuálních nápadů, to všechno vlastně si přetahuje do tohohle toho filmu. Herní principy vlastně, který tam dostává hodně nenucenou přirozenou cestou vlastně, než nejsou tak jako easter eggy fan service, ale vyplývá to vlastně z toho procedurálně vyprávěného příběhu. Jenom prostě ta poslední třetina jakoby se trochu přiblížila filmům toho Paula V.S. Andersona. Vůči kterým ten film se vlastně jinak jako konceptuálně rozvymezuje, nebo on říkal, že vlastně nikdy neviděl, že to nebyla jeho věc, ale rozhodně za mě není co řešit a to kino za to stojí.
2: Jo, určitě podepisuju, ještě potrhnu, co říkal Honzík s těma videoherníma postupama, je to hrozně chytrý, jako co lokace, tak nová zbraň, co lokace, tak nová příšera, dostáváme další informace.
0: To no, jsou nervy.
2: A je tam skvělý ten koncept, že opravdu náboje a zbraň máš v jiný místnosti, jo, což přesně takhle v těch hrách je samozřejmě. Jo, takže...
1: Myslím, že i pro Pražáky, když tam jako v Karlíně se skáče ze střechy, žít město jinak.
2: Karlín se mi dystopický kanály s obrovským prostě jako příšerákem jako na dně, nádherný. Jako podepisuju, že to je fakt přímočarý, nějaká, jako ty prvotní hry, tak tam je ta korporace Umbrella, ono to má nějaký takovýhle jako společenský přesahy ty hry. Tady jsou opravdu eliminovaný na to naprostý minimum, byť je to vlastně o člověku, který je taky trošku jobovský příběh, jo? Jo? Je to o člověku, který jako zkoušený osudem, on vlastně je hodnej, snaží se dodělat ten svůj úkol, on veze vlastně balíček s něčím důležitým z nemocnice do toho Raccoon City a postupně se mu furt dějou jakoby zlý a zlý věci, je zkoušený tím osudem a nakonec ho to lidstvo a ty hlavouni nad ním doslova jako zklamou, jo. V tomhle je to vlastně hezky nihilistický.
1: I ten Austin Abrams vlastně ano. Jako hlavní hrdina, podobně jak v těch videohrách, občas se dělá to, že ta postava, když jdeš dlouho, sám si říká něco pro sebe, on to tady taky neustále glosuje, komentuje. Je vlastně velmi zábavný protagonista.
2: Jo, jako ta sebereflexita občas na mě byla už trošku otravná, takový to jako pomrkávání, videohry, blablabla, ale ještě ty videoherní postupy si tam zrcadlej třeba v tom, že tam jako často vidíme záběry spoza těch postaviček, nebo z těch postav, že tam máme jako tu umocněnou pohled třetí osoby, pak tam jsou hlediskový záběry, takže v tomhle tom je to jako vynalézavý, chytrý, přímočarý a vlastně v té jednoduchosti
0: ale
2: je tady
0: pozor,
2: krása.
0: Já tady vidím Paul Walterhauser a vedle něj Karel Dobrý. To je neuvěřitelná kombinace.
1: Karel Dobrý až v situku jsem pochopil.
0: Ale pozor, Walterhauser je jeden z mých nejnovějších herců.
1: Je tam chviličku, se tam objeví.
2: Počkej, Karel Dobrý je na začátku, podle mě, na začátku.
0: A je dobrý? Ale já už volám Mayday, to jsou strašně nervy s tím Hastermanem. Teď jdeme na akční komedii vlastně, John Francis Daly a Jonathan Goldstein.
1: Ano, skvělí tvůrci vlastně.
0: Jo, co dělali, prosím tě?
1: No, Dungeons and Dragons třeba dělali v poslední době a hráli taky ve Freaks and Geeks, napsali Spider-Many, ty Holandovi první.
0: Takže očekávání docela vysoko na to, že jde jako spotřební platformou záležitost, ale jsme překvapení, je to poměrně solidní záležitost. Vlastně armádní pilot Troy Kelly spadne prostě tajnými se na sovětským územím, že jo, ocitá se tam sám, ruská divočina, ale najednou musí spojit síly s takým ruským fanboyem, jo, Kenneth Branagh, zároveň jako ex-příslušník KGB, Nikolaj Ustinov, nádherný jméno, pochopitelně. On to osciluje tak jako mezi nějakým jako studeno-válečným špionážním thrillerem a takovou klasickou jako buddy komedy z 80. let, ale je to překvapivě solidní zábava.
2: Já jsem byl překvapený, jako většina těch lidí.
0: První půlce.
2: Já obecně nejsem takový fanoušek Dungeons and Dragons jako vy. Vlastně,
0: a už vůbec nehraje na Renovce.
2: A už vůbec to nesnáším. Jako to je člověk, kterýho jsem respektoval, když hrál v těch nablblých teenagerovských komediích, stál před zrcadlem a měl pijí zastrčený ve svém konečníku a hrál si, že je žena. Jako tohle byla úloha jako
0: to
2: Ryana Reynoldse.
0: To něco zrousaš nějakým.
2: Od té doby ho absolutně nesnáším. Tady byl vlastně snesitelný, byť si furt myslím, že on má tu postavu hodně ambivalentní, nebo měla by být, ale pořád se nemůžu zbavit toho domu, že on chce být ten hodný jako kluk, že chce hrát toho good guy. Jo. Takže vlastně jako furt mě tam trošku jako obtěžoval malinko.
1: Mě štve, jak vypadá Reynolds, mě štve, jak vypadá ten film, vlastně, že takový jako vypulírovaný, kdyby ten film vznikl na analogově v 80. tohle to je točený v Rumunsku a hodně tak digitálně vyčištěný, ošklivě svícený, ošklivě ve smyslu hezky, ale vlastně ošklivě. Ale působí to i jako taková výplňovka vlastně mezi nějakým ambicioznějším rebootem, nebo před takovým tím ambicioznějším rebootem Star Treku, který chystají tyhle ty tvůrci, že ten scénář je v něčem rutinní, ale vlastně tak dobrý, jak dobrý je ten cast, ale myslím si, že že ten Reynolds přes všechno, že vlastně hraje trošku v Deadpool modu a neustále to glosuje, komentuje, schazuje, tak je vlastně v takovém umírněnější modu a Kenneth Branagh naopak mě překvapuje, že nabízí něco nového.
0: Shakespeareovský magnetismus jako, se s Dušanbe, raketová základna, dává dobře.
1: Jako je tam pár momentů, kdy jsem se smál na hlas situační, prostě komika klasická ze skříní, ale vlastně docela dost vytěžená. A myslím si, že v takový tý nechvalně proslulý kategorii filmu pro streaming, zvlášť teda u Apple, tak to patří k tomu lepšímu.
0: Na jako rozdíl od teda Skandiglosa Ztracená žena, jo, tady majitelka norský kavárny, že v takový idylce s přítelem prostě dokud tý cizinec taky neoznámí, že ve skutečnosti Helena, no, jako nezvěstná dědička dánského takového rajdařského impéria, už tohle je totální, jako
1: to teda trash,
0: prostě fakt šílená věc, fakt amnézie z hlubokého mrazáku, tady ty scenáristi toho skandinávského filmu, fakt nejvíc ohraný true crime kliše, zabrali to takový rádoby severský osudovosti, takový směšně předvídatelný jako konstrukt, kde myslím i divák jako s podpoměrným IQ odhalí identitu padouka jako během a trajektorii celého toho filmu během jako 15 minut. Hele, tam Klaus Bank, který ho známe ze Čtverce, a moc Bank to není, jako takový a šamarantně jako slizký ušklebek, prostě nízko posazený hlas, blablabla, taky karikaturní záporák z 90. thrilleru, a v poslední třetině to úplně ztratí, což je trošku případ teda i Mayday z mýho pohledu. Tady rozuzlení tady v Ztracené ženě působí úplně uspěchaně, nelogicky, úplně nepatřičně melodramaticky, takže tohle je fakt jako algoritmická naopak nuda od Netflixu, teda fakt neurazí jenom někoho po lobotomii, takže
1: i ta
0: streamovací záležitost je to prostě hit or miss, dá se nic dělat. Každopádně teď už Kladno, Jojo Band.
1: A tam se musí zaspomínat.
0: Pozor, nejsou v Resident Evil nějaký scény s Kladno?
1: Bohužel nejsou, ale do titulku bych to poslal tohle.
0: To by bylo geniální, to by zvedlo masivně.
1: Mě to s vámi hodilo vlastně na ten závěr.
0: A mě to zvedlo s váma masivně dneska. Martin Ploštil,
2: Mayday volám,
0: Honza Vejnár a Aleš Tuklý. Buďte na blíž za týden zase s Vítkem a mluvíme s kým. Čelisti, Radio Pé!

0: dostat. To je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.
1: Lunchmeat Festival. Lunchmeat Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
5: Tady Kája.
6: A tady je Pavel.
5: A váš podcast Psycho. Víš, co je Psycho, Pájo?
6: Řekni, Kája.
5: Když se v knížce týpek chová tak, že je to považovaný jako za romantický, ale kdyby to bylo ve skutečnosti, tak by si svý kamarádce řekl, že je to fakt divný a že je to dost násilný. Dneska se chceme bavit o takových jako hlavně o jedné autorce, která píše knihy, které jsou teď velmi populární, jmenuje se Colleen Hoover. Asi jste zaslechli o filmu It's End With Us, nebo S námi to skončí. Teďkon jí bude vycházet nový film 2. října. Mm-hmm. A její hrdinové v knihách, ty vztahy jsou velmi toxický, který tam popisuje.
6: Okay.
5: Ale o co tam jde? Tam je nějaká Lily, která se zamiluje do nějakého pána, který se jmenuje Ryle. Ten má, Ryle je nějaký neurochirurg a má hrozně jako traumatický dětství. A ona vlastně nějakým způsobem taky. A v tom vztahu se začnou postupně objevovat jako oznaky fyzického, psychického násilí. Jo, je tam, že jí prostě někde praští, pak si jí se strašně omlouvá. Mm-hmm. A samozřejmě dojde tam i k nějakému znásilnění.
6: Dobře.
5: I v té knize. A ona prostě pořád popisuje, jak ho miluje a co prostě pro ní jako on dělá. To násilí se tam právě střídá, že tam se jako fakt strašně omlouvá. Já opravdu, jak jsme popisili, tak i ten kruh toho násilníka nebo toho násilného vztahu, že on jí miluje, pak jí zbije, protože něco udělá, co nemá rád, kontroluje jí hodně a pak se zase strašně omlouvá a jsou tam velký gesta a ještě do toho se to omlouvá tím, že on měl nějaký trauma v dětství.
6: Jasně, ok. Takže vlastně takový jako příběh nějakého poměrně klasického domácího násilí.
5: A samozřejmě ona, tady jde o to, že tato autorka, ta Colleen Hoover, vyletěla na vrchol někdy právě během covidu. Okay. A vlastně spousta jejich knížek, krom toho, že není úplně dobře napsaná za mě, ale říkají to i jaký odborníci, ale to můžeme nechat být.
6: Červená knihovna nemusí
5: jo, je to, být. Je to asi hodně čtivý, je to fakt jako lidi to baví. Ale vlastně ve většině těch knih se objevuje téma toho domácího násilí, nějakého opravdu nezdravého vztahu, ale ty gesta jsou zaměňovaný za nějakou jako lásku.
6: Mm-hmm. Takže nějaký jako kontrolující chování
5: Kontrolující.
6: Je tam vlastně interpretovaný jako láska.
5: Ano, jo? Přesně tak.
6: Okay.
5: Tam jde o to, že prostě ty knížky často propojou prostě nějakou romantiku, trauma, násilí, manipulaci, žárlivost.
6: Aha.
5: A problém je v tom, že ty knížky jsou prezentované tak, jakože je to opravdu něco jako romantického, hezkého. Jo, že teda takhle on mě jako miluje, takovej ten prototyp tý ugly love. Jo, jako já ho můžu změnit, i když je on je chudák takovej a může za to jeho trauma.
6: Takže tam vlastně jako ten člověk, který se dopouští toho vztahového násilí, tak je tam vykreslovaný jako oběť.
5: Nějakým způsobem, jo. A není tam dostatečný důraz na to, že tohle není jako něco hezkýho.
6: Jo.
5: Že by to mělo být s nějakým trigger warningem možná prezentovaný. Hmm. Právě je tam taky další spor. Jo. Některý oběti domácího násilí, který ty knížky četli, říkali, že jim to pomohlo. Jiný zase právě oběti třeba domácího násilí nebo lidi, kteří si právě zažili nějaký násilí v různých rodinných vztazích, říkali, že to naopak ještě víc rozházelo, protože si šli pro knížku, která je hezky barevná, má hezký růžový obal, vypadá jako taková prostě knížka k moři, kterou si prostě koupí za pár šupů a vlastně tam dost náročný témata, které nejsou úplně dobře jako...
6: Hele, ale tohle je, že teda dobře, tak nějaký ten jako obal prostě klame to, co je uvnitř, což je asi něco, co se dá jako najít v různých oblastech. Ale ty jsi říkala i něco o tom, že vlastně kolem toho vznikl celý jako fenomén takzvaného jako BookToku, kdy jako lidi na TikToku prezentujou tuhle knížku a teď možná jak?
5: Vlastně ono tady je o to, že BookTok jako takový už jako asi nějakou dobu existoval před tím covidem, ale díky covidu vlastně jak lidi zůstali doma, nudili se, tak četli hodně knížky a začaly tyhle ty knížky vlastně hrozně trendovat, ty její. A fenomen BookToku vypadá momentálně tak, že prostě jede dark fantasy, dark romantasy, žánr, má to kolem přes 5 milionů jako hashtagů, jo, takže je to ve velkým. Nemám nic proti tomu, když tohle někdo čte, nebo nějakou prostě dark romance, to je úplně v pohodě.
6: Hele, okay, ale tak se proti tomu asi zvedly nějaký hlasy, který říkali, že to není v pohodě.
5: No
6: že jo?
5: Právě problém je v tom, že ona, když se dělá marketing těch jejich knížek,
6: jasně,
5: nebo i toho filmu, hlavně teda právě toho Enzit, a tam jsem to vlastně na ní přišla, že já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, že ta Blake Lively, která hraje hlavní představitelku, tu Lily, tak prostě to dávala ten marketing jako, jo, vemte si svoje květinové šaty a pojďte se podívat na tenhle film. Přitom ten film jako je prostě chodící popis domácího násilí, ale co mi tam spíš, o co mi tam jde, že prostě obecně v těch knihách je strašně normalizovaný prostě násilí, kontrola, jako něco, co je jako romantickýho a to mi vadí. A tím, a co mi tam ještě nejvíc vadí ze všeho, že jakoby ta čtenářská skupina je poměrně mladá, jo, jsou tu holky kolem 20, většinou holky teda, kolem 20,
6: jasně. Jo. Co to jsou, to nejsou teensky, ale tweensky.
5: Tweens, no jasně, jsou to tweens. A vlastně, a tady jde o to, že ona to jakoby nepodává s tímhle varováním, že hej, tohle to není v pořádku chování, když se k vám takhle partner chová. Tady to není jako nic hezkýho, ale problém je, že to marketují, takže jako jak kdyby to bylo něco hezkýho.
6: OK, hele, tak já tady slyším, jo, dark romance, že vlastně může být špatně. Jo, a pojďme se to, možná zkusíme se to trochu jako od sebe prostě odlišit. Co teda na tom je špatně a co by třeba bylo ještě v pohodě. Třeba když si vezmeme jako 50 odstínů šedi, to je špatně? Nebo jak to?
5: Hele, já tam jako takhle, no, zase, jako z jakého pohledu to veme, že jo? Když jsi prostě dospělý člověk, který si zažil už spoustu vztahů a může mít tohle jako nějakou fantazii, dejme tomu, BDSM komunita to jasně, naprosto odsoudí a nesnáší to, protože tam třeba opravdu chybí věci okolo konsentu a jsou opravdu velmi špatně zpracovaný, že je to opravdu fantazie nějaký paní prostě, která to psala a to je v pohodě, jako měníme fantazie, jestli to reprodukujete prostě v knize bezvadný, ale pojďme neříkat, že takhle je to v pořádku, takhle je to normální.
6: Jo,
5: je v pohodě přesně zažít si tu fantazii, jestli někdo třeba má fantazii o tom, že má nějaký kontrolující vztah a nemá ho v realitě, ale stačí mu mít takovýhodle toho knižního partnera, boyfrienda a jako přesto si to zažít, to je v poho. Problém je ve chvíli, kdy vlastně tím, že čím víc to čteš, tím víc se ti to normalizuje a pak když vlastně nemáš třeba takovou zkušenost ze vztahy, čteš třeba přesně těch 18, 19, jo, dejme tomu, že by to měli číst až lidi od 18 dál, jo? Že to není literatura úplně pro adolescenty, tak...
6: Ale to se to můžou přečíst, ne?
5: No tak jako jasně, že si to můžou přečíst, ale
6: tam není nějaké omezení někde, který...
5: No tak je tam hodně sexuálního kontentu, jako řekla bych, až jako opravdu jako hraničního s pornografií, jo, takže...
6: Jasně, ale nikdo ti... Nebo je tam někde...
5: Myslím si, že ne.
6: Není.
5: Myslím si, že ne. Jako, hele, to jsem vlastně nezjišťovala, ale myslím si, že tam není jako vyloženě omezení. A jako asi když prostě půjdeš do knihkupectví, tak ti to prodaj, že
6: jo?
5: Nehledě na to, že si to většinou kupuju jako e-booky, že jo? Tak a tam to už tuplem nikdo nekontroluje.
6: Jasně.
5: A tam je prostě průšvih ten, že ti dodává jako nějakou normalitu toho, jak tam vztah může vypadat, že jo? A nebo naopak, seš vlastně v nějakým toxickým násilným vztahu, nebo jako v nějakým nezdravým, nebo říkat toxický, spíš jako seš v nezdravém vztahu, vlastně si neměl moc zkušenost s nějakýma zdravýma vztahama a teď se vlastně dostaneš k tomu, že čteš tyhle knížky a říkáš si, jo, takhle je to v pořádku, jako, on mě tímhle miluje, sice mě udeří, ale pak mě něco koupí hezkýho a dík tím mě miluje, že jo, dík on to měl těžký dřív, tak jako... A to je ten problém.
6: Jasně.
5: Jako samozřejmě o tom četla hodně recenzí, koukala jsem jako na rozbory těch videí a to je jako vtipný. Když jsem prostě do YouTube zadala prostě Colleen Hoover a tam mi prostě jenom vyjela videa, proč je špatná.
6: Okay.
5: Ale fakt jako dvouhodinový, tříhodinový rozbory jako jejich knih, jako jo. A co je na nich všechno špatně.
6: Jasně.
5: A rozebírají to třeba lidi, kteří rozumí nějakým způsobem literatuře nebo
6: to. Ale tohle se mi přijde zajímavý, jo, že vlastně spíš než nějaký jako booktokeři, prostě lidi, kteří na TikToku říkají, jak je to skvělá knížka, tak jako ten fenomén těhle z těch rozborů týhletý autorky, který říkají, není to v pohodě.
5: No, jako je to zajímavý, protože oni tam rozebírají ty postavy, jednotlivý příběhy. Jednak říkají, že vlastně je ten styl psaní vlastně hrozně podobný všude, což ale jako asi ono, když pak jako najednou vydáš prostě už tolik knih, tak jako je normální, že vlastně jako něco se tam pořád opakuje.
6: Ale to máš všude, máš i kapely, prostě jedný písně, že jo, a těch je taky většina, že jo.
5: Ano, takže... přesně tak, jako i taky ty autoři takových těch severských kriminálek, že jo, to je dost podobný, že jo, a ono už tam pak není moc čím překvapit. Hele, jde teď na to, že prostě BookTok jako takový. Já si myslím, že to skvělý, že jako lidi začínají zase číst knihy, jo? Že se k tomu vrací, nebo že je baví prostě mít fyzicky ty knihy u sebe. Že si myslím, že to je hrozně fajn, protože já jsem člověk, který kradl knihy v knihovnách. Už je to promlčený, takže to říct můžu. Ale ve školní knihovně a oni tam nestáli, takže jsem je zachránila.
6: Ale
5: tak jde o to, že spíš, že je super, že prostě si nějak tenhle ten, vlastně ty romantické knihy teď získají obrovskou popularitu.
6: Jasně.
5: Se mi nelíbí ty knihy Colleen Hoover, ale neodsuzuju ty čtenářky jako takový, jo.
6: Hele, a co vlastně jako klasická červená knihovna, nějaká jako historická, tam se to problematizuje nebo ne? To vlastně jako nevím.
5: No tak já nevím, no. Jo, teďka si nic nevybavuju. Já jsem měla hrozný hejt na červený a černý, prostě já nevím proč, já jsem to knížku úplně nesnášel, protože mě ten hlavní hrdina strašně štval a do teď si to pamatuju, jak mě hrozně štval, že to byl takový kňoural hrozný. Ale jako, hele, je to Mácha, že jo, jako jo, a jeho jako různý deníky a to, jako jak mluví o svý manželce.
6: A to jsou deníky,
5: a jsou deníky,
6: že jo. Něco, co on jako chtěl publikovat.
5: A on to nechtěl publikovat, a tam se to zase nekriticky jako vydalo, no tak já nevím, no, kde to vzít, nebo ty máš nějaký nápad, jako něco se...
6: Hele, já právě nevím, mě by to zajímalo, víš, že jako vlastně nemám v tom nějaký insight.
5: Jako, já si pamatuju, že jsem kdysi hodně četla jako Faulknera, tyhle ty autory americký hodně vlastně popisovali, no, tu krizi kolem 20. let, že jo, a vlastně jakoby prostě ten přelom toho století. A tam také ty vztahy byly strašně toxic v těch rodinách. Jo, opravdu, že jako jo, nějaký, a hodně bylo to samozřejmě ovlivněné těma stereotypama té doby, těma vlastně nastavenýma normama, jo, že žena vlastně bez manžela byla vlastně nic, neměla žádný práva moc a podobně. Jako myslím si, že dneska se to interpretuje z dnešního pohledu a tam se to kriticky o tom mluví.
6: Jo.
5: Ale protože toho není tolik, tady jde o to, že tohohle kontentu je teď takový množství, že to není člověk schopen pojmout a tedy zase ty lidi, který já sleduju různě na YouTube, který se věnou nějakým rozborům těch knih, vlastně říkají, že už je to jako dost často na jedno brdo, zároveň často už se tam do toho projevuje AI slop, že jo, protože prostě píšou v AI ty lidi, ty knihy, což se projevuje třeba hodně podobnýma jménama různě. Tak jako to je jako hodně vtipný. A všimla jsem si toho, jakože...
6: Eduardo, Esmeraldo.
5: Hele, kéžby, ale fakt, jako, že tam je prostě nějaký charakter a mají hrozně už podobný charakterový rysy, protože to AIčko se učí už samo od sebe, že jo, takže je to prostě totální bizar. Ale právě tam je problém ten, že vlastně se to neprobírá někde moc, jako možná jako na nějaký jako vyšší úrovni.
6: Vznikne uroborální literatura.
5: Jo. A že vlastně tam nejsou.
6: Říkaj, že ještě vysvětlím ten můj vtipek, no. Protože nemusí být jednoznačně pochopitelný, proč uroborální, že uroborost je takový ta mýtický had, který se zapusuje do vlastního ocasu, že teda požírá sám sebe, tak že se takhle točí v kruhu, takže to bude taková literatura z toho AIka, která
5: jo,
6: prostě bude.
5: Jo, ale počkej, to se
6: vlastně
5: děje.
6: Hrozně zajímavá, prostě za nějakou dobu, že jo, to budeme studovat.
5: Jako, jo, protože ty ikony jako vznikají takový různý jako dramata, že na YouTube jako ve smyslu, že jsou to jako příběhy AI vytvořený. Mm-hmm. A je to furt jedno a to samý dokola, takže jo, je to uroborální literatura. A myslím si, že, a to já si myslím, že to i stává normálně autorům, který prostě píšou, hodně vydávají knih, prostě jsou tlačený k tomu, aby prostě psali a pak už prostě třeba ten content není tak kvalitní. No a tak mě právě jako baví, jako, jo, tady máme, hele, prostě, co tady jsou BookTok, Dark Romance, jako kliše? Jako,
6: kliše, dobře.
5: Kliše, taková kliše. Takže, Morally Gray Man, morálně šedý muž.
6: Morálně šedý muž.
5: Ano, Possessive Hero. Omezující hrdina.
6: Omezující hrdina. Hrdina, který je hrdina tím, že omezuje ženu.
5: Stalker romance. Stalkerská romance.
6: Wow.
5: Mafia romance. Touch her.
6: Sopránovi. Je. No. Tady zrovna sjíždím.
5: A pak no. Touch her and you die. Jo, že taky ty právě... a to je ono, jo. Extrémně kontrolující partner, jo, že prostě šáhneš na ní a zabiju tě. A já si myslím, že každá holka měla trošku nějakou takovouhle fantazii, že prostě její kluk jako jí miluje takovým způsobem, že prostě je tomu druhému dá prostě pěstky na tý party. Ale... Tady to není dobrý v tom smyslu, že je to prostě přehnaný zase do extrému.
6: Tohle to by mě teď zajímalo, jo? Protože existuje nějaká definice, řekněme, nějaký povědomí o tom, co je to teda jako násilí ve vztahu, jako partnerský násilí. Jo. A já teď zkusím jako ty jednotlivé věci z toho procházet a ty mi řekni, jestli to u té Colleen Hoover je nebo není a tak. Jo. Takže fyzická, sexuální, psychologická nebo emoční agrese, ta je tam přítomná v těch příbězích? Ano. A je představovaná jako romantická.
5: Ano, jakože je to, že takový ten majetnický pocit, jo, žárlivost, něco jako velmi.
6: Ještě teda jako dobře emoční a psychologická agrese v intimním vztahu s cílem ovládat, to tam je taky přítomný. Mm-hmm. Okay, jasně, tak to tady máme. Tendence dominovat nebo pocit nadřazenosti, tam je taky jako oslavovaný, fajn. Stalking nějaký jako...
5: Často,
6: jo.
5: Nevím, jestli vyložit v jejich knihách, ale velmi často v těch knihách jako týhle z tý dark romance je taky stalking. Jo. A je tam prezentovaný, že je to jako něco sexy.
6: Jo, do češtiny se překládá, že jako nebezpečné pronásledování. Je to většinou nějaký, může to být buď to, že ten člověk
5: opravdu za tebou chodí, pronásleduje tě, anebo opravdu třeba jako excesivní vypisování, volání.
6: Hele, spousta zpráv, které jsou odmítnutý jako primárně, tak to...
5: Jako přesně představitel tohohle žánru nebo toho stalkingu, kde je to prezentovaný romantický seriál You, ty na Netflixu. Má to 4 série.
6: Okay.
5: Takže a je to čistě o tom, že hlavní hrdina je totální stalker.
6: Jo.
5: Takže jo, stalking je tam taky často.
6: Nucení k sexuálním praktikám. Ano. Okay. Fyzické napadení, bití či zranění nějakým předmětem nebo zbraní.
5: Ano.
6: Všechno tohle.
5: Hele, zbraní nevím, ale určitě tam je prostě nějaký brachiální násilí. Jako.
6: Okay. Tohle všechno jsem vlastně přečet z té definice, co je teda to jako partnerský násilí. Jo. A na tom je docela zajímavé, když se člověk podívá do literatury, jak moc třeba je to rozšířená věc, tak třeba WHO udává, že až čtvrtina žen do 20 let se s něčím takovým setká, nebo s něčím, s partnerským násilím, nebo násilím při randění. Jo. A pokud si vezmeš tu jako širší definici, kterou jsme teď prošli spolu, takže to může být až 90%. No, takže nějaká jako forma stalkingu, že asi prostě se s ní člověk taky jako setká.
5: Ale jako já jsem se taky jako zažila, asi, když mi byl asi 14 stalking jako od nějakého chlapce, takže jasně, jako jasně. A tady, já to je vtipný, že já jsem si jako vyjela vlastně seznam věcí, které se objevují v těch romantasy, dark fantasy knihách a ty jsi to jenom četla a já jsem si tady odskrtávala seznam, jo, takže.
6: Ale to je definice, kterou jsem tam našel.
5: A je to, jako tam je prostě problém ten, že opravdu třeba ta žádlivost, která může být nějakým způsobem normální, když není přehnaná vlastně, jasně, jako, jasně. Tak jako není moc odlišená od toho, co je majetnická, taková ta žádlivost, taká ta opravdu.
6: No jako žádlivost, která tě jako vede k tomu, že ubližuješ tomu druhému člověku, no. Nebo překračuješ nějaký jako zákon, jo, nebo nějakou jako hranici přinejmenším, no třeba ani zákon, že když někoho omezuješ prostě vlastně psychologicky a emočně krz svoji žádlivost, tak
5: jo.
6: To už jsme taky u
5: takže se to tam prostě tyhle věci objevují a je
6: a
5: tam
6: jsou normalizovaný.
5: A jsou normalizovaný.
6: Jsou vlastně popsaný, no. Že to je to romantický, to je to jako
5: no.
6: Dnes, co vlastně alespoň za mě nejvíc k tomhle tématu sedí, je, jak máme jako společnost nastavený tabu a jak vlastně ty naše tabu si jako ošetřujeme. Jo. Protože jo, jako vzhledem k tomu, že s něčím takovým, prostě s partnerským násilím, ať už ve vztahu nebo při randění, se setká skoro jako většina žen, když to jako vezmeme potaz nějakou tu rozšířenější definici. Tak je docela na místě, aby tohle to bylo jako velmi intenzivně tabuizovaný. Teď co mám na mysli, jo? Ono, když se řekne tabu, logicky prostě ta jako to, co se člověku první vybaví, tak je něco, o čem se nemluví. Jo? A to není jenom o tom, že se o tom jako nemluví, ale jestli to nedělá. Jo? Že ta rozšířenější, že jo, prostě varianta toho je OK, je to něco, nějaká norma, která se nepřekračuje. A je docela zajímavý, jak takovýhle normy vznikají. Hele, já se teďkonc odskočím do takové oblasti, která vlastně není, není nějak jako, není na ní nic špatného. Jo? Třeba zkusit vzít, jak vznikne nějaká norma, jak se pohybuješ prostě v MHDčku. Jo? Teď mám na mysli konkrétní příklad, který byl jako vlastně hrozně zajímavý z tohohle pohledu. Jak vznikla ta norma, že, omlouváme se, jsme teď zase pragocentričtí, ale když se člověk pohybuje v metru, tak jsou tam eskalátory. Jo? A já jako kluk si pamatuju, že na eskalátorech se jezdilo tím způsobem, si člověk stoupnul na eskalátor, bylo to jedno, jestli vpravo nebo vlevo, a eskalátor tě vyvezl. Jo, nedalo se tam chodit, protože tam prostě nebyl prostor na to chození. Od jednoho okamžiku proběhla taková jako určitá kampaň, snad to i někde bylo, někde jako znázorněný, hele, stoupni si doprava, ať vlevo můžou lidi projít. Jo.
5: Já si pamatuju, že to vlastně běželo někdy, když jsem byla malá a začínala se jezdit do Prahy, že to bylo třeba rok 2006,
6: to vlastně relativně starý. A na tom je hrozně zajímavý, že velmi rychle se z toho stala vlastně norma, kterou jako lidi, jo, jako vy, když si stoupnete doleva, tak se na vás jako spousta lidí vlastně jako dívá blbě, jo, nebo jsou schopní na vás být jako nějak hnusný.
5: Jo, prostě norma nejdřív se vystupuje, pak se nastupuje, že jo, a prostě ani o tom nepřemýšlíš, že by to bylo jako jinak. Jako,
6: přesně,
5: jo.
6: Přesně tak. A zase, když bys třeba zajela, slyšel jsem, jestli tam mají někde v Itálii nebo kde, nebo v nějakých jako zemích, třeba mají zase jako normu na nastupování do autobusů, mají takovou, že se nastupuje prostředníma dveřma a vystupuje těma bočníma.
5: Jo.
6: A to by zase pro nás bylo divný. Jo, ale zase, když tam ty přijedeš a soupla by se, že teda chceš nastupovat vepředu nebo vzadu, tak se na tebe lidi budou dívat divně.
5: Hele, jako off topic, jo, ale vždycky, když někam jedu takhle do zahraničí, jak si zjišťuju tyhle normy. Jako, jo, hele, já nevím, třeba přesně. Kouření na veřejnosti. Jo, pití alkoholu na veřejnosti. Jasně. Protože to jsou taky i kolikrát nepsaný pravidla, které jako třeba nemusí být, no, anebo přesně, jak se jako přesně nastupuje do autobusu, vystupuje z autobusu, protože třeba by mě řidič neseřval za to, že jsem si nekoupal lístek, že jo, a podobně. Jo, takže jasně. To je docela dobrý.
6: Teďkon se to má společného prostě tadyhle s tím naším jako tabu, jestli je fajn prostě někde oslavovat, prostě neproblematizovat násilí partnerský nebo ne. Ono, jak ti takovýhle tabu vznikne, je, že ty vlastně, jaká je o tom teď ta teorie v rámci psychologie, že vlastně ty už jako dopředu předvídáš, co ostatní jako mají tendenci dělat nebo nedělat. Jo? A na základě toho ty to neděláš, jo, a i když by třeba ostatní lidi měli třeba tendenci to dělat jinak, jo, že asi nemají problém nastupovat bočníma dveřma než těma jako prostředníma a tak dále, tak ty už jenom, že to předvídáš dopředu, tak to nebudeš dělat, protože víš, že ostatní to nedělají a že by tě za to sepsuli. Jo. A jo, jako když to vezmeš potom na ten příklad, nějakého chování, který opravdu jako nechceme, aby se jako objevovalo, a budeš mít spoustu lidí, kteří k tomu budou mít nějakou tendenci, tak jenom to, že oni jako předvídají, nebo kdokoliv předvídá, že tohle není v pohodě, tak vlastně ta laťka toho, aby to někdo prostě dělal ve smyslu, myslím si, že je to v pořádku, myslím si, že je to v pohodě, myslím si, že to chce a tak dále, tak bude níž. No. Jo, takže fakt dává smysl si dávat jako společnost pozor na to, jaký jsou naše tabu. No. Jo, a pečovat o ně. Tabu jako takový není v psychologii vlastně nějakým termínem. Jo. Ale co se třeba jako studuje, tak je právě, jak mají lidi tendenci vlastně nějaký jako normy si přebírat, nebo jak mají právě na základě toho, jak se chovají ostatní, jak mají tendenci se sami chovat. A tohle tomu, jako co zatím je, tak proto ještě jeden z psychologů vymyslel takový jako krásný termín pluralistická ignorance. A co se tím chce říct, jo, že je vlastně spousta věcí, které jako lidi děláme, protože si myslíme, že ostatní to tak mají, že to tak nutně nemají. Jo. Třeba docela hezkým příkladem je třeba, jo, jako vlastně většina lidí si myslí, že je potřeba něco udělat s globálním oteplováním. Jo. Ale zároveň to vnímají tak, že většina lidí si to nemyslí, a proto třeba nemají tendenci
5: to
6: nějak řešit dál.
5: Jo, tady prostě byl taky nějaká přehledová studie u adolescentů a byla, že vlastně, že získali právě, že když ty lidi jsou, mají vyšší expozici, jakoby tomu dating, násilí, nebo jasně, to, tak vlastně je to pro ně víc normální.
6: Jo, no, že, no, to tabu, prostě, že to tabu, že tam prostě je výrazně jako nižší.
5: Jako nejde to, jako samozřejmě jako kauzalita, jako hele, přečetla jsem si knihu a budu kvůli tomu objekt domácího násilí, nebo se stanu jako násilníkem, ale pak jsou třeba na to mít citlivý. Jo.
6: Já co jsem procházel tu literaturu, která se k tomu stahuje, tak mě tam zaujala jako jedna věc, jo, jako co vlastně může predikovat, tím se chce říct, jo, jako co na tebe může mít ten vliv, že se budeš nějak jako chovat, a teď se to stahovala ta literatura vyloženě k partnerskému násilí. Tak co ty lidi mají společného, že teda nakonec se u nich objeví nějaký partnerský násilí, tak logicky se ty články, prostě to byl souborný článek, a ty články, které se tím zaobírali, tak se zaobírali, že jo, dětstvím, nějakým jako prostředím domácím, logicky prostě, když to bylo nějak jako negativnější, tak to bylo víc, jo, třeba členstvím v genzích, jo, nějak, jo, jakože jsi prostě ten prostě gangster, nebo gangster nějakých mladistvých, jo, že spíš třeba nějaký jako dealování drog a podobně. To s tím samozřejmě tak nějak souvisí, nebo jak moc třeba je násilí jako normalizovaný v rámci nějakých skupin, kterých se pohybuješ. Ale co ty studie, které jako vlastně vyšly jako všechny, které se na to udělali, tak bylo, jestli tohleto sdílejí tvoji vrstevníci, jo, skupina tvojich vrstevníků, jestli sdílí stejný pohled na partnerský násilí, to znamená, že to normalizují, že je to v pořádku, jo, tak to mělo vlastně jako všechny ty studie, které se tím zaobíraly, tak ten vliv našli. Zatímco ty studie, které se zaobíraly třeba tím členstvím gangu nebo tím, jakou změla výchovu, tak tam to vycházelo jenom v některých. Jo, takže tak je znát, že a zase logicky, jo, jako většinu tvých norem, to, co vnímáš, že je v pořádku, tak si prostě bereš od svých vrstevníků.
5: Tak jako v adolescenci je to vlastně nejdůležitější, že vlastně ty si vlastně odloučíš od rodičů a bereš si normy od svých vrstevníků. Takže, když to teď vezmu na náš příklad, jsi teda nějaký BookTok jako bublině, která miluje tyhle knížky, kde prostě na ně naprosto nekriticky nikdo pohlíží a ve chvíli, kdy na ně někdy kriticky pohlídne, tak si na něj sesype jako banda lidí a sepsaného, že ho nemá rád tohle autora. Jasně. Takže si pak vám, že vlastně takovýhle člověk nemá vůbec takovou tu zpětnou vazbu, kde umí vyhodnotit, co je OK a co není OK už.
6: Jasně, jasně. No, jo.
5: A já tady zase jako nechci, aby jsme jako nezněli, jako že nejsme nějaký sex pozitivní a tyhle věci, já si myslím, že jako je v pohodě, když se mluví o těchto věcech. Ale to je možná právě taky.
6: No, jde o to jak, že jo?
5: Ale jde přesně o to jak, jo. No. Je jako v pohodě mluvit o tom, že má někdo rád třeba, já nevím, nějaký hrubší zacházení jako při sexu a je to konsenzuální. Ale není dobrý jako představovat, že vztah, kdy mě jeden kontroluje a říká mi, jak se mám oblíkat a kdy mám přijít domů, že je normální. To prostě není OK. A kor ne, prostě fakt jako mladým lidem, který nemají zkušenosti s dlouhodobým zdravým vztahem.
2: Domácí úkol.
6: Ale Kájo, co tě ještě jako napadá?
5: Jako jiný tabu.
6: Jo, jako teď jsme mluvili o nějakém, jako, že je fajn si zachovat tabu, že teda partnerský násilí není v pohodě a že je fajn to jako vlastně tohleto držet. Jo. Napadá ti ještě nějaký tabu, který
5: Jo, jako mě opravdu napadly taky ty...
6: Jako který jako třeba dneska nějakým způsobem ohrožujeme a který by bylo fakt jako stálo za toho vlastně zachovat.
5: Já si jako trošku jsem začala koukat na to, že začínají lidi jako obhajovat fašistickou, nacistickou ideologii ještě víc a začíná se to normalizovat.
6: A to máme na to, máme dokonce jako i zákon, jo? Tento naše tabu se propsalo do toho, že to máme i jako v legislativě.
5: No, ale bohužel a opravdu to je i strašně jako dezinformace, takže si myslím, že opravdu nenávist je vůči komukoliv, ale je opravdu taková ta nacistická, fašistická ideologie, že jsem viděla TikTok, na mě vypadnu, že tam kluk prostě popisoval, co všechno dobrýho rakouský malíř udělal v Německu v roce 38. A jednak to byl úplný blbosti.
6: Jasně.
5: Ale prostě je to prezentovaný jako fakta. A nikdo, a on to někdo stáhnul, jako jo, že to bylo, ale že to na mě vyskočilo jako zpráva, ale přijde mi to úplně jako šílený, když se to k tobě právě dostane a jsi mladý.
6: No, jasně.
5: Nemáš prostě to kritické myšlení tak jako rozvinutý, nebo nemáš takový znalosti historie.
6: No, jasně.
5: Tak co si o tom myslíš pak, že jo?
6: Jo, jo. Hele, za mě, jo, jako tabu, který jako je fakt, který vlastně se trochu jako rozostřilo. Nebo trochu dost. A vnímám, že to, že to je docela špatně, nebo zásadně špatně. Tak je třeba to, jaký máme tabu vůči emigrantům, nebo lidem, kteří jako přicházejí z jiných kultur. Jo. Že to je vlastně jako něco, a taky zase je zatím jako vliv, jo, jako víme, že třeba ty weby, které souvisely s nějakou jako ruskou dezinformační prostě sférou, tak se plně vrhly na tohleto téma. A vlastně tu naší jako schopnost si dát to tabu do toho, že teda řekneš o někom, kdo jde z ciziny, že je to automaticky nějaký, prostě něco je s ním špatně, jo, chce tě prostě co sociálně využívat a tak dále. Tak, že tohle se opravdu jako hodně rozmylo. Jo. A vlastně jako společnost jsme na to nezareagovali dobře ve smyslu, že bychom na tom trvali, že tohleto tabu má zůstat. Jo. A tohle...
5: Myslím, že právě to sní jako v rámci nějaký transfobie, homofobie, jo. Že opravdu, já si pamatuju, když mě bylo opravdu, já nevím, přesně těch 12-15, jak se to fakt řešilo a že opravdu jako nesmíš to říkat, jo, prostě jako ne, jo, bylo to opravdu kolem toho ta edukace a teď najednou se jako začínám o tom polemizovat, jako, jo, to úplně bizarní, stejně jako s tou fašistickou, nacistickou ideologií, která se teďkom propisuje a začíná se to normalizovat, takže asi takhle, no.
6: Já když víme, že to jsou věci, které jako ubližují lidem, který jsou založený, jo, a teď zase, jo, no, když se vezme tabu, jo, anebo nějaké jako zákazy, tak oni vždycky jako reagujou vlastně na něco, co by lidi měli i tendenci dělat. To je celá hezký příklad, to se mi líbilo u Adama Gebriana, jo, tak on ukazoval nějaký, teď nevím, byl to Adam Gebrian, nebo to byli, ne, myslím, že to byl Adam Gebrian, tak jak je na Strahově nahoře, tak je tam takovej, teď nevím přesně, co to je, jestli to je nějaká jako kašna, nebo...
5: Něco takového to je, ano.
6: Ale tam jsou jako, co všechno tam nesmíš, jo, a bylo to jako výčet, že tam nesmíš lít kyselinu, nesmíš, a byly tam vlastně takový jako nesmyslný věci, jako proč by tě to...
5: No, evidentně to někdo dělal.
6: Ale právě, že to evidentně jako někdo někdy jako musel udělat, jo. Takže vlastně všechny ty naše tabu teoreticky se vztahují k něčemu, co můžou mít lidi tendenci udělat, ale zároveň my jako společnost nechceme,
5: jo,
6: aby se to dělalo.
5: A ohrožuje to třeba opravdu nějakou skupinu jako lidí, jo. Prostě jo, mělo by být tabu, aby se uzavírali dětské manželství, jako jo, protože to například. Prostě ohrožuje děti, tečka, nazdar.
6: Jasně. Jo, jako není to něco, o čem by bylo jako fajn diskutovat ve smyslu, jo, to by bylo super, jo, jako
5: ne,
6: nebylo,
5: prostě ne.
6: Že nebylo.
5: Ne, konec. Tak jo.
6: Tak jo, dobře.
5: Tak my se s váma loučíme.
6: Loučí se s váma Pavel
5: a Kája
6: a náš pořad Psycho.
5: Psycho.
7: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
8: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
1: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
0: Wild.
1: O queer lidech od queer lidí.
0: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
1: Lesby trpí láskou.
0: A divadlo krve.
1: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuši ve Švehlovce.
0: Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Špína.
5: Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
6: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
7: Pořad, který se vám zarije za nechty.
5: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Ahoj, ahoj, posloucháte Špíno Rádio Wave se Šamanem.
1: A Suditou, ahoj.
0: A dneska to začal song kapely Běda, který signalizuje, že tady máme československé novinky, díl, na který jsme dlouho čekali a sbírali jsme všechny věci, které nám nějak spadly pod ruce a že toho je fakt hodně.
1: To je bláznivý mix, je toho strašně moc.
0: A je to hodně punkovýho, což máme rádi. Oceníme to, že vznikají takovýhle díly, kde se nám toho pozbírá těch punkových věcí fakt hodně.
1: A dneska to bude fakt velká punkovicová jízda, ale zároveň jsme to otevřeli spíš takovým emem. Ale na to my tady ve Špíně taky hodně slyšíme a já musím říct, že třeba za mě, já jsem velmi nadšená, že se tady tenhle ten takzvaně dřevní žánr vrací takovým velmi svěžím a zábavným způsobem, že to není jenom takový, že to člověk poslouchá ty věci a říká se, jo, to mi připomíná tohle, tohle, to, tamhle to, a že spíš to je takový, jako já nevím, jako když prostě zavane vítr přes strniště a úplně člověk cítí, že takovejhle prostě takovouhle vůni a nevím, prostě takovouhle sílu to mělo kdysi dávno, když ho zažil na tom podobném místě, ale jako jasně, je to něco jiného, ale zároveň to takový příjemně, tak příjemně jako by to člověk prostě už jakoby zažíval a zároveň jako zažívá něco nového. Ale teď se vrátíme k té Bědě, což je vlastně takový projekt, který vyšel, je to jeden z posledních, no myslím, že úplně poslední release brněnského labelu Smut nebo Smat, nevím, jak si to Martin Hudák představuje, že se to čte, to se omlouvám. Každopádně, jak už jsem i prozradila, stojí zatím Martin Hudák, kterýho jsme tady, myslím, loni měli na rozhovor, což je jedna z osob, která stojí za sérií koncertů za promotérskou činností kolektivu Stitch a hraje teďka nově v kapele Dvojlitr Turbo a ještě ve spoustě dalších věcech, má prsty, můžete znát hodně jeho grafiky a taky teďka rozhodl, že bude spolu s kolektivem dělat label, na kterým vychází většinou, bych řekla, teďka digitální releasy a ten poslední Běda je vlastně projekt Matuše, který ho můžete v rámci Brna znát například z iniciativy z kolektivu Mladí proti fašismu nebo se taky motá kolem Sibiře a on primárně, nebo minimálně podle toho, co jsem zjistila, tak primárně vystupoval jako Běda sám a vlastně tady i tenhle ten projekt je jeho solovej, ale zároveň, když se na to pak podíváte třeba na Bandcampu, tak tam můžete vidět, že se na tom podílelo spousta hudebníků a hudebnic, kteří do různých těch tracků dohráli nějaký jiný nástroje, zaspívali a tak podobně. A já musím říct, že to jako tohle album jsem protočila fakt hodněkrát, že tady do tohohle z toho babího léta a pomalu nastupujícího podzimu mi to úplně extrémně pásne. A já mám každý rok takovou jako, že si vždycky říkám, jaká bude moje kytarová kapela tohohle podzimu. Tak zatím to vypadá, že to asi bude Běda a žádná bída není a naopak velmi pozitivní zpráva je to, že si to budeme pravděpodobně moc někdy v budoucnu i poslechnout naživo, protože Matuš dává dohromady i nějakou koncertní podobu, ve který by se snad měl objevit kytarista z Pipeš nebo tak někdo, ale není to úplně ještě jakoby 100% potvrzený a nikdy to proběhne. Takže ale doporučuji vřele vyhlížet, jestli se to stane a to je asi tak za mě všechno, jakoby to je moje jako, stavidla na to, nadšení už jako končí.
0: Když jsi na to týzovala, tak si říkala, že to má takový vibe jako One Pelt nebo takovýhle kapely, já to potvrzuju. Ano, musím říct, jak jsem slyšel tady ten první song, jak jsem vlastně opakuje pořád to ahoj, ahoj, tak nevím, jestli jsem se tenom sugeroval, ale přijde mi, že to má zároveň takový, ještě jsem slyšel teda další song, ale přijde mi, že to má, že tam jakoby slyšíš takový jakoby mladý vibe, i, jakože to, že to má jenom text ahoj, ahoj, že to je takový prostě taková Gen Z věc, nebo ano, jak to říct, že to vlastně není jako revival toho starého, ale že tam je taková trošku asi ironie, nebo já nevím, jak to popsat, ale takový něco jinýho prostě, než tam bylo v těch starých kapelách, no.
1: Jo, to máš pravdu. A naopak, naopak, to jsem nechtěla říct, ale že ještě, když se člověk podívá na ty další texty, tak hodně z nich je takovýhle repetitivních, lakonických a já to mám strašně ráda. Jakože o textech se tady dneska budeme bavit, bych řekla, poměrně dost, ale jako tohle, i tohle varianta tý jako repetice a velmi prostě takový stažený formy toho, jak tam vlastně použít ten vokál jenom jako další nástroj, tak jako to je hodně, to mám hodně ráda. A teďka přikročíme k jinému druhu textu a k jinému druhu hudby.
0: Jo, jo, a přikročíme ke kapele, která se jmenuje Svoboda, která pozvedla, jak se říká, pochodeň Power Violence v Praze.
1: Zaplať pambu za to.
0: A je to kapela, o které jsme se dozvěděli vlastně minulý týden během rozhovoru. Hned jsme se tady vyhledali na Instači, protože mají samozřejmě zařízený sociální sítě a řekli jsme si, a ideální čas, nahráváme novinky, zařadíme to tam a je to teda kapela poměrně mladá, ten Power Violence je tam jako hodně, ale není to jenom čistě Power Violenceová kapela, ale zároveň mají takový docela vtipný prostě texty.
1: Jo, mega vtipný texty mají. A
0: kde jsou jakoby probíraný všechny takový ty
1: Stěžení témata,
0: přesně, jakože začínáš punkovou kapelu, tak musíš dát tohle, všechno to přesně tam je, ale tak jakoby srandovně, takže to
1: přesně,
0: ceníme.
1: Je tam dvojí metr prostě policie i zákona uplatňovaný na občanech, je
0: ničení
1: tam
0: ničení přírody.
1: Přesně tak, člověkem, ale pustošení přírody, to je podstatný. Je tam, jasně je tam ukázáno, kdo za to může, což je taky jedině dobře, nahlíží se tam i rozdělení společnosti a spoustu dalších témat a s takovým právě jakoby vtipným háčkem, takovým tím jako rozverným zoubkem, tak já to prostě taky ty uštěpačný a docela i jako konfrontační texty a do toho je to parovalence, takže prostě to žádný štráchy, to jede. Prostě.
0: A já jen doufám, že jsou to ty dva mladí lidi, který jsem někdy v noci potkal na Hlaváku, v mé strašní mladáci v trikách z PAS a Shiva Yoga a říkal jsem si, kde se tady vzali, tak teďka už snad vím, kdo to byl.
1: Tak snad se vzali tady ve Svobodě a my si už teďka Svobodu jdeme pustit a pustíme si jejich skladbu Ukrutně smysluplná legislativa.
0: Nevině.
1: Já tady jenom u toho sedím a začešu to. Ne. Každopádně teďka si pustíme od Svobody skladbu Ukrutně smysluplná legislativa, ale nicméně rozhodně doporučujeme dát si celou tu nahrávku. Hlavně pokud třeba máte málo času, protože je to prostě Power Violence, takže to máte hodně rychle poslechlý a ještě si to budete moct dát třeba třikrát, než půjdete ven z baráku. Tak jo, tak jdeme na věc. Ukrutně smysluplná legislativa.
2: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.
3: I won't say a single solitary slogan unless I have my lawyer here. I know the law, you bastards.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, to byla Svoboda, kterou jsme právě slyšeli ukrutně, teď jsem to zase zapomněla. Ukrutně smysluplná legislativa, se omlouvám, dneska neudržím opravdu myšlenku. A hned na to nám ještě navázala kapela Morde a její skladba Nasciturus.
1: Morde je nová kapela, jsou tam lidi vlastně z Baestie, naprostá většina, jenom vlastně vyměnili bubeníka, ale řekli si, že změní i styl, takže z toho, jak se jmenoval, jak se jmenoval ten z Emokrastu, začali hrát něco jako Tragedy, co jste určitě poznali, je to jako na, je tam naprosto věrná inspirace, nikomu to nemusí sedět, nikomu to zase vyhovuje, když jsou tady ty jako hodně inspirované kapely, já to mám hodně rád, zvlášť když tam dochází taky ty, že třeba Japonci si vezmou něco a zrychlejí to a stvrčejí to a tak. To mám rád.
0: Jasný, tak to jsme tady taky, bych řekla, probrali nejenom v novinkách mnohokrát tady tenhle ten systém.
1: Jo, každopádně tady ta deska Morde fakt zní, jak kdyby to byla nějaká další deska Tragedy. Vyšlo to na Phobia Records, což je český label, který vlastně poslední dobou vydává taky celkem dost věcí a snad by teďka měl vydat i ty Kinetic Orbital Strike, o kterých jsme mluvili v minulých, v těch zahraničních novinkách, což byla skvělá nahrávka.
0: No jasně, přesně. Pravda.
1: A jenom řeknu, že tady ten track má být jako kritika konzervativních mužů, který jedou tu protipotratovou lobby a tedy myslím, že je k tomu i udělaný klip, teda pomocí asi AI to vypadá, nevím, tak to moc necením, ale
0: když tak nám napište, jestli jakou
1: pomocí
0: to bylo.
1: Když tak se omlouvám, jestli to nebylo AI, tak se omlouvám, jenom mi tak přišlo.
0: Uveďte na pravou míru, anebo teda bohužel v tomhle snem budeme mít nějaký ideologický rozkol, ale rozhodně nebudeme mít ideologický rozkol v tom, o čem je tato ta skladba, kterou jsme právě slyšeli. A vzhledem tomu, že to jsou novinky, tak novinky vždycky jsou rychlí a zběsilí a běžejí jako koně, takže neudržím myšlenku,
1: ale
0: oslí můstky, jako by to samozřejmě postavím pořád nějaký. A následující věc, co si pustíme, tak bude právě ochutnávka z EPčka, který vyjde plus minus za měsíc na konci října, nový pražský kapely Kien, a právě ten single, co vyšel, se jmenuje Koně. To EPčko vyjde na rakouském labelu Urban Lurk a bude se jmenovat V sevření chaosu a snění. A já musím říct, že teda Kien jsou jakože viděla jsem ten jejich první koncert, mega se mi to líbilo, ale byla jsem zvědavá na to, že občas prostě u kapel je takový to kouzlo toho prvního koncertu, všichni se strašně těší, je tam extrémní energie prostě a jakýkoliv tam nějaký menší prostě zaškobrdnutí a tak podobně se samozřejmě, to se kolektivně omlouvá, protože tam je hlavně ta euforie toho, že je tady novej band a je bezvadnej. A musím říct, že potom, co mi Šaman pouštěl při mixu masteru tady jenom na ochutnávku, jeden ten song, ještě než tohle z toho vyšlo, tak jsem si říkal, wow, to je fakt absolutně skvělý, jakože na tom albu to snad ještě jako, že to prostě dostalo přesně tu nějakou takovou tu formu, nebo prostě tu sevřenost, kterou jsem si říkal, to bude fakt mega dobrá kapela, těším se na další koncerty. Je to takovej prostě trošku jakoby post-punk lomeno death-rock, ale zároveň si myslím, že zpěvačka Adéla, která mimo jiné taky je performerka a umělkyně, tak to svým vokálem i těma textama posouvá prostě ještě jako za hranici něčeho, co by mohlo být přesně jenom taková ta jako v uvozovkách žánrovka, ale jako je to skvělý.
1: Já bych řekl, že ten zpěv a kytara vlastně tu kapelu dělají. Ta kytara je taková jako žánrová detroková, ale fakt jako dobře vymyšlená. Ale ten zpěv, mám pocit, že málo kdy slyšíme kapelu, kdy ten zpěv nenásleduje takový ty prostě paterny, co se objevují u většiny kapel, jako frázování prostě na stejnou dobu a tak, že tady ten zpěv si jede prostě sám podle sebe a mě to hrozně kvůli tomu baví, protože to vlastně ty písničky jsou pak kvůli tomu jiný, nebo takový prostě, že si je pamatujete, protože to nejede všechno stejně spolu, ale ten zpěv se nad tím tak znáší, to je super.
0: A že málo kdy se přesně hnedka na začátku podaří takovej, jak to říct, takový jedinečný rukopis, že si úplně řeknete, jo, to je tam ta kapela prostě a pak jako už až někde bude hrát ta celá deska, až to vyjde, to bude říkat, jo, jasně, on už je to venku, on už to teďka tady.
1: Jako je pravda, že tady když slyšíte kousek, tak asi už víte, co to je za kapelu, jestli Přesně, to už teď slyšela.
0: Přesně, ona už věděla. Tak ještě než si pustíme Koně od kapely Kyen a budeme se nadále těšit na 23. října, až vyjde v sevření Chaosu a snění, tak jenom dodám, že kromě Adély, která tam zpívá, tak tam ještě najdeme takový velmi obvyklý podezřelý, který už i Špínou nám tady xkrát někteří z nich prošli v rámci jiných kapel. Najdeme tam členy kapel, jako jsou Blau, Sněď, Skup, Morgul, Wargame a mohla bych rozhodně pokračovat mnohem dál, ale my beton. Už si pustíme ty Koně. Jo, Beton, jaj. Takže jdeme na věc. Kyen, Koně.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, která se tento týden věnuje českým a slovenským novinkám, a pouštěli jsme si skladbu Koně od kapely Kien a hned na to nám ještě tady v rámci našeho takového trošku zvířecího okýnka navázala kapela Čokl a jejich skladba Tanec na hrobě bílého jezdce a zároveň na nás se tady ještě spoza oken dobývá úplně obří lišaj smrtihlav, což já jsem nikdy v životě snad takhle ve městě neviděla, jako by takhle velkýho motýla nočního ve Wildu, jak bych, omlouvám se všem řečím Emilovi, že používám anglicizmy, takže i to samotný mě teďka trochu úplně vykolejilo.
1: Liše ani smrtihlava hrát nebudeme, ale pustíme se teda do toho Čokla, to je relativně nová kapela z Prahy, která ale hraje celkem dost často.
0: A už má velkou fanouškovskou
1: takže
0: základnu,
1: takže si právě budala velkou fanouškovskou základnu a tady to je jejich prvotina, že podle mě vyhodili něco ven, aby už měli, když hrajou tolik koncertů, a podle mě jako takový jsou ambice prostě té nahrávky a je to docela vtipný, mě přijde docela vtipný tady ten song, co byl kde na začátku, podle mě docela se jim i podařilo
0: chytit tu dikci.
1: Chytit přesně tu dikci Daniela Landy s tím hlasem, když ho parodovali, tak to je,
0: přesně, já jsem se vědomil moment, jakoby jsem říkal hej, ale pak jo, jasný. Takže povedlo se, soutěž v imitátorství by rozhodně asi, byla by tam velká šance zvítězit nebo obsadit nějaký velký posty, ale zároveň i to, že je to samozřejmě tanec na hrobě bílého jezdce, tak si myslím, že to tak velmi výrazně implikuje, že tato kapela se pyšní takovými velmi silnými antifašistickými postoji a obecně se hodně angažuje i nějak nad rámec toho, že napíše nějaký jakoby politický text. Například stáli za letos v dubnu, tuším, nebo v březnu, to je asi teďka v tuhle chvíli jedno, protože už je to dávno za náma, ale že letos na jaře stáli za benefitem, který pořádali na Burze 4, jehož výtěžek šel na Praha je feministická. Takže to si myslím, že tam je to jakoby všechno jasný a zároveň je to jako extrémně sympatický. A já jsem jenom zvědavá na to, až z nich vypadne nějaká ucelenější větší nahrávka než EPčko. Ale samozřejmě skvělý. A zároveň teďka jenom úplně off topic, když jsme si připravili ten díl, tak jsem si říkala, kolik ještě opravdu nahrávek demo 2026 jako budeme muset jako si pustit letos, tak není jich tolik. Takže přátelé, demo 2026, je to skvělý, užila jsem si to minule, užívám si to i tentokrát, pokud někdo z vás něco takového vydal a my jsme se tady i pustili třeba, ale těšíme se na velký desky, těšíme se na velký desky. A jedna velká deska nás teďka čeká, nebo ne, že si budeme pouštět celou, ale pustíme si z ní jeden track a bude to z desky Bez Nýznera, za kterou stojí Jakub Šimanský, tentokrát Bez Nýznera.
1: Jo, je to super deska, já jsem si ji poslouchal při přípravě tady na ten díl a říkal jsem si, nakolik to bude jiný vlastně než Šimanský a Nýzner, ale přijde mi, jak je tam ta jedna kytara, že to je taky jako ráznější a takový jakoby pro mě čistší, že se mi to jako mnohem líp poslouchá. Já jako nevím vlastně, co k tomu říct, protože tady ten typ hudby podle mě je, že se ti to dobře poslouchá a nebo tě to mine a nic mezi tím, že to, nebo nevím, co bych tomu vlastně jakoby jinýho říkal, že pro mě to je čistě o té náladě tady ty desky a tahle mi tam zrovna padla dost.
0: S tím souhlasím a ještě jsem možná, mě to jakoby zavajbilo obdobně a zároveň si myslím, že je to možná daný i tím vlastně, co je pozadím ty desky, nebo co vlastně se tam, co tam Šimanský Bez Nýznera ohledává, protože když si člověk přečte tu jakoby pěknou tiskovku, ve který se to tak nějak jako rozkládá, tak vlastně ty příběhy, které se tam vyprávějí, nebo ty věci, které se do toho otiskujou, tak to jsou hodně často takový obrazy všednodenní a osciluje to od nějakých zážitků prostě z dětství, dospívání až vlastně i po současnost a to je třeba mně osobně velmi blízký. Tady tohle touha a potřeba vyjadřovat právě takový ty drobný každodenní věci nebo takový ty prostě momenta, ať už je to nějaký vágus, kterýho jste někde potkali a nějak se vám to setkání vrylo do paměti, nebo prostě jenom nějaký takovej zeď, kolem který x let chodíte pořád dokola. Pro mě je to jakoby hodně, je to pro mě hodně blízký, takže musím říct, že i v tomhle tom mi to velmi sedlo, že mám pocit, že to nějak jako koreluje se mnou.
1: Ale zároveň je taky dobrý říct, že na té desce je hodně ironie. Je to vlastně napsaný v tom doprovodném textu, ale člověk by to poznal i podle názvů těch songů, protože tam jsou songy jako Freddy Krakonoš nebo Sid Flash, prostě Kremeš, první song. No. A já to docela cením jako v tom kontextu, že v poslední dobu vychází hodně desek, které jsou prostě konceptuální a super vážný, a tady ta hudba je vlastně jako hodně soustředěná a jako seriózní, ale to, že je na to nabalená tady ta ironie částečně, tak to trošku zlehčuje, nebo vidím tam, že ta deska se nesnaží ze sebe dělat něco, co není, nebo to jakoby povznášet tím textem okolo na něco vejš, že to je prostě jako tady jsem já, takhle prostě fungujou, takovýhle věci mám rád, tak si to poslechněte a berte, nebo nechte bejt prostě, a to se mi fakt líbí tohle, no.
0: Líb bych to neřekla. Takže bych to možná rovnou teďka pustila. Takže si dáme Jakub Šimanský, skladba Zášmyk, a pokud vám nestačí tady
1: Zášmyk naše... tvrdím i já, nevím, co to je. Kdyby to byl Zášmyk s někým, tak jsem se jako zastřížení vlasů, ale co jsi tě přerušil, ale...
0: Asi, já nevím, jakoby možná třeba, když někde drandíš na kole jako pšu, a hodíš tam nějaký ten, to napadlo mě, takže prostě, ale zároveň pokud vám nestačí tady naše volné interpretace a dezinterpretace možná, co jsme tady rozjeli se Šamanem, a chtěli byste se do té desky ponořit hloubš nad rámec jenom čistě jejího poslouchání, tak si můžete dát rozhovor s Jakubem Šimanským, který byl v Modelářích, myslím si, že minulý týden, ale teďka už Šimanský ve Špíně, pouštíme song Zášmyk, těšíme se na něj.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špinu na rádiu Wave, která se tento týden věnuje novinkám, a teď jsme slyšeli kapelu Kotkot radikalizovan rádiem Wave. Takže po zvířecím okýnku nám teďka zároveň naskočí Emo okýnko. Takže vlastně toho punku je hodně, a tak je tady hodně Ema. A teď se budeme bavit o Kotkodu a tady tomhle jejich zábavným názvu písničky.
1: Který se ale nějak podle mě neodráží v tom textu. Nutno říct, který je hlavně o cyklistice, což je taky taková žánrová záležitost.
0: Tak možná v Podhoubí to řešili.
1: Jo,
0: já nevím.
1: To je pravda.
0: Já nevím, ale předpokládám. Můžete, jak polemizuje se často, ozvěte se nám klidně i do komentářů. Myslím si, že lepší než do osobních zpráv, ať to všichni vidí a vědí, jak to teda je, protože nás to zajímá, ale teďka zpátky.
1: Jo, Kotkot jsme už to hráli, je to trojice z Plzně, v loni vydali takový první svoje demo, tady teďka vydali další dva songy.
0: Demo 2025, doufám.
1: To už si nepamatuju, každopádně ten dvoj single se jmenuje Brusivo, což je vtipný název. A nevím, slyšeli jste, jak to zní, je to prostě emo, podle mě, který vychází z takový té americké školy, trošku chaotický.
0: Já mám rád ty chaos kytárky právě, to je vždycky
1: takový příjemný. Trošku rozvrzaný, tak jak to máme rádi.
0: Je to tak.
1: Rád bych se podíval na koncert, tak snad se to někdy stane.
0: Uvidíme, třeba taky někdy přijedou někam poblíž k nám zahrát. A co se týče textů, protože o textech se tady dneska hodně bavíme a točíme se na nich, tak texty jsou opět radikální a týkají se současných témat, takže taky, jak to máme rádi.
1: A my pokračujeme tady v tom emo okénku a teďka půjdeme na kapelu, která se jmenuje Laskar, je z Prievidze, ze slovenského města, je úplně nová, vydali teďka EPčko, který se jmenuje Laskar, takže to nikdy nebo 2026.
0: Bomba.
1: Každopádně je to emo ve stylu třeba Loma Prieta nebo tady těch sanfranciských kapel. Takže hodně promakaný, jako technicky dobře zahraný, hodně prostě vyhrávek, breaků na bicí. Má to i super zvuk, i když to nahrávali sami na zkušebně, sami míchali a masterovali, cením prostě tady to kompletní package, prostě zní to tak, jak to má. A já jsem docela nadšený, že nějaká kapela tady ten styl hraje, protože si myslím, že v Československu tady ten styl nikdo nehrál vlastně nikdy pořádně. Tady to je snad první kapela, kterou slyším, která to hraje fakt pořádně ze vším všudy. No.
0: Je to tak? Já myslím, že bychom se to mohli pustit, ať se i naše posluchačstvo přesvědčí o tom, jestli to tak opravdu je. A já teda s tímhle souhlasím. Takže
1: pouštíme.
0: Jdeme na věc. Takže pouštíme Laskar a co si dáme z toho jejich úplně čerstvého nikoli v Dema 2026, ale STčka?
1: Pustíme si track, který se jmenuje Mejna navždy.
0: Tak jdeme na to.
2: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave a my už se blížíme ke konci tady toho našeho novinkového dílu s českýma a slovenskýma věcma a tady to jste možná poznali, co to bylo.
1: A jestli jste to nepoznali, tak já vám to prozradím, protože to byla skladba Flowers od našeho velmi oblíbeného interpreta DJ Snifach. A je to z vlastně posledního počinu, který vydal na konci července, který se jmenuje Gunsight Romance a je to kazetový splitko společně s projektem Vagary, za kterým stojí další obvyklý podezřelý místní metalové scény a také výtvarné scény. A nejedná se o nikoho jiného, než o Seruse občanským jménem Davida Kukola, který hraje například i v Cancer Void. Ale, a v Otras, ale teďka se tady objevila další jeho taková emanace a mutace v podobě Vagary. Ale to jsme se nepouštěli, pouštěli jsme se DJ Snifaha a musím říct, že celá jakoby ta nahrávka, doporučuji si to dát, protože je to takový, dejme tomu třeba zase vykročení trochu někam jinam, pokud jste nadšení posluchači Solstice nebo i Segunda z Grieta, ze kterého si myslím, že jsme si tady už ve Špíně hráli, tak tady se víc dostáváme do takových až jakoby synth popovějších vod. Dá se to docela dobře vyčíst na další skladbě, ve které jsou na fitu Kagran a nebo taky, že to celý uzavírá cover kapely Steroid, která loni nebo leto, se už to nepamatuju, docela zběsile projela Evropu a myslím si, že se tomu nedalo uniknout, minimálně vědět, že tady hráli. A bylo to skvělý, že jo? My jsme to tady totiž dost rozpatlávali, jo, si teďka vzpomínám, když na tebe koukám. A zároveň Serus aka Vagary na svojí straně splitka coveruje The Mob. Já myslím, že k tomu asi není víc co dodávat.
0: Ten DJ Snifach, fakt, to je úplný emíčko, jako když jsme to poslouchali, to je fakt takový...
1: Tak vyšlo
0: takový,
1: to na Světový den líbání nebo něco takového.
0: No tak, nádhera.
1: Ježišmarja, ještě jinak. A to už vlastně je skoro náš poslední dnešní vklad do novinkový špíny. Můžeme si tady ještě jakoby projet možná jenom takový, jak se tomu říká, honorable mentions toho, co se nám dneska nevešlo, ale rozhodně to stojí za zmínku, protože si, pokud třeba toužíte potom pustit si něco takového až jakoby temného a tíživého, tak Ničitel s novou zpěvačkou mají novou desku, která se jmenuje Žltá, ne, Bělá, ale každý track se jmenuje podle nějaký barvy a žlutá má klip, proto jsem si to spletla. Takže například můžeme doporučit tohle, je to takový hodně konceptuální, jsou k tomu i nějaký obrazy k těm jednotlivým skladbám, takže do toho se můžete zanořit, nebo například v Podkrkonoší, nebo přímo v Krkonoších vznikla nová mladá kapela, taká deadgrindová, která se jmenuje No Money for Crystal Meth, takže pokud vás zajímá, co se děje super novýho na téhle scéně, tak můžete poskočit aj sem a pokud máte rádi takový podvratnější rap.
0: Jo, tak jsme oba dva s Juditou, jsem chtěl dát do tady toho dílu ještě dvojici YOLO a LALALA, a.k.a. Zlobivý holky, aspoň dřív se to tak jmenovalo.
1: No už mají teďka Ipko No More Zlobivá holka, no, takže tak je to tak asi nemenuje. Vysvětlený, no, jak to bylo. Ale nakonec jsme se rozhodli, že můžete se smát, ale jsme pořád na veřejnoprávním médiu. Je to tak zprostý, že bez té písničky asi nebylo úplně smyslu, kdyby jsme to všechno flipli, takže ale doporučujeme si to pustit a rozhodně doporučujeme se jít podívat naživo, protože naživo je to fakt skvělý.
0: Jo, naživo je to ještě úplně jiná úroveň než na té nahrávce, podle mě.
1: Takže tak, to byly ještě takovýhle prostě věci, které jsem tady musela zmínit, především YOLO a LALALA. A teď, LALALA, kam se dostaneme k poslednímu songu a vracíme se k takový, jak to říct, takový kapele, která až by se dalo říct, že může být minimálně co do času fungování taková, takový nosník.
0: Jako jo, to je podle mě...
1: To taky to, jak se řekne, zažil všechny prezidenty, nebo zažil všechny režimy, tak...
0: Budeme se bavit o tady... kapele Thalidomide, která hraje už strašně dlouho, okolo frontmana Kozla se vystřídalo podle mě strašně moc sestav.
1: Od Úsvitu po revolučního punku možná?
0: Přesně, no... Líbí bych to neřekl. Teďka každopádně v té sestavě ještě třeba YOLO z Antisocial Skills a ten mi právě poslal jeden song z nový desky, která bude vycházet teďka 26. září. Budou mít XS na sedmičce, bude to vycházet u Papagáje, což je podle mě to úplně tak sedí přesně, že tady
1: logicky, ty hardcore-punkový
0: kapely tam často zakotvějí. A ten track, který si budeme hrát teďka nakonec, se jmenuje Hardcore Romance, takže další romantická záležitost.
1: Zase končíme tak jakoby příjemně a snad i pozitivně, takže mějte se krásně, my se loučíme a ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.
4: I never want to see you again.
5: I never want to see you again.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kuchaře na Rádiu Wave.
1: Zdravíme všechny posluchače Rádia Wave, tradičně u našeho pořadu Excalibur.
2: Dneska je to taková nejostřejší indie show široko daleko, protože dneska přišli speciální hosté, kteří nám donesli hodinový playlist a dáme si s něma hodinový pokec o jejich novém projektu a koncertech, který měli teďka v létě a Kasa. Kdo k nám dorazil?
3: Díky moc za slovo, Jakube. Dorazil k nám Arty a Dirty Depressa.
1: Maximum muziky.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: My, když jsme to nahrávali, tak ten proces je úplně odlišný od toho, co jsme dělali doposud.
2: Za mě největší věc, největší projekt, co jsem prostě v životě dělal.
1: Že opravdu jako ten klíč často k něčemu hezkému je v té imperfekci.
2: A nejlepší se píše ještě nejhůř, no.
1: Šimon, strašně rád ve svém volném čase udělá každých 15 minut 50 kliků.
3: To je úplně, já jdu, ne, jak slepec. Jasně, že jo, improvizu, hodně.
2: Shadow DJ Bowling,
1: extra DJ Kuželky.
2: Za mě esko. Je to rok, co jsem se narodil a to se vrátila voda do údolí, bacha.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: OK, takže čágo belo rytíři, my vás vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Opět jsme se tu sešli po dvou týdnech, klasicky zelený čtvrtek, Knowledge Boost. Dneska je tu naše nejostřejší rapová show široko daleko, opět v plný polní, nejsme tady sami. Já jsem Jakub, tohle je
1: Domča.
2: A tohle je
3: Kasino.
1: Zdravíme kasáče.
2: A my zdravíme i všechny rytíře, rytířky, dávejte loket, komentář a tak dále, protože dneska je to krásná cesta do údolí, kam přineseme vodu.
1: Yes.
2: A ještě bych rád řekl, že vás čeká klasická porce, rozhovor, muzika a tier list a spousta zábavy.
1: A zdravíme naše hosty, a to je Arty a Dirty Depresa.
4: Ahoj.
1: Čau,
4: ahoj.
1: Kluci.
4: Čau. Za pozvání.
2: Hrdinové akustického oltáře, majitelé melodii, které se linou na pomezí rapu a písničkářství a pozitivní dvojice, která dělá radost všude, kam přijde. Vokalista a pan producent s námi ve studiu.
5: To je krásný.
1: Kouzelníci úsměvů.
2: Je to tak. Budeme dneska hodně kouzlit úsměvy a my tady pro vás máme dneska spousty věcí, které budeme řešit. A rád bych řekl na začátek takový disclaimer, že budeme trošku navazovat na naše setkání, které proběhlo někdy v dubnu v roce 2025, kde jsme probírali nějaké věci a dneska budeme víc trošku jako v přítomnosti.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Dáme si klasicky newsky, něco málo se stalo, takže klidně to nechám tady vykopnout kolegu.
1: Před 14 dny, pár hodin po vydání Excalibur, pár hodin před začátkem, se zrušil Hip-Hop Camp. Oznámili zrušení a to dalo vzniknout DIY Praha Hip-Hop Campu.
2: Jo no, ty jsi byl na něčem, jsem koukal.
1: Já jsem si dal skoro celý pražský Hip-Hop Camp.
2: Celý line-up si zdal.
1: Jo, byl jsem na Onyxu zadarmo.
2: Hezky.
1: Byl jsem na, v Rockafé na Conveydu Mašinovi. I tady s kolegama.
2: Krásný.
1: Janek za kamerou se usmívá, takže tomu se to podle mě taky líbilo.
2: Já bych jenom rád jako řekl, že oni považovali jako za, že se prodalo pouze 2200 lístků, já bych řekl takhle, že to je spíš zázrak.
1: Jako ty očekávání byly hodně odvážné, 4 až 6 tisíc.
2: Jak říká náš jingle, hip-hop je mrtev, ať je Excalibur, tak asi tak. No.
1: Yes.
2: Takže držíme palce všem, kdo čekají na refundaci lístku, snad se to dostane do vašich digitálních peněženek.
1: Pray for Maliník.
2: Jo no, klidně bych zůstal ještě u tady toho vlastně takového podobného tématu. Erika Badu a Alchemist vydali teď taky společný album Before the World Blows. Nevím, jestli jste někdo dávali.
1: Já jsem to dával.
3: Já taky.
5: Dobrý.
1: Super, velice ještě příjemné. Ještě velice ne. Příjemné.
2: To je docela kombo.
3: No. Super, za mě jako úplně nečekaný.
1: Vlastně
3: super.
1: Alchemist měl taky vystupovat na hip-hop campu.
2: Jo no, ten nevím. Díky
1: vlastně ideově vystoupil v Cargo Gallery.
2: Měl ještě ten release, jakoby podepisoval ty vinily, že jo, vlastně na ty letný.
3: Písíčka podepisoval, jak ideově, tak DJ Vičovi.
2: Nice.
3: Super věc, podle mě.
2: A dokonce DJ Vič ještě někoho z nich natáhl, konvé natáhl do Štutka, nemyslím DJ Vič.
1: To natáhlo víc lidí do Štutka, jsem koukal, ty ho teda zřídil tady.
2: Hele jo, no.
1: No, je to konveje, jako. Ten byl snad ve třech nebo čtyřech studiích a ještě dělal reklamy na tady český studia nějaký, jsem koukal. Takže ho tady zneužili jako slušně.
2: Zároveň je to zhruba dva týdny, co proběhl tady na letný jako takový velký fashion week recovery konc to jmenovalo, kde jsem teda bohužel nebyl zkontrolovat 4-5, ale ten tady taky jakoby nahrál spoustu features, takže uvidíme, s kým 4-5 se takzvaně linknul. Viděl jsem, že tam linknul snad s tím Onyx, nemyslím tady to Onyx, co byl Hip-Hop Camp, nějaký malej underground rapper. Aha. Takže v něco vzniká klasicky. No, kde se hodně lidi spojovali a nevím, jak moc to dopadlo, protože jsem se bál tý stopáže, ještě jsem to nedal, je nový Slime Language 3, 41 tracků, údajně se to má vracet ke zvuku Barter 6, já jsem zatím četl takový jako hodně rozporuplný jako reakce na to, no.
1: Já jsem taky takový byl rozporuplný u toho, ale musím tomu dát ještě šanci, přece jenom 41 tracků, to mám ještě tak do října.
2: Je to dost, jo. Ještě taková zajímavost je, že Travis Scott má nějaký issues jakoby s Yeatem, který byl na tracku právě s Travisem Scottem a on si ho po releaseu vyžádal, aby ho odstranili z toho tracku.
5: Je to pro Travis Scott? Já jsem měl pocit, že to byl, měl mít track s Futurem a Travis Scottem, nebo?
2: Já jsem,
5: že
2: já jsem
5: se... nich, že vlastně se nevěděl, kdo z nich.
2: Ok, tak to ne, možná je to
5: mám,
2: vlastně...
5: Mám pocit, že právě on se jakoby ptá, kdo teda jako se mnou má problém. Něco takového. A to jsou info z Instagramu.
2: Já vycházím zase z XK jenom teda. FKA Twitter.
1: Ještě tam byly nějaký vyřvávky o Izraeli, což se taky odstranilo, jsem koukal.
2: Jaj, to tam řval něco.
1: Jo, byly tam jako nějaký shoutouty a pak se to následně smazalo. Nevím, co s tím mají teď všichni, jak ten vyšest, tak to.
2: Ale jako říkám, no, zatím jsem viděl docela tvrdý reakce na to, a 41 tracku je docela fakt dost, jako no.
4: To je přepál, no.
2: V dnešní době jakoby krátký pozornosti, drsný, no.
1: No je to hodně jako namíchaný těma featama, jako, že vlastně na každém tracku je tam třeba 4-5 lidí.
2: A ona je tam nějaká ta mladá, ještě
5: oni
2: jakoby YSL.
5: Oni se připojili jakoby Away, což to je ten, jsou, což jsou právě kluci,
2: který ten Pizus, hodně,
5: jo, Diamond, všechny to, ty lidi a je to o to právě mega obohacený, že to je taková nová jako generace YSL. Já upřímně vůbec neposlouchám, jenom fakt jako okrajově toho, to jsem zaregistroval.
2: Máme svý zdroj.
1: Dávajte vědět do komentářů, jestli vám to najelo.
2: Napište, no, já jsem zvědavý, co si o tom myslíte a ještě teda...
1: Kasáčovi necháme poslední, jeho klasickou.
3: Don Toliver možná dropne své album Nitrous už 4.9. Údajně to teď oznámil na show v Clevelandu a spousta lidí to potom psalo právě na Twitteru.
2: Což znamená, že když vychází teďka ten díl, tak... to už možná jakoby je venku. A nebo možná se to zase celý posune, nicméně my už jsme tady mnohokrát říkali, že on má od septembra tu tour, takže by dávalo vlastně smysl, kdyby jakoby jel už vlastně s deskou tu tour.
3: Přesně tak.
2: No a jenom podotknu, sledujte nás na Instagramu excalibur_radiowave, každý začátek měsíce tam vždycky dáváme nějaký výčet releaseů, dost tam naši sledující píšou nějaký jejich vlastní typy, takže jsme rádi za to, že to doplňujete, protože jsem to třeba dropl a den potom jsem zjistil, že takový ten mladý rapper undergroundový, který je docela teď jakoby jde nahoru, Toby se jmenuje, tak přesně ten mi jako unikl.
5: To
2: vychází v moment přesně, kdy my teď natáčíme rozhovor, tak to teďka vzniká. A jako viděl jsem, že on je docela, je na něj velký fokus, tak jsem zvědavý, co z kluka bude.
5: Zajímavá kombinace features na albu. Sosr.
2: Má tam Sosra.
5: Má tam...
2: Laudze,
5: přesně.
2: A Jantrej tam je.
5: Jantrej.
2: To jsem docela, to mi udělalo radost, že tam je ten Jantrej. A já cením, že jako někdo takhle může být málo, že jo, třeba nevím, 18, 19, 20, nevím. Ale cením, že jako Jantrej je přesně už taková starší, můj vrstevník, jako, že tam je nějaký gap věkovej. Cením, že mladáci mají oči na takový generaci jako už důchodců.
1: Takže nechrupkejte na to.
5: Brněnskou spojku.
2: Jo, no. A o Brně dneska taky. Takže to jsou novinky, takže sledujte to, děláme ten servis, jak nejlíp umíme a myslím, že přišel čas na to jít do hlavní naší královské kategorie.
1: Rozhovor.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Jak už jsem říkal na začátku, naše poslední setkání proběhlo ve scéně s Opakem Disu. Řešili jsme tam vlastně desku Testament, na který vy jste se že spolu potkali a řešili jsme tam taky nějaký bývalý fungování, jak to vlastně bylo a nebylo. Nicméně o tom se dneska úplně speciálně bavit jako nechcem, ale kdo by nevěděl, je určitě asi potřeba říct, že Dirty the Pressa, tebe můžou vlastně lidi znát už z dnes neexistujícího Twisted DV, Arty, tebe můžou lidi znát jako producenta, který má hodně prsty, že jo, tady v té české, nechci říkat jako alternativně, nebo soundcloudový trošku komunitě.
5: Komu ty
3: Undergroundový.
2: Přesně tak. Hoši, jak se máte? Díky, že jste dorazili.
4: My děkujeme za pozvání.
5: Přesně.
4: Hej, mám se super.
5: Je to vždycky hezký se s váma vidět právě a jsem rád, že máme takovou příležitost po tom, co jsme vlastně úplně switchli žánr a všechno, co děláme, i jsme prostě vyrostli jako lidi, tak je to hezky zase potkat s stejnými lidmi a říct si, jak
1: my jsme taky rádi.
2: Je to tak. No, musíme dneska stejně vlastně jakoby se zeptat aspoň pro lidi, kteří vás třeba moc jako neznají na úplně nějaký jednoduchý základní basic takový jako otázky, které můžeme fakt jako rychle prostě jakoby projítnout, ale někoho by možná třeba zajímalo, jak vy dva se vlastně spolu dlouho znáte?
4: 4 roky, 3 roky, já to ani tak nevnímám a tě beru, že tě znám celý život, viď, ale jak dlouho to je, ty máš lepší paměť na tohle.
5: Hele, poznali jsme se s Johnem nějaký tři a půl roky zpátky.
4: Standard nebo
5: ne? Poznali jsme se s Johnem na moje narozeniny.
4: No.
5: Jo, a to bylo krásný. A pak jsme strávili nějakou chvíli spolu, nějak jsme se zakecali, myslím, že pár týdnů na to, takže třeba červen, červenec, tak jsme se poznali my dva, že jsem došel na show, nebo
4: jste možná, show.
5: Nebo že jste možná, jako nějak jsme se propojili na nějaký show, kde jste třeba ani nehráli, ale propojili jsme se, abyste zrovna dělali kembalu, mám pocit, a já jsem měl instrumentály, co jsem posílal. Jo, Kemba a velký shoutout, že jo? Dončin dělal grafiku.
2: Nebo? Je to tak. Děkuji za tu příležitost.
5: No a nějak jsme se takhle propojili a pak to přirozeně nějak rostlo, ale vyloženě takhle silně, že bychom dělali spolu se Šimonem, s Dirtym, tak si myslím, že jsme začali dělat poslední, no ani ne dva roky, že jo?
4: Nejvíc jsme se jako poznali teď ten poslední rok, si myslím.
5: Určitě.
4: Jako skrz hudbu, skrz všechno, tak jsme se víc tak jako to.
5: Mega, ale je vtipně, jak jsme se nejdřív poznali vlastně hodně pracovně, že jsem vám posílal jakoby beaty a všechno tohle. Chodili jste občas za mnou do práce, kde jsem pracoval do standardu a teprve jakoby poslední rok, tak jsme fakt jako hodně blízcí takhle.
4: Ano.
2: Mám tady takovou jednu otázku, ale to je skoro jak prostě z nějaký snídaně znovu. A...
5: Top.
4: Pět vajíček.
2: Kdybyste každý toho druhého měli popsat dvěma slovy, jaké by to byly?
5: Blázen.
4: To by střelo hračka.
5: Navždycky.
4: Jdeme na Kareši. Kareši.
3: Šik, OK.
4: Citlivej. A hrozně velký srdce.
2: Hezké. Píšeme si. No my jsme tady dneska s váma určitě rádi chtěli probrat několik věcí. Jeden z nich je určitě ten přerod jako vlastně do té fáze, ve které se aktuálně jako nacházíte, která by se dala fakt nazvat jako až takým písničkářstvím trošku. Ale ta cesta začala, že jo, jakoby víc v takovým rapu, tak to jakoby cítíme. Ale zároveň taky určitě později chceme probrat vaše nabitý léto, protože máme za sebou velký, docela nabitý léto, kdy vy jste fakt hráli docela na hodně místech, tak to jenom tak na začátek, kam to chceme jako směřovat. A asi bych možná rovnou to vykopl vlastně, jak teda jako... Vy jste popsali tu vaši cestu, že jste se fakt dostali do takového akustického jako dua, ještě než se vůbec dostaneme k tomu releaseu, tak vy jste se potkávali nějak prostě a postupně jakoby to FL-ko jste zavírali a tu kytaru jste tam jakoby víc dostali, či jaká byla ta cesta do tady
1: to vzniklo.
5: Honestly, já se už ani nepamatuju přesně, jak jako vznikala většina písniček, mám pocit, že jsme se prostě scházeli každý den a buď jsme spolu trávili čas prostě ve vnitrobloku Petrohradský, kde mám studio.
4: Ve Vršovicích.
5: A buď jsme trávili fakt spolu den, že jsme prostě trávili spolu. No, to období je strašně osobní a strašně... skoro ho nejde předat. Vlastně ani ho nejde dát doslov, protože jsme určitě oba procházeli nějakým, teďka s odstupem si můžeme říct, nějakým truchlením, že jo, ale i mnohem víc, že jsme se prostě zbližovali a trávili jsme spolu část ty dny, jsme se nemohli představit dělat vlastně nic jiného. A zároveň jsme oba pracovali docela dost, Šimon měl takovou manuální práci, já jsem chodil do gastra hodně, takže taky úplně.
2: Taky manuální.
4: Jak to zmínil, ne? Šimon, že máš manuální práci.
5: working man.
4: Yeah, we were working man.
5: No, takže prostě vyčerpaný, ale prostě stejně jsme se scházeli a nějak najednou, myslím, že Šimon jednou za mnou přišel, že hej, mega rád bych zkusil nahrávat fakt úplně jiný věci, písničky a zkusme prostě fakt udělat něco novýho, něco jiného. Já hraju na kytaru od 15-14, jsem prostě chtěl vždycky umět hrát na kytaru, jak jsem se to naučil. A bylo to docela přirozený šáhnout po nějakým nástroji, po tom, co vlastně jsme si vytvořili takový blok, nebo spíš bylo nepředstavitelný, že bychom pokračovali v tom, co jsme dělali doposud. Že bychom prostě dělali rap dál.
4: A já jsem byl prostě, hej, ty vole, teď ty umíš tak super na kytaru a na všechno, prostě pojďme se dát na FL-ko. A já jsem věděl, že to fakt umí, takže prostě jsme, já jsem říkal, nevím, prostě jsme nějak začali něco hrát a mě to prostě i hned chytlo, víš co, prostě jsem si začal něco psát a nějak prostě jsme se potom takhle chytli a řekli jsme si, hele, pojďme to prostě udělat takhle, nahrali jsme pár věcí, hrozně to bylo a já jsem děl i na Artym, že ho to hrozně baví, že jsem ho takhle dlouho neviděl, že ho to fakt jako baví a bylo to prostě, bylo to fakt nice a řekli jsme si, OK, let's do it, prostě zkusíme teď nahrát víc takhle věcí. A vlastně jsme neviděli, že děláme projekt nebo něco, jo, prostě jsme takhle dělali věci, vlastně každý z nás jsme
6: procházeli takovou určitou situací, takže to pro nás bylo takový...
5: Bylo takový hojení, jakože.
6: Jo, určitě, jo, určitě, ten, jestli mluvíme teď o tom projektu Brandu Waterback, který byli, tak to vlastně bylo, že vlastně já jsem se léčil z určitých věcí a Arty taky a...
3: Jsem právě chtěl říct, že to album je třeba pro mě jako na poslech, mně přišlo vlastně dost jako kamarádský a takový jako volný.
6: Kamarádský.
3: No, že to ani není jako kdyby nucená práce vytvořit písničku, no, ale že to bylo prostě jako, je mi to přijde jako hrou, taková jako hravá věc, kde to jakoby fakt je prostě jako příjemná spolupráce dvou věcí, dvou světů, které jakoby fungujou, než když přesně někdo sedí v tom studiu a hledá ty beaty a nahrává něco, že mi to přijde jako úplně diametrálně jako jiný jako takže... nahrávání a i ten poslech je pro mě jako jiný.
5: Na to je moc hezky, to jsem rád, že to takhle cítíš, protože určitě i pro nás všechny písničky, jak říkal Šimon, jako vznikaly prostě přirozeně. Jo. Jsme se viděli, vznikla písnička a až posléze jsme to nějak jako dosadili do nějakého.
3: To si myslím, že jsi to nejslyšel, že tam je prostě ta hravá kytárka, Šimonovo zpívání a vlastně to dává úplně jako...
6: A nebylo to vůbec jako brání, že to děláme jako pro lidi, já jsem to vlastně nechtěl vlastně vydat, jo.
3: To z toho je taky pro mě slyšet, že to není jako...
6: Já jsem tam mluvil ty své věci a Arty mluví kytarou, že prostě každý tam vlastně si tam trošku to a buď to tě to baví, nebo ti to přijde příšerný, jakože.
5: A je to právě i cítit, jak z té hudby, jak ji vnímá posluchač, tak i my, když jsme to nahrávali, tak ten proces je úplně odlišný od toho, co jsme dělali doposud, že to není, že si připravím instrumentál, přijde Šimon, nahraje, napíše, no vůbec.
1: Takže vy nějak jamujete,
5: hodně si
6: mám mikrofon, chodím po studiu, prostě.
5: Doslova, jo, já
1: jsem. Takže dynamický mikrofon zůstal.
5: A to je právě jasný. Ono, já si myslím, že to je
6: povolený gatě, povolený
5: bod.
2: Dynamický gatě.
5: Jo, no, já myslím, že právě to nám mega pomohlo v tom si vytvořit jako nějakou ucelenou estetiku, že všechny ty písničky byly nahrané buď to za jeden nahrávací den nebo několik hodin. Mám pocit, že jsme nic jako reálně nedonahrávali, ale můžu se mýlit.
6: Ne, já myslím, že ne, protože já to mám rád, jo, jak se to vaří, jo, prostě tři minuty nebo pět minut, tak špagety, když to dělá díl, tak se potom to chce to vyprdnout.
2: Že al dente.
1: Zůstalo vlastně, to vím, že už jsme řešili v minulém rozhovoru, že jste vlastně nahrávali na ten dynamický mikrofon.
5: Jo, je to teďka mnohem horší dokonce. Já jsem objevil ještě horší věc. Já teďka občas dávám jeden mikrofon doprostřed místnosti, room mikrofon, a nahráváme zároveň do jedné stopy kytaru a vokál, takže já to fakt nemůžu ani zpracovat.
6: Jo, ale má to kouzlo, jo?
5: Má to něco do sebe, to je takový hezký, můžu se s tím trošičku vyhrát, ale jsem tak akorát úzký limitaci, že mi to jakoby nenechá trošku ujet.
2: A není to o tom, když bych citoval jako ten náš rozhovor o tom testamentu, kde ty jsi nám právě říkal, že tam byly prostě desítky, možná stovky hodin jako na postprodukci, jo, právě, tak tady jsi toho ušetřený, že prostě důležitý je ten take.
5: Já jsem se naučil a Testament byl asi poslední projekt, který jsem dělal v takovým mindsetu, ve kterým jsem existoval strašně dlouho. Šimon mě hodně posunul v tomhle, že opravdu jako ten klíč často k něčemu hezkému je v té imperfekci. A kdežto tehdy jsem to vnímal, ale nemyslím si, že jsem činil podle toho, tak teďka skutečně jako ty nahrávky jsou nedotčený často, vůbec jsem je nečistil. A je tam slyšet i vrzání jakoby strun z playbacku, je to fakt jako, je to docela noční můra pro jako zvukaře a všechno, ale
2: ty si přesně to zvučíš,
5: no mega, sám, přesně, je to jako, strašně moc mě to bavilo v tomhle, no.
3: A tak to je potom, že přesně tyhle ty jako raw věci v něčem prostě fungují u spoustu lidí, jako když se toho nebojí a dají to i ven, tak si myslím, že to pak chytne přesně tu správnou.
6: Hlavně nás to hrozně bavilo v tom hudu, i toho testamentu jsme byli oba úplně přestřelený a chtěli jsme to udělat co nejlíp, ale akorát jsme se oba dva spálili a byli jsme prostě jsme odcházeli.
2: A takže teď je to teda v takové fázi, jako to je vždycky přemýšlím, jak moc jako posluchače tady to jako baví nebo jako nudí, jako i takhle do technických detailů, ale mě to třeba docela zajímá. Takže jako v praxi to funguje tak, že prostě teda je tam ten jeden mikrofon, ty tam hraješ na kytaru.
5: To je taková jako jedna, pár písniček, ale většinou je to ten dynamický, jo. Že Šimon má, já prostě používám vlastně podcast, já ne, vy už máte, myslím, že lepší o dost, ale já mám ještě to starý Shure SM7, nebo co to bylo, ale prostě...
2: To je kapacita. To je jediný v místnosti, kdo ví.
5: Ale prostě takový jako mikrofon, který se právě často používá na low budget třeba začínající podcast, nic extra.
2: To my už máme ty jiný.
5: Právě má to už dobrý, má to dobrý. Ale...
3: Pět dílů za náma, už máme dobrý.
6: Jste za vodou, jste za vodou.
5: Ale není to, jako nelichotí to tolik tomu hlasu, ale dává to jiný. Jiný benefit, jako třeba to, že se Šimon může hýbat s ním v ruce.
1: Jasně.
5: A moc to jako tomu nevadí, nebo že docela tlumí všechen signál, co nevychází přímo z té kapsle, takže fakt jako může být někde schovaný, kde, kam repráky moc nedošáhnou a slyšet to nahlas bez sluchátek.
4: No to přijde super, protože mám pocit, že nahrávám, víš, jo. Jako když mám ty sluchátka a sedím u toho kompu, mám pocit, že prostě nahrávám je na mě nějaký ten, je mi to nepříjemný, ale takhle jak prostě si sednem, arty začne jamovat, já se prostě buď to chytím, anebo ne, jo. A prostě vezmu si mikrofon a prostě to nahrajem, jo.
2: A ty že... tam máš na hlasu nějaký teda jako efekty, nebo?
5: V některých trecích má, no. V některých trecích má určitě, v některých trecích, některé tracky jsou založeny vlastně, třeba Losing You, tak je založený na takovém
4: harmonizeru,
5: no přesně, takovým vokálním efektu, kde...
2: Nějaký reverby, je tam no i autotune,
5: vlastně,
2: jako...
5: Jo, to je vlastně to,
2: ale že... bere i tu kytaru teda pak, ne?
5: Trošičku, trošku právě to musím trošku čistit a jo. Je to pak, není to úplně nejlepší na postprodukci,
4: ta
5: ale...
4: Ta špinavá byla nejlepší, ale...
5: ale když se to zvládne nějakým způsobem, aspoň předat ten jako záměr té písničky, tak si myslím, že jsme jako úspěšní, že to nemusí fakt znít perfektně. Stačí, aby to znělo tak, aby nás to bavilo. Pak to bude dobrý.
1: A, ono vlastně no. Pak i, promiň, že ti do toho skáču, ale že vlastně, když máte pak tu live show, tak se to vlastně tolik neliší od toho samotného procesu tvorby.
5: Je to tak, no. Je to fakt, mám pocit, že pokaždý, co máme live show, tak je to jako, kdybychom, jako nebo já se takhle cítím, my jsme o tom, no právě, že se sedneme a jako každý koncert je trošku jako nová nahrávka, nebo je to unikát, že vlastně nedrtíme vždycky stejný setlist, vlastně nikdy nemáme stejný setlist, my jenom prostě dost intuitivně rozhodujeme, do čeho přechází.
4: Máme setlist, já se na sebe podívám a poznám, doufám, že trefím, co hraješ. No jo, ale jakože setlist nemáme většinou prostě to, no. Že...
2: Ale máte nějaký jako gear, který tam vždycky je? Je tam jako nějaká voná věc na stage?
4: Já musím si zlepšit ten svůj stage design, zamesu. Ale zatím tam mám prostě nějaký...
2: František, ne? Nějaký tam...
4: Na čampu. No, na...
2: Dobrý, kdy to slyšíme u nás v Excalibru.
4: No, jo, nic tam mám, tam svůj písign většinou a hej, je to sranda, já to beru jako, že prostě spolu jamujem, víš co, já to beru, že jsem tam jenom já s Artem. Občas se na někoho podívám, protože mě to taky baví si zatancovat a vidět tam ty lidi, ale beru to, že prostě jamujem spolu a je to prostě sranda. Jo.
2: To je super, že je to pak fakt jednak u jedný, jak vlastně v tom jako studiu. Já jsem tam tak pokukoval, jak to tam právě máte řešený a znělo mi to fakt úplně stejně, jak vlastně, když to posloucháme ve sluchátkách, no. Zůstávejte na ladění, doufám, že jste to nevypli po tady těch jako hlubokých technických věcech. Věřím, že spoustu z vás to zajímá. Ještě něco... Chtěl jsi dodat, ne?
4: Ne, já si jenom... No.
2: Mě zajímá, ještě tak budeme jako trošku skákat tam a zpátky, protože před tou deskou, která se jmenuje Backwater to the Valley?
4: Bring the water back to the valley.
2: Jo, yeah. Vy jste lepší na tu angličtinu tady. Tak vyšlo EPčko On The Way.
4: Ano, to je dobré.
2: Věc, která je normálně na streamech, na Bandcampu, na SoundCloudu. A je to věc, která vznikala jako simultánně jako s tím projektem, ale byla to nějaká jiná energie, nebo je to nějaká...
1: Hele, já mám pocit, že jsme to vydali před.
2: Vyšlo to před.
5: Myslím, že to bylo takový... To bylo léto, měli jsme super náladu. A Šimon asi chytil trošku many, že prostě chtěl udělat pár tracků, vydat to, abychom už, aby nás netížili rapový věci teďka do toho, co budeme nadcházet, že jo.
4: No a já si myslím, že no, prostě jsem měl slinu a ty jsi dělal dobrý produkce, takže já jsem prostě, no mě to chytlo, chtěl jsem něco udělat, no. A je to sranda, jako doteď mě to vlastně baví.
5: A tam jsou dvě jako produkce s naším kamarádem, s Leonidem.
4: Ano, vlastně, jo.
5: Mad Baby, velký šarov.
2: To je taká rapová víc věc, no. To je true.
4: Občas tam trošku to, nazáhnu to, tak uspívalo, ale většinou to jako dribble freestyle je rap, myslím.
2: Jo. Nebo, jo, jako já tu desku vnímám jako takový most právě mezi tím.
3: A Dirty Mood, co vlastně produkoval celý Leonid, tak to vycházelo ještě před tím On The Way?
4: Jo, to vycházelo na Vánoce, s mým kamarádem jako si řekli, že uděláme vánoční tape.
5: Že nikdy, a reálně jsme se... A důvod byl, protože nikdy neměl, protože prostě vždycky chtěl a nikdy to neměl.
4: A prostě jsme to chtěli a bylo to vlastně vznesené a my jsme se skrz to jakoby vlastně více známili. A nějak v průběhu 10 dní, nebo pak... týdna, 2 týdnů jsme nahráli třeba prostě 12 tracků a z toho jsme potom využili 4, jo, nebo kolik, ale prostě jsme si řekli, že udělám takový jakoby dětský vánoční tape, že to bude chvíli rostomlý, že jsme tam prostě jako
3: Já jsem nebral ten cover, protože jsem si říkal, že nebudu to sem brát, když to právě produkoval celý Leonid, ale...
4: I cover dělal. Je to takový dětský právě, nevím, asi nikdo nepozná, že je to vánoční, ale mi to přišlo právě.
5: Takový nevinný to je.
4: A nahrávali jsme to v prosinci, prostě já jsem se cítil vánočný.
2: Nevinný zní líbě jak dětský, no.
1: Já jsem se zároveň chtěl zeptat Dirtyho, jakoby u tebe jsem začal vnímat i, že k tobě, u tebe došlo ke změně vlastně i módní, jakoby. Že začal nosit různý korálky a pís znaky, já jakože dřív jsem tě tak nevnímal, je to nějaká jako i pro tebe jakoby věc, kterou se ty začal nově nějak přirozeně prezentovat, nebo jsi to tak měl vždycky a všiml jsem si toho jenom jakoby teď já?
4: Všimá otázka, teď sám nad tím přemýšlím, já si myslím, že to už mám nějakou dobu, že jsem vždycky, nebo já jsem, že to je třeba tak 5 let dozadu, že mě jako začaly jako fakt víc bavit jako barvy, nebo tak tenkrát jsem studoval oblečení, vždycky mi bavily barvy, ale učil jsem se asi začal víc oblíkat barevně, no. A teď už jsem přestal jakoby kompletně nosit nějaký kovy a to mám na sebe rád prostě dřevo.
1: Přírodní věci.
4: Prostě a jo, ty korálky mám hodně rád, no to a ano, samozřejmě tyhle jsou taky moje hlavní.
1: A ty vím, že i ty si nějaký jakoby věci modní děláš jako
4: dělal
1: sám.
4: Dělal jsem, teď už ne. Pořád mám na sobě občas nějaký věci, které to, ale už ne, už ne. Ztratil jsem k tomu lásku.
1: Chápu.
2: To máme starý informace.
4: Vrátí, než mi bude 40, hele, budu dělat saka, to se uvidí.
1: No, uděláš si značku třeba, to by bylo fajn.
4: Já bych uvidíme, si něco koupil. Uvidíme, teď mám srdce jinde.
1: Rozumím.
2: Ještě vrátíme k těm hobbies, jako dneska určitě. A většinou něco takového řeknu, a pak se k tomu nevrátíme. Ale rozhodně bych se vrátil k té desce, přinesme vodu zpátky do údolí v češtině. A máme tady krásný cover Tuška.
5: Mikuláše Novotnýho.
4: Od Mikuláše, mé kamaráda. Je.
2: Ten dělal vlastně víc těch coverů, že jo?
4: Ano, ale vlastně dost těch věcí, co jsme dělali v průběhu těch let.
5: Co on držel celou dobu vlastně.
2: Mikuláš Master?
4: Mikuláš Master.
2: Master, je to Master.
1: Dělal vlastně i ty postavičky, ne?
4: Ano, i ty postavičky, které vlastně byly fakt to.
2: A on dělal, i Páva, ne, podle mě, že jo?
4: A ten toho dělá hodně toho dělá. Jakoby já jsem vlastně tenkrát napsal, hele, prostě čau, hele, mám tady teď prostě za mě největší věc, největší projekt, co jsem prostě v životě dělal, fakt vlastně na tom hodně záleží a jestli bys měl náhodou čas, prostě jestli bys nemohl udělat to a nakonec se prostě ještě si, že v tom týdnu měl nějak čas a udělal mi to, ale v tom období toho měl hrozně moc, takže jsem vlastně, chtěl jsem to od něj, tak jsem rád, že to mám od něj.
2: Super.
4: Ale byly tam jako jiné možnosti, nakonec jsem rád, že to vyšlo takhle.
2: Skvělý výtvarník.
3: Rozhodně shoutout Mikuláš Master, ten je.
4: Tak. Či je to fakt jemný a mě to fakt k tomu albu sedí.
2: Ježiš,
4: úplně, chtěl tušku, úplně. Ty vole, a mám to.
2: Jo, hezká tuška, hezký progumování. Já bych ten zápočet za to dal.
4: A jak to na vás působí, když se na to podíváte?
5: Co tam vidíte?
3: Harmoniku.
4: Mhm. Jsi borec.
2: No, tak teď samozřejmě tam vidím tu
3: harmoniku.
2: Jo, já jsem na to koukal jako na nějakou takovou kaluš, do který kape prostě voda.
1: Tam vidím studnu takovou.
2: Teď jsme na terapii.
4: Nikdo mi říkal, že to na něj působí jako loď, která padá do
5: Whirlpoolu.
4: Do
5: takového víru.
2: Jo, to je takový Rorschach vlastně jako celý. Víte, já v tom cítím jako ztrátu, přátel.
1: Někdo nám přesto udělá jako psychickou analýzu.
2: Ale zase taková pošta pro tebe tady. No.
1: Jak to máš, Šimone, vůbec s textama jako? Vymýšlíš
2: a teď jsme ale za seriózně.
4: Máš to docela dobrý, ne? Mám to docela dobrý, jako jde to, jako, že snažím se psát každý den.
2: To
4: ale ne, všechno stojí za to, no. Ale...
2: Chodíš psát k Botiči?
4: Jo, občas jo. Ale nejlíp se píše ještě nejhůř, no.
1: To je pravda, no.
4: Takže ne vždycky napíšu něco, co by mě fakt bavilo. Vždycky si to... Jako se řadím a dám si k tomu číslo, co stojí za to, tak dostane číslo, co
2: rating
4: ne.
2: Rating takový.
4: Tak ne. Ne jako rating, jo. Ale jestli prostě, ale prostě si k tomu dám takovou nějakou značku, že to stojí za něco.
1: A improvizuješ i někdy, nebo fakt vyloženě?
4: Stop pro. Yes. Hele, většinou to, co si napíšu, tak to vůbec není tak, jak to skončí.
5: My to pak stejně přeskládáme třikrát.
4: Jo, vůbec, písničku. Takže to, co je, to je, jak slepec.
6: Jasně, že jo, improvizu, hodně.
1: Ale je to kolikrát nějaký asi jakoby dobrý na odrazení se, když člověk jo, potřebuje. Jo. No, asi, jo.
5: My vlastně i v těch live setech tak držíme, že máme nějaký písničky, které jsou stálý, že jo, mm-hmm. který hrajeme z alba, ale docela velkou část se to tvoří jako improvizace, kde že on má texty, který se psal přináší, anebo prostě nápady, který má ten den, i reálně, než vstoupí na stage, tak často ani neví, ale pak najednou se to zobrazí.
6: Jo, tak mě to ale baví právě. A k tomu chodím to, jak slepec, prostě jako
5: jasný. A je to fakt, úplně to funguje skvěle, jak oba vlastně improvizujeme a nalazujeme se, tak stejně tak s těma textama, když nahráváme, tak občas je to fakt freestyle.
1: Já jsem dělal na poslední show, jak jsi tam měl takhle ty noty, pěkně, s tím sešitkem.
6: A to je nice,
1: to se mi líbilo, to je dobře jakoby vypadalo.
2: Jsme to právě řešili, s Dominikem, víš, že za ten telefon v ruce dostaneš od každého beatu, ale když tam máš jakoby vytisklý texty prostě jako na stojanu,
1: no,
2: tak
1: to taky
2: jako
1: nevětský. Takovou kulturu. Jakože.
2: Jo no, dobrá štábní kultura. A takže ty to chápeš, je to taková organická hmota, jako, takže prostě se to proměňuje prostě. Jakoby.
6: Tvoje oblíbené slovo, hmota, ano. Hmota.
2: No jasně, protože vy jste CEO z prostě melodické hmoty.
6: To je nice. Jo.
2: Vaše deska na mě působí jako taková prostě melancholická hmota. Jako.
1: Rustikální.
2: Podle mě
5: nejlíp. Celozrná, no jasně.
2: Myslím, že nejlíp mi ta deska třeba najede, až začnou taky ty podzimní deště, jako já budu chodit kolem toho Botyče, no, že by bydlím blízko.
6: Jo, no to je vlastně jako asi dost smutný, ale doufám, že to tak lidi neberou, nebo že to...
2: Není to ta deska, kterou bych si jako nepustil kvůli tomu, že na mě působí hodně nějak smutně, že bych z ní byl smutný, to ne, ale je to rozhodně pro mě jedna z těch desek, která má svůj výrazný mood a jako pouštím si v moment, kdy ten mood jako chci.
5: Nějak. Určitě jako, jako sentimentální si myslím, že
2: to je lepší slovo.
5: Že vlastně i některé ty písničky tak... nejsou nějak smutný, ale i v nich se cítí taková jako upřímnost, nebo víš, jako silný emoce, jako ne úplně jasný emoce, ale často zabarvený, takže určitě sentimentální. Ale často nám lidi říkají, že to vlastně je takový dost smutný, pravda.
2: Ale sentimentální, to bych podepsal. Vlastně tam nejsou žádný kolaps, že jo, vy jste taková jako fungující jako dvojice, já si ani popravdě nedokážu moc představit, že by tam někdo jakoby byl a chci se vás
6: zeptat,
2: jak vy to třeba vnímáte vlastně, když by tam byl třeba někdo, jakoby, kdo by to dával jako česky, jako že je to něco, co by vás v budoucnu jako zajímalo?
6: Ne.
2: Nezajímalo?
6: Ne, mě to, jakože je to hrozně těžký, tomu musel by být fakt extrémně dobrý, jakože musel by být tak dobrý, aby to prostě dávalo smysl, že jakože víš co, tak já se tam většinou času tak něco mumlám a prostě jsem tam svůj a nevím, jakože asi by to nedávalo smysl, no nevím, na nikoho jsem zatím ještě nenarazil, jakože by česky, chápu. Že bych ho chtěl prostě, aby hopnul takhle na něco.
2: Jo, že už je to taky uzavřený svět.
6: No ne, to, jako já to nehejtím, jenom si prostě, mě to prostě moc nedává smysl to mixovat v té češtině. Ale jakože věřím, že se třeba někdo najde v budoucnosti, kdo to bude umět, jakoby.
2: Teď čím dál víc tam slyším nějaký písničkářky prostě k tomu, jako no.
1: Holka by tam seděla.
2: Což jako dneska o nějaký písničkářce, která vás pozvala na koncert, se určitě ještě pobavíme. No.
1: uvidíme.
2: Ty teďka docela, jakoby, nebo oba vlastně teďka jako, nebo ty věci, co se teďka týzujou docela, jakože nějaký, jako jsou vždycky dohromady. Já bych taky dobrý češtinář dneska. A furt vzniká něco teda novýho, teďka v době, kdy točíme rozhovor, tak jsou nějaký nový videa, vlastně reelska, jako upoutávky, tak co vaše aktuální tvorba, tyjo?
5: Tak my jsme se asi nezastavili, pořád
2: ani děláme. Nechci.
1: Arty jo, něco chystá, ne?
5: Jo, já budu, já mám 2 roky hotovou takovou jednu věc a Šimon mě hodně inspiroval tím prostě, že je, abych začal taky něco vydávat. A Tak jsem vydal teďka krátký EPčko na Bandcamp, na Soundcloud a vydám za chviličku celý album, až zase se rozprší a bude hezký deštivý počasí.
1: Yes, takže čekáš na dešť.
6: Jo, má rád dešť, mám rád sluníčko.
5: Já mám rád dešť a mám rád dusno.
6: Takže, já mám rád dusno?
5: No, máš rád úplně takový úplně žavý párno, že máš, úplně rosený čelo.
6: Přesně, když jsme v trenkách a bez trika.
5: No, přesně.
2: Jinak to EP se jmenuje In a Sentimental Mood, kdo by chtěl. A dokonce na Bandcampu je i zmíněný, že je to právě jako before new drop, něco.
6: Ale určitě, pořád.
5: A je, vlastně já jsem, no. Nemohl ani pořádně vydat na Spotify, protože ty písničky jsou vlastně, ten celý projekt je takový continuous mix a jsou to často vymezený jenom vokální třeba části z písniček, který mám rád, který už existují, a na ně improvizuju nějak instrumentál, anebo jsou naložený čistě na ruchy.
2: Jo.
5: Takže vlastně tím, že to nechci čekat na clearování jako cover licenzí, tak jsem si řekl, že to prostě vydám na Bandcamp, na Soundcloud. A no, těším se, až budu mít hezký počasí, aby mě to zase inspirovalo.
2: A to je takový až jako ambient, ne?
5: Úplně. Určitě. Já jsem tehdy byl v... jako ta deska je mi nehorázně osobní a já jsem to strašně dlouho vlastně nemohl vydávat, ačkoliv jsem chtěl. Jenom pár kamarádům jsem to vždycky pouštěl v připraveným takovým settingu a mám s tím spojeno strašně moc. A myslel jsem si, že to nikdy nevydám. A najednou jsem vlastně cítil, že ty pocity, které ve mně tkví, které nejsou často příjemné, asociované s touhle deskou, tak je dobrý je prostě pustit nějakým způsobem a vydat to. A tak ano, ano, na tvoji otázku, je to hodně ambientní a je to hodně ne šumový, ale spíš takový ruchový, že si zaposloucháte, můžete třeba jít na prochajdu, prostě ten celý projekt bude mít půl hodiny a během toho vám to jako šumí v uších, ani z toho nevšímáte pomalu, jenom pozorujete jako...
2: To je jiný noise cancel.
5: Jo, no, přesně.
1: Yes. Ty jenom vlastně i mimo svoji tvorbu, komu všemu se jakoby aktuálně staráš vlastně o zvuk? A...
5: Měl jsem teďka v posledním roce dost vlastně projektu, kterým jsem se věnoval. Dělal jsem poslední desku pro Media Service jako mix master, vlastně inženýr, ale i hodně produkcí tam mám. A hodně jsem... No, Media Service deska, prostě velký shoutout Emma Mikuláš, určitě, fakt skvělá dvojka. A taky ještě kamarád Kristián Robenek, tak jsme mu udělali vlastně krásnou takovou instrumentálně rapovou, fakt jako dost experimentální desku. A no, vlastně tyhle ty dva projekty jsem teďka měl na starosti. Já, poslechněte si ve svém čase, jestli vás to bude bavit, mě to bavilo hodně na tom pracovat a já už pomaličku neberu moc na sebe projekty, které mě nebaví, protože už toho času je fakt málo. A...
2: drahocený.
5: Jo, je to tak.
2: Mně neuniklo, ale že občas nějaký tvoje produkce jakoby se dostanou jako do světa a musím říct a hrozně jakoby dát big up za tu věc na novým Sushi Slimeovi.
5: Děkuju.
2: Co je skladba s názvem 2.
6: Děkuju. A tam je právě
5: i Kristián Robenek, přesně, tam je Dekor Decay, je to tak?
2: Jako, fakt mě ta věc překvapila, jakože mi přišla, že by klidně mohla být prostě někde ve Skandinávii, prostě u kluku, jako producentu kolem Dringangu. Fakt hrozně super věc, doporučuji, dejte si skladbu 2, Sushi Slime.
6: 2.
5: A obecně celý projekt Velký šáro Sushi Slime, já jsem chtěl zmínit, že fakt jako výborný teďka EPčko vydal a z Vranova musím říct, že mu to přeju opravdu hodně.
2: Mně přijde, že se taky nakopl dost, no.
5: Jo.
2: Sushi.
5: Má styl. Má fakt styl.
2: Ještě teda možná je taková otázka, když teda jako máš pod sebou občas nějaký takovýhle produkce, tak jestli máš ještě pro nás nějaký třeba fresh nový jméno, nebo aj dirty, kdo vás tady třeba baví, když jsme otevřeli tady ty artist, co jsou šikovný. Hodně jsme jich řekli už.
5: Samozřejmě... Co ty chceš začít? Máš něco?
6: Někoho v Čechách, s kterýma spolupracuje?
5: Ne, no kdo tě baví, kdo ti přijde fresh?
1: Jestli si něco pustíš, tak jakože...
2: Nebo jestli vůbec posloucháte někoho tady?
5: My, já si
6: děláte. Ale je to jako v Čechách myšleno. V Čechách myšleno.
2: Může mi za hranice na Slovensko jít.
3: Tady k tomu pustím obrázky, kde jsi v přírodě, aby se ti líp.
6: Číno, tak to je chill, hej.
2: Jo, sledujte nás.
6: Ty jsi udělal
5: jako,
6: hodně.
5: Jako určitě bychom měli zmínit naše kamarády, kterým to moc přejeme, jako je třeba Ferda.
6: Jo, tak no, Nightbleach.
5: Nightbleach, Ferda.
6: Nightbleach, no, Jamaika.
5: A určitě Viktor Kamínek. Skvělý producent a no, nehoráznej sound geek a fakt jako má na to, je skvělý. No.
6: A DJ Bowling.
5: Shara DJ Bowling, extra DJ Kuželky.
2: Máš skladbu?
6: Mám.
2: Z minulého roku.
6: Víc, ale jako něco vyšlo, no, kamarád.
5: DJ Kuželky.
6: Plzeň Brno.
5: Pak jak jsem mohl zapomenout, Čabala Ciga samozřejmě vydal krásný projekt tenhle rok. úplně výborný.
2: Jo.
5: To moc věřím, že to není úplně něco, co to, co teďka vyhledáváš takovou hudbu, ale...
6: Já moc nevyhledávám, no. Já mám svoji bublinku.
2: A ono, když nahráváš takovou jako hudbu, jakou nahráváš, tak ten Čaba ti úplně neulehčí, jakože on má takový silný.
6: On to má dobrý.
2: Má to super.
5: A ještě vlastně, jak jsme mohli zapomenout, tak naše kamarádka Amélie Siba dělá skvělou hudbu, dělá výbornou hudbu. A určitě by lidi měli vědět mnohem víc o jejím projektu GB Clifford.
2: To je ta holka, jak jsem přesně říkal, že si dokážu představit nějakou skladbu třeba.
5: Nebo nemá svých věcí určitě dost a dělá to skvěle.
6: A má super teď nový projekt, který vyjde příští rok.
5: Je to tak?
2: A Amélie Siba vlastně jakoby ten projekt už končí, že jo?
6: Řekněme
2: Blow Kiss.
1: A když tu hýříme tou láskou, tak nemusíte jmenovitě, ale je něco, co vás nebaví jako v současné hudbě.
6: Ty vole, to hodně, no. Je to hodně, asi bych asi radši nemenoval.
1: Ale třeba jenom jako nějaký styl aktuální, který se třeba jede, nebo...
2: Tendence.
6: Je to co mi nový zastyl. Hej, to spíš víc než míň, no.
2: Nebo nějaký nešvar, jako co byste tady zrušili mávnutím proutku prostě.
5: Já bych třeba dal Marko, co je Anděla, nebo něco takového, no. To bylo super.
6: Počkej, Marko, co je super.
5: No právě, tomu bych dal Anděla, nebo
2: nejsi jedinej z našeho
1: týmu. Příští týden má show tady v Anime Baru. Ukončení
6: Anime Baru,
1: ukončení fanboy éry bude.
3: Já tam jdu.
1: Já taky.
6: A ten Anime Bar je pěkně nebezpečný.
1: Je to nebezpečný, já už jsem říkal, že tam nikdy nepůjdu, jako po tom, co jsem tam byl poprvý, ale teda pro Marko, co je.
5: Marko, co je.
1: Ukončení fanboy éry se nemůžu nechat takový.
2: Že v moment, kdy posloucháte Excalibur nejostřejší rapovou show široko daleko, tak Marko C. už ukončil svoji fanboy éru.
1: Yes.
2: Svět je úplně jiný, když dropne tenhle díl.
1: No, už to nebude, co to bývalo. No. Budu vzpomínat.
5: No já jsem přijím, já fakt teďka... Tak
2: Marko C. už dostal Anděla tady.
6: To doufám.
5: Přemýšlím, jako je toho spousta určitě, co prostě neposlouchám, ale já těm lidem prostě nějak ať si dělají svoji hudbu, no mě fakt jako, já jsem docela profesionální hater, když jsem jako spolu se Šimonem takhle, ale...
1: To je to nejlepší v té hospodě,
6: ale já se taky nespoju teď na někoho víc takhle, ale určitě ještě jakoby...
2: Já třeba.
6: to je stopro, na všechny tady vidím, ale ještě jsem chtěl říct, že určitě je Lil Boy. Pak byl pěsi znáte.
5: Skvělej
2: kluk. Taky dobrý nick.
5: Jo.
1: OK.
5: Tak toho máš rád, ale. To ano. Nezmiňuji, určitě.
6: A počkej, no tak to myslím, jakože.
5: Jo. Určitě.
2: No nevytáhnem z vás nic.
3: Že Dominik se zeptal, koho byste jako by spíš neměl rádi, abyste
6: měl rádi.
3: Zkusil jsem to. K tomu, koho máte rádi vlastně.
1: Zkusil jsem to, no.
6: Je to hodně, no.
1: No. Ale tak, nebo jaký máte třeba, to jsem teď zrovna nedávno řešil, jaký máte jakoby názor na to, když jakoby rapeři ve 40 rapujou o levných děvčatech a o tom, jak berou drogy.
5: Tak jestli to žijou ve 40, tak hustý, jakoby more power to them, ale myslím, že by hodně lidem jako...
6: Myslím,
5: že
6: by se na to měl
2: Je to nešvar. Je to nešvar.
1: Ale dostal jsem, co jsem potřeboval. Můžeme jít dál.
2: No,
1: nějakou lifestyleovku, ne?
2: Jo, hele, tak jaký vás baví věci, jako když neděláte hudbu, jaký máte koníčky mimo rap?
5: Já úplně vím, co řekne on, že pije jerbu a že
2: počkej,
6: za vás korálky.
5: Spát botiče.
2: Počkej, ještě jinak, řekněte to o tom druhým teda.
5: Hele no, tak Šimon.
6: Vydávej.
5: Tak Šimon, strašně rád ve svém volném čase udělá každých 15 minut 50 kliků a pak se zavaří jerbu, nechají vystát třeba 2 hodiny, pak je dobrát, úplně fakt jako perfektní. Zalije si, dá si dalších pade, dá se další jerbu, pomaličku se proklouzá, že jo, do Petrohradský, sedne si na chvilku, pak jde k Botiči. Co je jeho hobby? Jako všechno se točí kolem těch Vršovic.
1: Takže Šimon stay in shape. Prostě.
5: No mega.
1: To cením.
7: To je blbec.
5: Ty nemáš nic, víš. Moje hobby jsou tohle, ne všechno.
2: Nikdo nemá čas.
6: Artiž je jakoby převážně hudbou.
5: Uf, to se jako...
6: Tak jako, je to pravda, jako, že pracuješ a ta hudba je jako to největší, si myslím, jako, že samozřejmě trávení čas kamarády. Ale to hudbu opravdu žiješ.
1: A musí dělat něco divného, ne?
2: Sbírá kamínky třeba nějaký.
6: Hej, to ne, to ne.
2: A tak ještě, když od toho hobby ještě odskočíme, a to se tady ještě jako nezmiňovalo, dá se to vyhledat na internetu, když si člověk rozklikne fotky, kde je Dirty Depressa označený, že se věnuješ herectví, tak jsem se tě chtěl zeptat, je to tam? Je to informace z internetu?
3: Já nic neřekl.
6: Je to tak, je to tak vlastně od tohohle nový roku, tak se věnuje herectví.
2: Tak kdy tě budeme moc vidět, kdy to vyjde ty Adiny Šulcový ven?
6: Příští rok. Mm-hmm. Já jednou začal jsem v nějaký reklamě, ale teď vlastně vyšlo i teď něco takového, že jsem si mohl zhrát seriálu.
1: Jak to hodnotíš? Je to jakoby...
6: Hej, hrozně to bavilo. Hrozně to bavilo, byla to fakt sranda, Adina je hrozně v poho, i Petr Vejnár. A byla to fakt sranda, já jsem to vůbec nebral jako práci, fakt to, prostě víš co, jsem se prostě jenom hrál a...
1: Jestli jsi tomu uvolněnej, nemáš z toho jako...
6: Ne, bylo to fakt nice a uvidíme, no, uvidíme.
1: No, nový nabídky, můžete
3: klidně. Český lev sůn.
6: uvidíme. Hej, já si jenom hraju, jsem fakt hrozně rád za to, že můžu dělat to, co mě baví, že vlastně jako...
1: Máš třeba jako nějaký i do budoucna žánr, který by si chtěl vyzkoušet třeba filmu, jako třeba si zahrát, já nevím, v nějaký...
6: Hej,
1: nebo...
6: Kde?
1: Nevím, jestli máš nějaký jako žánr, který by tě bavil. Třeba oblíbený.
6: Hej, asi cokoliv ráně, já se toho nějak netožím, jakoby kdyby padla nějaká zajímavá nabídka a bylo by to něco úplně crazy, tak bych do toho šel, jakože chci si to vyzkoušet, hrozně to baví vlastně. Je to fakt sranda.
3: Já si myslím, že bys byl hrozně dobrý jako třeba detektiv, jako nějaký
6: český detektiv, kriminál. Klidně kámo, dám cokoliv. Fakt je to sranda. Fakt je to sranda a těším se, co mě čeká, no. Yes. A teď si fakt hraju, tenhle ten rok je fakt sranda a jsem hrozně rád, jsem šťastný a fakt je zábava, no. Děláme hudbu, ty vole, děláme, co nás baví, je to nice.
2: To je krásný a my se u té hudby ještě zastavíme. Aktuálně bych poprosil náš jingle, který nás dostane do fáze, kdy budeme řešit trošku víc pro tu muziku a koncerty, takže...
8: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Hele, vy máte aktuálně za sebou docela nabitý léto plný koncertů, ať už to byla třeba Riviera, nebo akustický gig na dodávce před Bike Jesus, nebo třeba Creepco, anebo třeba stejná lokalita jako Creepco, jenom větší stage, když si vás pozval Shimmy. A teďka naposled na konci srpna, tak se vás chci zeptat, na co tak... Jak jste si to užili a na co tak vzpomínáte rádi a jestli jsem nějaký krásný gig ještě vynechal, tak jak to probíhalo?
5: Ne, my jsi zmínil Provoz,
2: ne, Ostravu, super.
5: To byl náš první gig, co jsme zkusili vůbec hrát takhle live.
2: Byl Břeh Festival.
5: Jo, přesně, to si moc vážíme pozvání, to bylo moc hezký a otestovali jsme trošku, jak by to vůbec fungovalo. A z okolností to bylo hezký, protože jsem měl narozeniny a nějak to je úplně se sešlo hezky, jsme to i oslavili. A podle mě jako mě se opravdu zapamatovalo tamto docela dost, ačkoliv vím, že jsme oba byli nehorázně nespokojení s tím, jak jsme vlastně vystoupili, protože to bylo poprvé, tak si na to vzpomínám vlastně hodně rád. Jinak ta Troje byla skvělá teďka. To se nám povedlo poprvé nějak jako odehrát připravený jako elektronický plugged in set. Mm-hmm. Phone Crashers, skvělý, to bylo akustický, že jo. Co ještě? Na Creepco si vzpomínáš hezky?
6: Já jsem si asi nejvíc užil Creepco, no, že jsem asi poprvé odcházel a byl jsem fakt spokojený.
5: To je hezký.
6: A no taky se mi mega líbil, nebo bylo to vlastně rozstavný ty Phone Crashers, jak jsem hrál na té dodávce, vlastně jakoby bez ničeho, úplně nahatý s kytarou, veď, jsme tam seděli a bylo tam docela dost lidí, tak mě to překvapilo, bylo to hezký.
2: Jsi nemusel kopat lístek, že? Já jsem tam byl taky právě.
6: Jo. To je jediný dobrý, že jsi nemusel kopat lístek, ale to pak hele.
2: Šel kolem, ne, to bylo krásný. No a jak se to stalo, jak se to stalo třeba to s tím Shimmym, že vás vy oslovil, že jste tam zahráli na tom Fuchs Live Open Air?
5: Já myslím, že on musel jako i buď si sám poslechnout tu desku, nebo někdo v jeho kruhu ho nějak navedl na Bring the Water Back to the Valley, ale nabídl mi to Oliver takhle, za co jsme mu oba moc vděčný, že vlastně mi nabídl příležitost si s nima zahrát s jejich live kapelou, což je Lucifer, Don Diraf a PG, všichni velmi šikovní kluci, včetně Olivera taky. A No, nabídli mi zahrát pár písní akusticky, protože měl skvěle vymyšlený koncept na show ve Foxu, kde vlastně v půlce toho svého setu trošičku přestavil a začal mít akustické písničky svých jako bangerů, který jsou hodně známý. A já jsem zase na jeho nabídku ho poprosil, jestli bychom nemohli se Šimonem dát taky v té akustické části pár písniček.
2: Super.
5: Byl jsem velmi mile zaskočen, protože jsem to vůbec nečekal. Byl jsem opravdu mile překvapen, že nám ten prostor dal a nabídl. A měli jsme vlastně poprvé příležitost hrát na takhle zařízený, profesionální, plný stage vlastně.
2: Jo. Yes.
3: A i před docela dost lidma, ne? Se nepletu.
5: Určitě.
2: Někdo došel.
4: Hej, jakože já jsem tu v tu chvíli měl horečku, bylo mi fakt blbě, tak jsem to moc nevnímal, ale a když jsem potom viděl fotky, tak jako jo, no.
2: Jo. Fotky nice. Masivního crowdu.
1: Jinak,
2: jo. To je jako jiná žen.
1: No, to je takový inside joke.
4: Ježiši, masivní crowd.
2: Nám chtěli jednou platit za koncert tím, že nám řeknou, že nám řekli, budete mít fotky masivního crowdu, víc nemůžem nabít.
1: Wow. To prostě, to je to hard. Top. To je to, za čím celý život jdeš. No jinak, vlastně mně se líbilo na Riviere, že jste tam vlastně střídali jak jakoby autotunový jakoby tracky, tak

0: prostě i bez. Co byste takhle zároveň, jak zároveň bych se chtěl zeptat, jak vypadá váš setup jako na to, který používáte? A co byste po případě poradili lidem, kteří by chtěli taky jako jet na nějaký setup, nějakým třeba co začínají?
1: My to jedeme opravdu strašně špinavě a ne tak, jak by se to jet asi mělo. Obzvlášť teďka, když už vím, jak funguje třeba Oliverův setup, Shimiho setup na koncerty, tak vím, jak jsme na začátku jakoby našeho prozkoumávání všeho, ale máme prostě čistý mikrofon zapojený. Jestli je bezdrátový, tak super, ale když ne, tak ne. Je zapojený do zvukovky, můj počítač to zpracovává přes autotune, přepínám mu živě autotune, což samozřejmě ideálně by bylo fajn přepínat nějak, ne že se ohýbáte ke kompu, ale máte nějaký
2: Pedál,
1: pedálky
2: jasně,
1: nebo
2: taky se
1: něco, že
2: ohýbám.
1: jo. A tak, a mám prostě připravený pro Šimona na ty písničky autotune setupy, který přepínám. Myslím si, že je to takový, jako, nebo je, to je nejvíc jednoduchý řešení, který já jsem našel, abych
2: Jo.
1: netahal a nestavil rek a tak.
0: Jasně.
1: Jo,
2: Takže
1: ale
2: šetřete.
1: jo, no. Já nejsem velký fanda krabiček autotunových, jako pokud to není, no obecně nejsem
2: Taky
1: upřímně.
2: ne.
1: Upřímně ne. Ona je taková prostě skvělá krabička, kterou všichni používají,
2: Není
1: hodně
2: moc
1: tady
2: dobrá,
1: lidí,
2: no.
1: ale nedoporučoval bych takhle, spíš to prostě ten autotune přes software je fakt,
2: Jasně.
1: fakt dobrý.
2: Počkejte si na slevy po Vánocích a kupte si dobrou zvukovku po Vánocích
1: Mega.
2: ve výprodeji. Hele, viděl jsem, že třeba Depresa, Spotify účet, spousta listeners jako ze zahraničí. Nepsal vám už třeba někdo ze zahraničí na koncert nějaký prostě níž v nějaký malý vesničce, nevím, v Rakousku třeba,
1: Na
2: nebo?
1: koncert
2: Zatím
1: ne,
2: ne, zatím
1: ale
2: ne.
1: ozval se nám jeden kluk z Ameriky, z Massachusetts nebo něco
2: Jo.
1: takového.
2: Asi dva, tři kluci takhle
1: Jo.
2: napsali různě, no, že...
1: Že prostě, hej, doslechli se, jsme vydali po albu single I Can't Hear.
2: A to je za mě
1: A
2: asi nejlepší věc, co jsme spolu udělali,
1: souhlasím.
2: jako upřímně, jako z mýho toho, co...
1: Souhlasím. A na to konto se nám ozvali právě lidi, kteří jsme no nečekali, že by se nám ozvali prostě a bylo to moc vlastně zajímavý slyšet tuhleto odezvu na takovou písničku. Já jsem to osobně nečekal, Šimon hned věděl, že je to skvělá písnička, já jsem se s tím musel trošku víc žít, ale je fakt výborná, no, jakože baví mě mnohem víc, než co jsme dělali vlastně předtím. Takže jsem rád za tuhle tendenci, že
0: Yes.
1: každá nová věc mě baví víc a víc.
0: Plus vlastně, myslím, i v tom Švédsku jste neměli ten koncert, nebo
2: Jo,
0: vlastně ty...
2: to jsme s Johnem
1: Měl s
2: měli
1: Johnem,
2: tenkrát, to
1: kluci.
2: byla zajímavá odbočka, no. To bylo freaky, no. Jo, to bylo
1: Jo.
2: nice. Ale teď asi nějak nic, možná v Německu bude něco,
1: Ano,
2: ale to ještě není
1: OK.
2: jakoby jistý.
1: Ano,
2: Ale
1: to bylo moc
2: zatím
1: hezký.
2: yes, takhle se, co
0: Cestuju,
2: nám
1: je to
2: píšou, tak
1: otevřeno
2: je zatím
1: očky.
2: takhle v
1: Ale
2: Čechách. Jo.
1: máme ještě dost cestování, že jo, tady,
2: Jo.
1: tuzemsky, že pojedeme do Brna za chviličku, pak budeme
2: Jo, v
1: hrát
2: pátek máme v
1: Louku,
2: Brně, potom máme teda s tou...
1: pak máme Samelí, pak máme Louku, takže taky
2: Jo,
1: super.
2: tak to bude víc, no. To
1: Jo.
2: všechno se nejspíš stalo v moment, kdy
1: Jo,
2: koukáte
1: to
2: na
1: je
2: tenhle
1: pravda.
2: rozhovor, ale sledujte kluky na Instagramech, všechno tam píšou. Ale jaký jsou vaše top 3 desky letošního roku, co jste poslouchali?
0: Chceš první?
1: My jsme se se Šimonem potkali třeba dvakrát, abychom tohle otázku aspoň probrali, že hej, co jsme vůbec poslouchali tenhle rok? Za A, co jsme poslouchali tenhle rok a za B, co vyšlo v tomhle roce,
2: To je
1: protože
2: vždycky náročný.
1: fakt máme podle mě třeba víc jak 10 desek, co nás ovlivnili za minulý rok určitě.
2: Komu to vyšlo hrozně moc, ale já se
1: Jo.
2: poslouchám hlavně prostě třeba, nemám z minulého roku, jo,
1: No,
2: nebo fakt
1: jasně.
2: hodně jako dozadu, a to má stejně.
1: Ale
2: Ale
1: nicméně,
2: našli jsme si něco.
1: našli jsme si. A vlastně to bylo jednodušší, než jsem čekal, protože jsem se podíval na live
2: Ale kecá,
1: písničky.
2: trvalo to třeba 2 dny
1: No,
2: nebo
1: to je
2: tři.
1: real. Ale Xavier vydal skvělou desku v tomhle roce.
2: So
1: Ačkoliv
2: based?
1: Xavier jsou
2: Jo.
1: based, ano. Ačkoliv si myslím, že předchozí desky prostě mě ovlivnily mnohem víc a mě baví víc, tak tahle je fakt super a stojí za to, za poslech. Pak ještě kluci z Norska. Já nevím, jestli registrujete, ale jsou fakt skvělí. HC a Subaru
0: Já
1: vydali
0: vím,
1: Big
2: já
1: Trapin,
2: vím, to
1: jo.
2: mě taky
1: Kecáš,
2: baví.
1: fakt? Big Trapin, a to je úplně, oni produkuje věci Good,
2: Já neznám.
1: Young Good, což je
0: A oni
1: prostě
0: vlastně
1: jakoby...
0: vytvořili úplně svůj nový žánr,
1: No
0: že jo?
1: mega, no oni se
0: Big
1: inspirují,
0: Trap,
1: oni se,
0: nebo
1: oni,
0: jak se
1: no,
0: to bude?
1: oni se právě inspirují strašně moc prostě ze SoundCloudu lidma, jako který dělají takový ujetý, úplně fakt super 808 patterny a nevím, je to prostě fresh, je to dobrý.
0: Je to zajímavý.
1: Mají velmi unique hlas, ten jeden z nich je fakt to. Takže to pro dopor crazy hezký cover,

0: Fentes. A je to úplně
1: Okay.
0: takovýhle cover.
1: Hezký
0: Jo,
1: cover.
0: jakože představte si,
1: Ty dali.
0: Jestli víte, co je DJS, nebo jako takovýhle úplně přebušený, přebasovaný věci, tak víc vkusně podchycený a víc zajímavý a ve španělštině, takže fakt jako top.
1: Okay.
0: Mega doporučuju.
2: To je dobrý tip.
1: A co tady kolega?
0: Agus Fortnite.
3: Ale bylo to těžký, jo.
1: Jo, je to těžká ale, otázka, no.
3: Tak jo, jako první tam mám album od World Peace DMT, které se jmenuje Flowers Powers.
1: Mm-hmm.
3: Už mě víc baví ty starší, ale je rok 2026. A nějaký písničky mě tam hodně baví, mm-hmm. takže určitě tohle stopče, mega mě baví World Peace DMT. Mají to fakt hezký,
0: hey,
3: takový
0: cover.
3: Fakt happy. Jo, a cover dělal vlastně můj kamarád Adam Broš, Broš Painter na Instagramu. No, mají takový prostě takový carefree, fucky happy, prostě vyčilený a mají to hezký. A druhý mám od Eeru, Roomstringa, což mě dost baví, to vyšlo teď, ten rok taky. Si znáte Eer?
1: To se přiznám, že neznám.
2: Jsem kejval automaticky.
3: Ale dobrý, dobrý.
1: Máte to naučený, ty. Já to všechno pak dám z toho vašeho playlistu, který by nám dohrál.
0: Hráli Eer na Creepku nebo ne?
3: Ten rok?
0: No,
3: ne. Ty jedou si úplně svoje.
0: Jo.
3: Ty mají crazy to, ty mají crazy teď tour, no. Ty mají fakt buku úplně crazy lokace, prostě kostely.
0: Taková zajímavá novodoba jako indie kapelka. No, indie je hodně eufemistický název toho, ale je to fakt jako zajímavý a je to alt hudba než toho.
3: A určitě bych jako bring upnul, jako že cokoliv od DJE nebo od jakoby od
0: Chucky Mamani Kondory.
3: Chucky Mamani Kondory, to je kapacita, ale jestli mám říct takhle projekt, tak ještě od Ideas for Conversation, No Bad Words, je taky super. Takže tak tohle je trojka 26. Je,
1: taky kejvu a taky neznám.
4: Těším se na playlist, taky kejvu, taky neznám.
1: Zítra nejspíš už bude playlist na Spotify a na Apple Music, takže říkám to tady poprvé, myslím, v našem vysílání. Všechny ty playlisty najdete ve výběrech, jo, na Apple Music, bohužel prostě nepodporuje, abyste to tam snadno nějak našli, takže musíte jít pro Apple Music a pro Spotify do našeho Instagramu a do výběru. No. My máme nějaké naše tipy, ale to k tímto tady nechcem dlouhodobě nějak úplně zašpuntovat, ale já rozhodně musím říct jeden release, který je extrémně kompatibilní jakoby s vaším projektem, takže komu se líbilo vaše deska, tak rozhodně doporučuji novou desku nebo mixtape od britského artist, který se říká Florence the Sinclair a on chystá desku novou, ale vydal vlastně nějaký mixtape jakoby before drop a je to hrozně příjemná dlouhá deska.
2: A já doporučím Bash for the World Dinero Dolores Dios. A no, jako poslechněte si to určitě, je to pro lidi podle mě, který mají rádi takový víc smooth, takový jako klidnější rap. Strašně dobrý produkce tam mají a myslím si, že je to pro takový širší, myslím,
1: určitě horní
2: spektrum jako fanoušků rapu, že si,
1: jo,
2: to je to nahoře.
1: A ještě Kasaj, teď neskáčem si do slov.
4: Pardon, já jsem chtěl jen říct, že ta horní je to, co říkal Dominik, a dolní je novej Denzel Curry vlastně s Candy Beatsem.
1: Jo, no.
2: Taky jo, a to taky jakoby doporučuju, to je určitě jako to, si myslím, že žádnýho fanouška Kenny Beatse nebo Denzla Curryho nesklame. Vlastně je to, myslím, už pokračování, je to jakoby EP a myslím si, že je to jakoby pokračování už EP, který vyšlo jakoby předtím.
1: Zajímavé.
0: Máš rád Kenny Beatse?
2: Jo, vlastně.
0: On teďka přesedl na úplně jiný jako taky věci, on začal dělat jazz?
2: Jo, začal dělat hodně to takový jako jazzový.
0: Jakože fakt až, jako Blue Note úplně jako.
2: Přesně, až takový jako Saiganový jakoby věci. A je to fakt jakože v kombu s Denzlem Karim naprosto skvělý.
1: To vrací zpátky.
2: Vrací se to zpátky.
1: Prostě. My se vracíme ale zpátky do naší rubriky Buď a nebo léto nebo zima, takže jdeme na to.
2: Yes.
5: Rytířský rozstřel.
1: Velmi jednoduchý, nemusíme zabrušovat nějak hluboko, stačí jednoduchá odpověď, ale kdybyste cítili, že je potřeba něco vysvětlit, že jde o velký dilema, je prostor vysvětlit. A já začnu, protože to druhý vůbec nechápu, to tam psal Dominik, takže Sinťákovej track s Riffraffem nebo kytarovka s Young Leanem?
0: Sinťákový track s Riffraffem.
3: Shoutout Riffraff.
0: Shoutout Riffraff, kam.
3: Big boss.
2: Už jim ono to bylo jasný. Mozart nebo Mexicodro?
0: Mexicodro.
3: Mozart.
6: Kecám.
0: Kecáš.
2: No jasně, že jo.
6: Mexik,

0: Přivést vodu do údolí nebo vrátit život platformě Nina Protocol?
1: Oni si vrátili život sami, ne?
0: Trošku jo, ze SoundCloudem se spojili, ne?
2: Hej, 100% vrátit vodu do údolí, to je hrozně důležitý. Ale nejde o ten projekt, ale jestli jde o tu myšlenku, to jsem vlastně ani nevysvětlil,
0: to
2: jsme
0: znamená, vůbec.
2: Ale pro mě je to všechno, jo. Takže sorry, Nina Protocol, come, you gotta wait, come. Ne, Nina Protocol mě mrzí samozřejmě, ale voda v údolí je důležitější.
3: Já jsem zazpomínal na náš minulej díl a chci se zeptat, Smoke Town nebo Repkiss?
1: Ty jo.
4: Fu.
3: Už se to nepamatuješ.
2: Ší Smoke Town.
1: Repkiss je lifestyle, Smoke Town.
2: Ano. Takhle na bílo, hej, Smoke Town.
3: OK. Dal akustický koncert na Plovárně nebo akustický koncert na Louce? To bude, viď.
4: Za mě na Louce.
2: Na Louce.
3: Stará dobrá Louka.
0: Hele, na pustý ostrov si můžeš vzít buď jen kytaru nebo křesadlo.
3: Ohoho, určitě kytaru, to je jasný.
2: Vodu se solí.
0: To tam bude.
3: Rozumět řeči ptáků nebo rozumět řeči velryb?
1: Řeči ptáků za mě. Stopro, kde jsme?
2: Hej, Brtok, šarotou čípám, určitě ptačí řeči, bro, kámo, víš, u okno, ne.
0: Hele, a release party na vrcholu hory nebo release party u Botiče?
1: U Botiče.
2: Já bych teda první na té hoře a potom bych dělal prostě pull up u Botiče.
1: After u Botiče.
0: Já jsem teď se vzdělával a zjistil jsem, že Botič je nejdelší pražská řeka.
2: Ano, ano.
0: 35 kilometrů a v Praze Ticový? 21.
1: Ticový.
0: No, zůstaneme u vody, protože nás čeká speciální tier list a poprosím jingle.
5: Excalibur tier list.
0: Je to tier list,
1: shit,
0: který se trošku vrací k desce. Je to tier list
3: dobrý.
1: Vodních skupenství.
3: To je dobrý kluci.
0: Je to tier list vody, je to žebříček, vyhodnotíte, jestli je to S tier, to je naprostej top, F tier je flop. Chodí to u nás tak, že kasa většinou přečte tu vodu v tom skupenství.
4: Já vám budu random vytahovat, co se mi líbí. Jako
2: tak pojď.
4: Tak začal bych něčím, co je jakoby podle mě dost v pohodě, třeba jezero.
2: A my se máme shodnout?
0: Můžete odpovídat jako...
1: Každý za sebe, my fakt
0: každý se rozhodneme. Každý za sebe a uděláme nějaký průměr, když tak.
1: Jezero? Třeba B tier, nevím. V tomhle tom všem třeba B. Za mě osobně, co by?
2: Kamo, jezero je jasný jesko, vole.
0: Ježiš, takže dvojku.
1: A on bude mít, že jedno, co není jesko. Jako,
4: tak
1: že...
4: my to budeme takhle mezi to střídat. Ok.
3: Se průměrovat.
4: Tak bych vytáhl třeba tady horký pramen.
2: Tak kluky, naměvaný se tvoje manželka.
1: Ale hordý.
0: A nebo může odpovědět jenom
1: třeba
0: jeden
1: Bčko,
0: z vás.
1: Bčko, no, třeba taky Bčko.
2: Bčko je čiro, asi bych se nepopral.
1: Underwhelming.
2: No, ale horkým pramenu mě asi nepotkáš, ale... Ale tak v pohodě, no.
3: Každý den je střídrný pramen.
4: Tak třeba perlivá voda, pojďte. To je trošičku něco jiného.
1: Za mě reálně třeba A tier. V tom, že ti to fakt pomáhá být hydratovaný.
2: AT, let's go.
4: Okay. Co třeba taková louže? Oproti PDVM.
2: Hej, louže v poho, no, ale jakože... Asi bych to jakože... No, nevím,
0: můžete
2: no.
0: Jí disit klidně, jako.
2: Hej, ne, ale...
1: Cčko nebo Cčko, něco takový?
2: Dáme to na Cčko.
1: Dáme to na Cčko,
0: to
1: Cčko,
0: no, to první Cčko.
4: Co, třeba vlna?
1: Vlna může být klidně jako Ačko za mě, ale co myslíš ty?
3: Jste na vejvu, jo?
0: Bacha, jste na vejvu, jo?
1: To je pravda, ale...
0: My jsme to neukončili.
1: Já si šetří...
2: Ačko!
1: On si šetří jenom jedno na jesko.
2: Já vím, co na jesko mělo být, to je zero, vole.
1: Jo, takhle, ježíš. No,
4: tady třeba pára, to mě přehl jako vlastně dost dobrý skupenství.
2: Shoutout Marble Boy.
1: Shoutout Marble Boy, Smoke Town to teda, Smoke Town.
2: Hej, pára je taky v chillu, no.
1: Pára je v chillu, ale už je není Ačko.
2: Ale už vím, co bude esko.
1: Jasný.
2: Ale no jo, dáme
1: Bčko.
2: Tam, no, tam je všechno dobrý, hele.
4: Hmm. Bazén?
0: Dej bazén.
2: Bazén?
1: F-ko, za mě, F-ko, kam?
2: Hej, za mě je to, bazén je super, měli byste víc plavat lidi, je to fakt dobrý, ale zároveň každý den chodí do bazén, který je chlorovaný, není úplně dobrý.
0: Hmm.
2: Na F-ko bych to nedal, je chlorejs?
0: To je chlorovaný
2: dáme
0: bazén.
2: To, dáme, hele, je to dobrý, není to špatný, dáme to na C-čko třeba, okay. No.
3: Je to dobrý.
2: F-ko si to nezaslouží, ty nechodíš plavat, to prostě je real.
1: Já nechodím plavat, okay, bro.
3: Otužuješ se třeba?
1: Bon, jo. Ten.
3: OK.
4: Je třeba mácháč mi tady skočil, no.
1: A máme kandidáta konečně. No.
2: Na F-ko? Jde mácháč, že jsem nebyl, vlastně říkal, že si nic nezaslouží F-ko, jo, ale tak dáme mácháč na F-ko, sorry guys.
4: V pohodě.
3: V pohodě.
2: Vy máte rádi mácháč?
4: Florence z roku 2002,
2: za to penej při povodí. Za mě, hej, S-ko, za mě S-ko. Je to rok, co jsem se narodil a to se vrátila voda do údolí, bacha. To jsem
4: se hodně vrátila, no.
2: Takže kámo, fucking S-boy.
4: Meanwhile lidi z Karlína,
3: Jo, no.
1: S-ko, lidská
2: trošku. Ty si dal krupy na S-ko, bro.
4: Omylem jsem tady vzal krupy místo Florence.
2: Florence dej na S-ko, protože to se vrátila voda do údolí a já jsem jí vrátil, takže...
4: Tak když co ty kroupy, když už jsem je tam měl?
2: Kroupy jsou fakt nice.
1: Nice?
2: Mm.
1: Máš rád?
2: Yeah.
1: Preferuješ?
2: No, tak co? Bčko, Cčko?
1: Cčko.
2: Všichni nebudu se hádat, no. Ale jsou fakt v poho.
4: Tak dáme, že Cčko jsou v čilu.
2: Kroupy jsou v poho, jo, guys.
4: A co s nich? Ten je vlastně takým jako už...
3: No, to je taková vlastně kroupa.
2: Já moc nemám rád zimu, ale s nich je fakt krásná věc. Za mě hodně romantická a jako kouzelná.
1: F-ko, ne, A-čko.
2: Ačko. Šel nám to na A-čko vedle vlny rovnou. Ne.
4: Co tady máme dál? Co mě, řeka by mě ještě zajímala. To by vlastně jaký mohl být.
2: O jakého typu?
4: Jo, dal jsem tam jako řeka jenom.
2: Máme řeka.
4: Taková ta, co třeba jede do toho údolí, by to mohla být.
2: Hej, sto pro A-čko, no.
4: Ty řeky, co jdou naopak nahoru, ty nemáme rádi.
2: Když to vracej s tou údolí, to nechcem právě.
4: No a rybník?
0: Kapři, sumci.
2: Hej, to je všechno dobrý, víš co, kde je voda, tak je to dobrý.
4: Jo, okay. Já jsem to...
0: My jsme právě chtěli zjistit, kde to není dobrý s tou vodou od vás.
2: Kde to není dobrý s tou vodou?
4: Jako rybník je pro mě na stejném levelu jak jezero, ale samozřejmě celá do toho budu kecat.
2: No. Jo, hele, no jasný, že jo, hodíme to na Ačko.
1: Brzy to Ačko bude takový.
2: Bude plný, budeme už taky se vyměňovat, to není problém.
3: Vejde se tam všechno. No.
4: No, bažina, tam zajímá mě osobně.
2: Hej, bažina je taky chill.
4: Právě, že mega chill.
2: Ale. Asi kamaráde dáme na Bčko, protože bychom se nějak vešli.
1: No.
4: Ale tam se vejde.
3: No, vejde.
2: To je roztahovací.
4: Jestli máš rád bažinu na Ačko, tak...
2: Bčko. Dáme bažinu na Bčko, je fakt chill, ale na klip. Na klip,
1: na klip okay.
4: Taková mlha.
1: Sko, za mě.
2: S.
0: Souhlasím.
1: Souhlasíš fakt?
2: No to je jasný.
0: Mlha je base.
2: Mlha je fakt nice.
4: Moře? To je ta tvoje staná voda, no.
2: Ty vole, jasný, že Esko.
1: Jo, tak Esko.
2: To je jasný.
4: Led?
2: No znám jednoho člověka, co fakt má rád led, no.
4: Já třeba miluji ledy.
2: Ty vole, to tvoje Esko, ne?
1: Jak co?
2: Ty máš rád led?
1: Asi jo, nebo já nevím.
2: No.
1: Hey, chill, no, klidně Ačko možná.
2: Jo, Ačko, Esko si to nezaslouží.
1: Ne, určitě ne, tak jako, okay. Co by to byl za tier list?
2: Tady máme déšť.
1: Esko, ale to je, to
2: řekl. Hej, jo, já ho mám rád, dáme déšť. To na Esko.
1: Díky.
4: Dobře. A pak tady máme třeba voda živá od Anety Langerové.
2: To je jediná dobrá písnička, Esko, za mě.
1: To jsi neřek, ale to hustý. Hustý, Šimona.
4: A pak tady máme Slivovici.
1: Máte S+. Plus,
2: nebo... Máte S+. Plus. Hele, to je jasný, to by měli fakt jakoby chlapi se měl zbudit, dá si studenou vodu prostě se solí a rovnou tu slivku prostě.
1: Studenou vodu se solí.
2: Hele, to je zdroj prostě mládí, to je lék na všechno.
3: No.
2: A dej to úplně jako to první Esko. Tak to je za mě to nejlepší.
1: Slivovice přeci, to je úplně jasný.
0: Já si to pak udělám do IG, kde jsou všechny ty tier listy, tak ti tam udělám S+.
1: No jasný.
2: Ok,
3: krásný,
2: tak
0: super.
3: To je krásný.
2: A mácháč jako není zase tak špatný, ale prostě ale... Cčko ne, jo. Sorry.
0: No hele, my moc děkujeme za tohle seřazení vody ve svých různých jako skupenstvích, kdo by nevěděl z posluchačů, to všechno je voda.
3: Pijte vodu.
0: Hele, my moc děkujeme, že jste dorazili a že jsme mohli probrat váš release a vaše koncerty, které se dějou a dít budou a děli se. A lidi, My děkujeme, že jste poslouchali. Máme pro vás ještě jednu, ale takovou specialitku.
3: Medailonek.
0: Taková krásná věc, jak to je v těch late night shows, tak my jsme si pro vás dneska připravili, nebo hosti s tím nápadem přišli sami, že by nám tady chtěli zahrát jednu skladbu akusticky. To za chvíli se stane. My se za 2 týdny s váma slyšíme. Máme další hosty naplánovaný. Děkujeme za ohlasy na díl s Danzunem. Jede to skvěle, byli jsme na jeho Stalinu, bylo to ultimátní šílenství. A máme to nabitý a bude se to hodit hromada.
3: Bude. Ale lajna je dobrá.
0: A já, jak jsem ještě dneska možná to neřekl, jo, dávejte like, zviditelnění na YouTube, pište komentáře, co posloucháte a co vás třeba zajímá a děkujeme, že jste aktiv.
3: A sledujte Excalibur, bude to jízda.
0: Chcete něco ještě zmínit teďka na závěr?
2: Určitě děkujeme všem našim posluchačům a jsme za to hrozně vděční a máme spoustu nových věcí, které jsou na cestě a je určitě nový projekt, který bude až v novém roce.
1: Je to tak?
0: Nice.
2: Ale už se to vaří.
0: Nice.
2: Už se to vaří.
0: Už se to varká.
3: Mějte se krásně a nás čeká písnička.
0: Jo, co jste si připravili?
1: Thousand Miles.
3: 3, 2, 1.

0: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Tento pořad není vhodný pro děti.
5: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit lidi, kteří hrají nazí na housle.
6: Muže, kteří si splachují hlavy v pisoárech.
5: Ani jedince, kteří se nudí na nuda plážích.
7: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
8: Nekonečná!
7: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
9: Let's dance!
10: Kručky, a teď se osvobodím, teď se osvobodím.
11: Už to větrá!
12: Nahota! Nahota! Barbel!
5: Čau!
6: Ahoj.
5: Nazdar.
6: Čau.
5: Jak se máš?
6: Mám se moc dobře.
5: Jo?
6: Jo, jak se máš ty?
5: Hele, dobrý, opravdu. Opravdu je to nějaký dobrý teďkon. Všechno je fajn.
6: Všechno je tak, jak má být?
5: Všechno je fajn, ano.
6: Fakt jo? Ano. Takže jako žádný fuck up.
5: Hele, tak jako fuck up, víš co, já si vždycky nějakej najdu. Nebo jako fuck up. Ono se to prostě samo stalo, jo? Protože lidi to chtějí, my to chceme, ukazuje se, že ta pudovost je v nás nějak opravdu zakořeněná.
6: A nevíme, co s ní.
5: Nevíme, co s ní, protože já jsem si uvědomil, že jsme se jako z takového začátku, kde jo, jsme
6: Olympu,
5: byli...
6: vlastně vědomostního
5: ano,
6: Olympu.
5: Ano, přesně, kde jsme byli sice trochu pseudointelektuální,
6: no, ale furt ti to napadlo.
5: Ale furt
6: to
5: aspoň,
6: slovo intelekt.
5: Ano, přesně, aspoň hodnoty, tam byla snaha, jo.
6: Řád.
5: Přesně.
6: A tak dále.
5: A teďkon se bavíme vlastně už nějakou dobu jenom o tatarce, smažáku, svlíkání, prdění, kadění do vany a zabíjení zvířat.
6: Ano. Co to o nás vypráví?
5: Vlastně teď, když jsem ale ty témata opakoval znova, tak jako je považuji za správný a nelituji toho. Vlastně teď, když jsem slyšel takhle ten výčet, tak jako je to vlastně upřímný.
6: Jako kdo to může říct?
5: No protože takovýhle podcast já bych si pustil.
6: Hned.
5: Jo? Víš co, hele, nějaká klimatická změna nebo nějaká politika, koho to zajímá?
6: To už ne.
5: Hele, teď to je
6: už
5: tak,
6: to už bylo tolikrát,
5: přesně.
6: Jo, ale hlavně jsem si uvědomil, že to neznamená nebo nevypovídá nic jenom o nás.
5: Ano.
6: To vypovídá i o vás, chudáčci.
5: Hlavně o vás.
6: Protože my samozřejmě jsme na vás napojení.
5: My jsme váš hlas.
6: My jsme, ano. Jakoby
5: volte
6: my,
5: číslo 13.
6: Přesně.
5: Samozřejmě to byl fake. To
6: kampaň
5: byl
6: rozjíždíme až kampaň, příště.
5: Ano, ale nebylo to vůbec žádná politická agitace.
6: Ne.
5: Tak. No a co ty, Peťulo, hele, co ty povídej, je teda jak to máš, jako krom toho, že tady tento fuck up nebo zjištění se týká nás obou, nás všech, tak máš i ty nějakou svoji soukromou, nechci říkat přímo prohru, takové třeba škrobrtnul si poslední době.
6: Já jsem si škrobrtnul pořádně, navazuji na můj fuck up s plotem, nevím, jestli si ho leckteří pamatují.
5: To je zvláštní, zrovna jsem chtěl říct, jestli si náhodou nepostavil omylem třeba dva ploty.
6: Udělal jsem to. Udělal jsem plot. Ukážu ti ho potom na fotografii.
5: No a?
6: Ale to...
5: No.
6: To nebyl začátek toho... To je vyústění fuck upu, protože to vám chceme dokázat vlastně naším tady pustým životem, že z fuck upu se dají udělat i hezký věci. Ano? Že fuck up může člověka posílit.
5: Odrazit se ode dna.
6: Odrazit se ode dna a těch den je tam strašně moc. Furt je tam další a další a další.
5: Dnen.
6: Den.
5: No. A tak povídej už.
6: Tak. Jak se zbořil ten plot,
5: ano.
6: Tak jsem ho tam natáhnul prostě něco takového provizorního a během toho, co jsem, prostě jsem si řekl, hele, já už to udělám. Jo. Zjistil jsem, že tam mám prostě plaňky plotový, který se tam sušejí prostě už od té doby, co jsme se tam nastěhovali na zahradě. Mm-hmm. Adrika mi celou dobu říkala, že jsou tam palety. Mm-hmm. A že je využijem na něco. A říkám, hele, já mám pocit, ale že tam jsou prostě naskládaný jako kdyby dřívka. Ne, jsou tam palety. Včera jsem to nevydržel. Jdu tam.
5: A tam zjistě... dřívka.
6: Jasně.
5: Jasně, no.
6: Klasika. Tak ale to bylo co si nezjistíš, ne? To nevíš.
5: Bylo v dílně, ne?
6: Ne, venku na zahradě.
5: Jo, takhle.
6: To kdyby bylo v dílně, tak to už o tom dávno vím.
5: No i právě.
6: To je jasný. Právě. No ale zjistil jsem to, tak jsem si řekl, jdu na to. Udělám to. Nicméně jsem oddělával ještě ten můj jako...
5: Ostych.
6: Taky, ale spíš tu nápodobu plotu, kterou jsem tam umístil místo toho, aby... Tam bylo třeba prázdno.
5: Jenom by mě zajímalo, co byla ta nápodoba plotu. Bylo to třeba prostě radlo.
6: Ne,
5: prostě prádelní šňůra.
6: Takový no. Trošku delší větve.
5: No, samozřejmě, no, palisáda taková. Prostě. Když jste přírodní, no. Že jo, tam, to je jasný.
6: A nicméně, když jsem to oddělával, tak mi spadla další část.
5: No. Promiň, to je ale tak strašný.
6: A bylo to strašný.
5: Já to nevidím, promiň.
6: On je to prostě uhnilý u těch závitů, nebo já nevím, k čemu je to přidělaný, k těm hlavním železným kůlům, který drží ten plot, a prostě se mi to rozdrolo i to druhý, takže to prostě celý spadlo. A bylo to o tom, abych se vypořádal prostě se svýma pochybnostma o tom, jestli jsem vůbec schopný přežít.
5: To je ta příležitost.
6: To je ta příležitost, přesně. Tak jsem si řekl, ano, je možná ten moment přesvědčit se o tom, že to zvládnu.
5: Prodáváme drák, vracíme se
6: do Prahy. Tady ve studiu. Andrejku už jsem rok neviděl. Tak, ne, prostě jsem to udělal. Fakápek malinký je ten, že jsem během toho, prostě tam jsou takový železný plošky, který ještě kolem toho hlavního kůlu držej ty ploty. Ale během toho, jak jsem vylamoval ty poslední prostě části těch...
5: Tak jak byly starý, tak se urval.
6: Ne, tak jsem je vohnul dovnitř.
5: Takže tam tak na ně nejde, no jo. No.
6: A teď najednou, co s nima? Péťa přišel na věc. Takže teď přiznávám, je to jenom na čas. Mm-hmm. Nějaký krátkej, kdy pojedu do železářství a pořídím se na to pořádný nahačení. Nicméně, teď ten plot drží na takových těch stahovacích páskách.
5: Takových těch jako elektrikářských?
6: Jo.
5: No ale tak to oni jsou docela pevný, to jsou myslím, že ti tam pevný. Vydrží dlouho.
6: To vydrží dlouho a to vydrží tak dlouho, až kolem toho se naučím chodit, že to je vlastně hotový.
5: Tak to
6: já právě z toho cítím a to se nesmí stát, ale je to úplně, no... Nevím.
5: Je to na bíledni.
6: Je to na bíledni, nicméně jsem to i natřel, ano. Takže no, hele, za mě jako dobrý. Nicméně, já bych nevěřil jsem tomu, že ten příběh je takhle dlouhej, omlouvám se, ale
5: to
6: furt, tam se to mění. To je normálně sinusoida zklamání a radosti. Ano, nejenom to stojí, jo? A já si řeknu, tak je potřeba to doma za
5: takhle
6: tou barvou.
5: Pojmenuj takhle svůj životopis jednou.
6: Jo, to je moje nová kniha. A tak to mažu. Všechno v pohodě. Dávám si i záležet. Samozřejmě nemám rukavice, to je jasný, protože prostě jinak bys to nemohl dotýkat, jinak bych necítil ty materiály, rozumíš? Mm. Tak. Ani jsem byl tak trošičku pokropený. A najednou si říkám, no ale potřebuji dodělat ty pásky. Tak jsem začal utahovat a vlastně jsem si uvědomil, že jsem na to položil vlastně obě ruce, že v tom olejovitý barvě prostě máčím obě dlaně. Že jsem prostě úplně celý od toho. Úplně. A ještě, jak je to, to není barva, ale
5: penetrace nějaká.
6: No, tomu se nějak říká, prostě tomu se ne balzám, ale emulze taková. Taková emulze. Mm-hmm. Dostával jsi to někdy z rukou, kámo. To nejde dostat z ruky. Já jsem měl takový balení takových písečků, takového speciálního divného písku stavebního, který se na tohle podle mě používá. Měl jsem jich tam asi třeba 12 takovýchhle balíčků.
5: No jasně, no.
6: Vůbec nevím, kde jsou.
5: Aha.
6: Myslím, a hned jsem si na ně vzpomněl v tu chvíli. Byl vlastně první okamžik v mém životě, kdy bych reálně to potřeboval, ale nevím, kde to je. A tak jsem si říkal, tyjo, tak jak to udělám? Takže jsem šel do umyvadla, začal jsem to tam úplně, takže zničil jsem ručně. Začal jsem to fakt drhnout, ale úplně, já jsem měl sedřený ruce jak humr. Já jsem měl úplně růžový. fialový. A nicméně, ta barva, ona... Já nechápu to, jak to se stalo, ona prostě neodtekla, ale ona se přilepila na to umyvadlo. Takže prostě, fuj, tam, a to nejde ani smazat. To je prostě, a Andrejka je pozítří doba, já nevím, co mám dělat. Ne, dělám si srandu, přišel jsem na to. Ale prostě, takže jsem celý zasjanej, tohle to udělal, řekl jsem si prostě ručník obětů za tohleto prostě šílený vlastně hrdinský čin, no, upravení plotu, to už nějaký ručníček nikoho nebude zajímat.
5: To je detail.
6: Na to už si nikdo nevzpomene.
5: Přesně tak.
6: Vyčistil jsem umyvadlo.
5: Výborně.
6: A furt to mám za nechtama,
5: jo,
6: ale jinak.
5: Ano, ano. Petr, máš špinavé nechty, ukazuje na ruce. Vrhnul si košily a má ještě znamení na pravém předloktí.
6: Jo, ale to si tam chci nechat a vytetovat vlastně.
5: Odkud jsem zešel a že to je ta práce a že to je ten můj posun.
6: Přesně tak, jakoby, a vlastně jsem to vyfotil ze všech stran, aby vlastně se to fakt zachytilo, abych měl připomínku na to, že jsem udělal plot.
9: Chudáček Petr.
6: Tak.
5: Tak, to je
6: člověk. Konec dílu, podle mě.
5: Výborně, no tak jdeme, hele.
6: Naše téma jsou ploty.
5: Přesně, téma je lazura. Lazura a emulze. Ne, téma dnešního dílu. Ať se může zdát, že to je...
6: Já navážu, chceš to říct? Ano. Já jsem vymyslel můstek.
5: Dobře, pojď na to.
6: Já vám řeknu, jako já, když jsem si umýval té ruce, jsem si musel vyhrnout normálně rukávy. A pak jsem si uvědomil, že to máme i na krku. Tak jsem si musel sundat i tričko. A najednou jsem zjistil, že koukám na svoji
5: nahotu.
6: A houplo mi, no.
5: Takže prostě téma dnešního dílu, přátelé,
6: je nahota.
5: Vy čuňáci, že i toto téma je z vámi poptávaných témat.
6: Je to tak? A to jsme si samozřejmě nahota. Nevymysleli, to mě by to třeba ani nenapadlo, nikdy.
5: V životě, já jsem se nikdy nesvlíkal, já to nedělám ani do sprchy.
6: Já vím.
5: No, vůbec, mě to je odporný.
6: No, tak co ty a nahota?
5: Hele, kdybych měl říct nějaký svůj fuck up s nahotou, tak tady budem třeba týden, jo.
6: Jakože jsi hodně rád svlíkal?
5: Je jich nekonečno.
6: Já si vzpomínám na naši společnou nahotu, která ale podle mě není možný odvysílat. Nebo je, ale prostě v jedné nejmenované kulturní budově,
5: ano,
6: kde jsme se ocitli ve třetím patře, jsme nahý lezli přes okna střešní.
5: To je pravda.
6: Přes roh té budovy. Hej, řeknu vám, že tohle je věc, kterou si Andrejka třeba pamatuje, protože ta u toho byla.
5: No jo, no.
6: Ona se mnou bavila v pokoji a prostě najednou jsem zmizel taky. A musela vlastně, jí nezbývalo nic jiného, než čekat v té místnosti, kde jsou druhý
5: otevřený. Do který jsme dolezli.
6: Fuj, ale je pravda, že já vždycky se na tím, jako když si na to vzpomenu, mě z toho úplně zle.
5: No tak to zase nesmí člověk tak dramaticky si to jako...
6: Ale ne jako, že to je hrozně nebezpečný.
5: Jen tak jako bylo to poslední patro baráku a byli jsme barva nahý, tak,
6: no,
5: to,
6: no.
5: Tak prostě mohl
6: ani
5: nás někdo...
6: Ani ten svetr by to nespříjemnil, rozumíš?
5: No to je tebe pravda, no a mohl nás někdo vyfotit, že jo, ještě u toho
6: no,
5: třeba.
6: No to jsme tenkrát vůbec nikoho nezajímali.
5: To je pravda, jako takhle, tak já mám, já, jako, a nejhorší je, že já teda ještě co se týče té nahoty, akor jako vzhledem k tomu, že u mě ta nahota buď souvisí teda s prací, to bylo párkrát, a nebo souvisí s nějakým jako s nějakou pokročilou hodinou a mojí opravdu velkou radostí ze života. A ta velká radost ze života se nezřídka projevuje i tak, že to je různě jako zaznamenaný. Takže podle mě existuje úplně jako
6: no
5: nekonečný...
6: No prostě do politiky jít nemůžeš.
5: Ne, naopak můžu. O mě podle mě musí po netu takovejhlech jako materiálů kolovat opravdu jako miliony. Hmm. Já sám jich mám víc, než bych si přál, ale jsou to takové věci typu jako 7 hodin ráno, neděle, já sám jsem na mostě před Národním divadlem a točím sám sebe,
6: nahej,
5: jak mám stažený kalhoty a ukazuju fakáče na Pražský hrad a řvu Havel. Například třeba takovýhle video a do průběhu toho videa přichází do průběhu toho videa, protože to bylo po premiéře v Disku, přichází kolegyně dnes už teda Trojanová, Anča Trojanová a říká: Adame, co tady děláš? No a takovejhlech jako videí, kdy já si tou jako, když jsem si tou nahotou prostě tak nějak jako asi dokazoval, jaký jsem děsnej disident a rebel, těch je bohužel spousta, nedá se s tím nic dělat.
6: Ale
5: no.
6: Taky, ale jsem vždycky taky, když nějaká hodina pokročila, už to nedělám moc. Nebo vlastně vůbec už to nedělám.
5: To asi jaký nepamatuju, kdy naposled se mi to stalo.
6: To jako hodně, podle mě děláš v období nějakých takových prvních bujarejch večírků, mužských možná, ne? Ono to hodně, nebo jakoby, jako... víš co myslím, že ono to je vlastně hrozně podivný. Já, jako teď zpětně, mě je to úplně divně, že si uvědomím, že přesně jsme měli třeba po premiéře a najednou nás na baru bylo 6 nahých mužů.
5: Jo no. To je pravda. A zároveň jako velmi často u toho nebyla žádná žena.
6: Ne!
5: Krom té barmanky.
6: No, no, která to snášela prostě, protože byla za barem dost vzadu.
5: No, že my jsme byli od pasu, vej jsme nebyli vidět, ale jako tak obecně, jako tahle věc je trochu taková, jako...
6: To tam nemůžem dát vůbec, to vypadá, že jsme ji úplně obtěžovali.
5: Ne, neobtěžovali, ale ona, byla, ona byla ráda.
6: Ježišmarja! Ne, ale jako, že si, no, jako já si, no, to je fakt ale úplně kontroverzní téma, protože si pamatuju třeba, jak jsme si fotili přirození. Nebo si pamatuju! No, tak to je hrozný. Byli jsme nahý. Bylo nás fakt spoustu. A Adam řekl úplně výborný nápad, aby jsme si spláchli hlavu v hajzlu.
5: A normálně mně se podařilo vytvořit klima,
6: že to byl ten nejlepší nápad.
5: Ve kterým třeba 6 dospělých mužů v rozpětí věku od 25 do třeba 40 nebo 43 let. Tak jako stálo frontu,
6: dělej.
5: Před záchodama a chodilo se na takzvanou jedničku. Jednička byl pisoár a pak se rychle přebíhalo na dvojku a dvojka byla mísa.
6: Jo,
5: a normálně,
6: první pisoár, potom mísa.
5: A stála se fronta na to, aby se každý mohl nechat spláchnout.
6: Já znám lidi, kteří šli dvakrát.
5: Přesně. A podporujte kulturu, protože těch peněz je málo a my dřem jako koně.
6: Pisoáry už jsou zničený. Potřebujeme na nový.
5: No, takže ano, takže jako nahota má mnoho podob, jo, řekněme. Jako jedna, jo. Jedna z nich je
6: jenom jsem potřeboval jako začít u sebe.
5: Ano, ano.
6: A pak se vydat napříč tomu světu.
5: No, no, ale je zajímavý, že to je, nebo jako zajímavý, asi si člověk dovede představit, proč to tak je, ale znám fakt jako nespočet mužů, který takovýhle období měli, nebo ho pořád mají, ale jako neznám žádnou ženu. Jakože neznám žádnou ženu, která i když se sundá, tak by byla jako, jo, to je Mařena, ona se slíká.
6: No, to je pravda, no, ale to o tom něco vypovídá.
5: To je jako bohužel jako extrémně nízký, to, ale, no. Ale mám teda pocit, jakože to je ono, jako tohle je ten jako aspekt toho, kdy podle mě ty, a pak jste holky potkali, říká, jo, kluci se zase slíkají, no.
6: No, to si ale myslím, no.
5: A v reálu se děje to, že prostě pět mentálů je na zahradě.
6: No, jasně. Pojď zašermovat.
5: Bijou se prsa, fotějí si penisy a prostě holky jsou vevnitř a tak říká, poťuknem si, dáš ještě prosečko.
6: A kde jsou? Spál, už jsem unavená.
5: A taky, kde jsou kluci, ale venku, ale... tě znáš.
6: Ukáž, hodinky, dělej, vzduchovat, vrtulník.
5: No, takže prostě opravdu jako páni tvorstva.
6: Mě v práci, když jsem začínal dělat divadlo, tak mě furt svlíkali. Pořád. Už to zmizelo. Nechci vědět, proč. Jo.
5: Ano, a jak se ti s tím vypořádávalo? Jako jak k tomu...
6: Hele, mě to... Já jsem zrovna byl v takovým jako punkovým období, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě takovýmu protisystémovým období.
5: Mm-hmm. Puberta.
6: Puberta. A vlastně jsem si to začal užívat. Vlastně jsem vnímal to, jak je nepříjemný, nebo jak, když třeba v tom představení, jak může být někomu nepříjemný i to, že se vlastně kouká na někoho, kdo je nahej a je třeba, nevím, 2 metry daleko, nebo metr, nebo půl metru.
5: Dobře, se nad ním stojíš v tom hledišti. Tak co, líbí se ti to? Proto jsi přišel do divadla.
6: Ne, ale vlastně mě to něčím jako přišlo osvobozující. Tak.
5: A tak tomu rozumím. Hmm. Jako.
6: Tou první nahotu, kterou jsem zažil a která byla právě osvobozující, tak to jsme dělali představení z textu Ivana Martina Jirouse s Jirkou Pokorným a já si pamatuju a fakt to byl tak osvobozující pocit. Já jsem tam měl celou dobu župan, hrál jsem tam na housle. Byl jsem takový anděl, démon zároveň. Jo. Hmm. Ale jsem takový Kanady, jo. A prostě pak jsem tam měl úplně excelentní text od Ivana Martina Jirouse, konečně zase doma, zahrada zarostla jako přiva dvou doma lebeda, to je jedno. On se vrací domů prostě a tam je to všechno zarostlý a já jsem tam prostě měl naběhnout, odhodit ten župan a prostě si to tam jako úplně a bylo to úplně wow, skvělý. Že tam ta nahota nebyla akcentovaná, dejme tomu toho, že bych prostě, nevím, si na něj furt čahal nebo tak.
5: No, že by se o tom mluvilo.
6: No, že by se o tom mluvilo, ale bylo to osvobozující.
5: No, mě po repríze tady toho představení napsal nějaký fanoušek nebo divák a napsal mi, děkuji za dnešní reprízu, máte moc hezký přirozený herectví.
12: Ble.
5: Takže jako, no, no, já jsem si zažil tady to prostě, připadal jsem si v tu chvíli jako oběť.
6: Rozumím. Jo?
5: Protože jsem se prostě podíval tomu týpkovi na profil a byl to...
6: Na penis.
5: Ano, on zhodnotil jsem to, posoudil a říkal jsem si, to je predátor.
6: To je teda, to mám v sobě kluk.
5: No a hele, teďkon taková jako hodně... peprná otázka, jo? Hodně taková za závoj, nějaký intimity. Hmm. Prostě mě by, Petře, zajímalo, jestli když máš takovýhle představení nebo prostě roli ve filmu, jako jestli předtím, než na to přijde, jestli prostě si toho Lulana trochu potaháš.
6: Ježišmarja! To je takový ubožák.
5: No ale, tak víš co?
6: Ty slova, jaký vybere, aby... Ještě mu říká Lulan.
5: Ale tak...
6: Dobře, rozumím ti. Vím, jak to myslíš. Upřímně vždycky zčeknu na tom, jak tam je.
5: Jo, jo.
6: Není každý den posvícení, jak se říká.
5: Přesně tak, právě.
6: A někdy, přiznám, fakt, ale chudák co jenom pro vás. Někdy jsem mu dal takový lehký pohlaveček. Ať nedělá darbujána.
5: No, přesně, prober se.
6: To je fakt strašný, tohle nemůžem odvysílat.
5: Proč ne? Dík, to je prostě herecká realita. Lidi to zajímá, lidi to chtějí, Petře. Dělej, říkej svý tajnosti další.
6: A to je všechno, ale mně přijde, že to stačí. No ale jinak s tím asi nemám úplně problém. Jakože u různých kolegů tam si myslím, že propleskávat musí.
5: O jednom už jsme tady mluvili. Ne, jako tak to je prostě jenom, já jsem chtěl přiblížit, že jako ta herecká profese a herecká realita má samozřejmě, že tam už si pracuješ i tady s těma aspektama, který se nějak jako dotýkají tvýho sebevědomí.
6: Jo, tak hlavně je to hrozně, no je to nejzranitelnější, co může být.
5: No.
6: Jakože mám pocit, že ten celek, jako i kdyby měl jenom trenky, tak to vlastně není ten druh zranitelnosti, do jakého se můžu dostat díky tomu, že jsem úplně celý odhalený a je to prostě takovej potom, je člověk odevzdaný vlastně až, no.
5: No hlavně, když
6: svojí
5: je to...
6: fyzičností, s kterou nemůžeš nic udělat.
5: No a zažil jsi někdy na place? Jakože při natáčení vlastně, že měl, protože já jsem točil vlastně erotickou scénu, jsem točil jednou, to bylo, ježišmarja, to bylo výborný úplně. To bylo prostě s Vandou Chaloupkovou, kterou moc zdravíme. A ta jako, ta erotická scéna byla vlastně, ona se jakoby neměla povíst, jako ten styk neměl být dobrý, jako, a já jsem měl selhat, jo. A takže to byl vlastně spíš takový pokus a já jsem... takže jsem se tam prostě jako o něco pokoušel a pak jsem jako utek. A šli jsme s Vandou na cigáro. A Vanda říká, no hele, jenom to, tyjo, to jsem ti chtěl říct, to jako dobrý. A já jsem říkal, Vando, ale ty jsi mě chytla za ruku, jako za zápěstí. A on říkal,
6: aha. To ty v tom mohl nechat, roznášej to dál.
5: Ona říkala, a
6: mám ho, a říká mu baobab.
5: Já jsem si říkala, že...
6: jako nevím vlastně... Kam zařadit tuto historku?
5: No ale je to jedna z těch košilatějších, jo? Ale taky, hele, herecká historky z natáčení, tak co víc než historka z natáčení prodává? Hele,
6: tak já jsem si měl masturbovat během natáčení.
5: Jo?
6: Jo, a nakonec to vyškrtli. To jsme natáčeli pro Českou televizi.
5: Tam byli edikt.
6: Jo. Ta scéna se zrušila. Díky bohu. Ono se to natočilo, ale pak už se tam nějak nehodila. Chápu.
5: Tomu rozumím, no.
6: Já jsem samozřejmě se snažil udělat všechno pro to, abych omezil vizuální divácký kontakt.
5: No jasně.
6: Ale tak to nejde, jo.
5: No ale já jsem předtím, než jsem si teda vzpomněl tady na tu výbornou historku s paní Vandou, teda slečnou Vandou, tak jsem chtěl říct, že jako vlastně pro mě v té představě je na tom celým nejhorší ta fáze toho, když jsi vlastně před tím štábem.
6: Mm-hmm.
5: Protože...
6: Jo, a to je mi právě hrozně příjemný třeba. Jako ve smyslu i toho, že když tam ten štáb je, třeba dost často...
5: Takže jako chodíš na scény?
6: Ne, ale že na začátku třeba, když jsem měl před sebou třeba nějakou první sexuální scénu, tak jsem se opravdu reálně bál toho, aby třeba se můj nějaká biomechanismus nesprovoznil a nebyl bych tam prostě... To by bylo fakt hrozně trapný, ale je to vlastně taková situace, která není trapná, je logická. Ale kdyby se ti stala, tak je prostě
5: Je to hodně, je to hodně kách. No, prostě, je to jako kách. Nechceš, aby
6: takže
5: to jako
6: jsem z toho
5: proběhlo,
6: vlastně
5: no.
6: Byl od začátku nervózní, ale ta nervozita se nakonec vlastně přesídlila naopak do toho, že mám jistotu, že se to nestane. A díky tomu štábu i
5: jo,
6: vlastně si myslím, že to vlastně co nejvíc eliminuje to, aby...
5: Že to je tak odintimněný a odosobněný.
6: Jo, tak to
5: jako
6: myslím, tak to
5: tomu.
6: Myslím, že díky tomu cítím, že to jakoby jdeme hrát.
5: Jo, jo, rozumím, no. Jsem jako jednou, to už je teda hrozně dlouhá erotická scéna, to nebyla, shodou okolností jsme točili s Kamilou spolu jednu jako reklamu a měli jsme tam vlastně jenom jsme spolu leželi v posteli. Mm-hmm. A to jsou přesně takový ty momenty, kdy jako si vlastně tam ležíš poměrně dlouho, než se všechno jako natočí, nasvítí, blablabla. A často se stane, že ten štáb vlastně zapomene na to, že ty nejseš světlo nebo rekvizita, ale že jsou to jako by dva živý lidi a jeden z nich je třeba hezkej. A vlastně stačí, aby si jako, myslím samozřejmě mě. A vlastně stačí, aby si jenom jako jednou nebo dvakrát zaslech nějakou přesně jako poznámku mm-hmm. tady toho typu. A to jako nebylo potřeba to jakkoliv řešit a nebylo to nic jako nic hroznýho.
6: Rozumím.
5: Nebo aby to...
6: Ale je to křehký prostě.
5: Kamila
6: no.
5: Si to podle mě ani nemůže, nebo jako nepamatuje určitě, ale že si jako budu představit, že...
6: Byla na šlupky, že
5: jako, no tak to je jasně, že to bylo ještě v dobách před odvykačkou. Ale že si jako dovedu představit, že to může být vlastně fakt jako hrozný. Mm. Jakože... No, to jsem vám řekl novinku, co? To byste si asi nepředstavili.
6: A upřímně si ale myslím, že holky v tomhle to mají horší vodost, podle mě.
5: Přátelé, vážení diváci, posluchači.
6: Hele, nechte si to všechno pro sebe. Tohle, co jsme vám řekli, nikomu jen tak neříkáme, jo. Tak na první dobrou.
5: Přesně tak, to je jenom pro vaše uši.
6: Jenom.
5: Jenom pro uši.
6: Kdybyste měli
5: chudáčku.
6: Je to tak, kdybyste měli kamarády, který neslyšeli všechny díly chudáčku do téhle doby, vůbec jim to nepouštějte.
5: Jo, nebo jako musí slyšet všechny
6: aby díly,
5: si
6: přesně tak.
5: To, že vy ho slyšíte, se vám odemklo jenom kvůli tomu, no, že jste slyšeli...
6: To, máte achievement.
5: Ano, že jste slyšeli ty předchozí. Jo? Yes. Je to jako tak prostě tady ten lore držte a hlavně nás nezraďte.
6: 30 vteřin světu. My jsme vůbec neodlítali na planety. 30 vteřin světu.
5: Tak letíme rychle.
6: Letíme! Wow! 30 vteřin světu Adama Ernesta.
5: Hele, světe, nazdar. Co bych ti řekl k nahotě, no? Je to prostě přirozená věc. Je to přirozená věc, mám nahotu rád, ale zároveň jsem stydlivej. Chápu, že to máš podobně a tak prostě se svlíkej jenom, když chceš.
6: A napiš.
5: A 775.
6: to tak ale fakt bude. Jsem strašně stydlivej. Já se to odpočítám. 3, 2, 1, teď. Ahoj, jo, teď. Tady já jsem Petr. Milý světe, vysvlékej se. Svlékej se, ale jenom když budeš chtít. A zároveň, když budeš chtít a třeba by se chceš i slunit, jdi na nuda pláž. Všechno tady na tom světě je pro nás.
5: Ty a mě teďkon došlo, není náhodou nuda pláž spíš ta s plavkama?
6: Ne.
5: No já vím, ale jakoby tam je spíš nuda, ne, než na tý vesplavek.
6: Ježišmarja, tak s tímhle se loučíme. Mějte se krásně, chudáčkové, a čau.
5: A nenuďte se.
6: Ahoj. Na nuda pláži.
5: Čau.
9: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ten byl strašně košilatý, to já vůbec neznám. Nuda, no mě tam je taková nuda.

0: Yeah.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Rádio Wave. Wave.
8: Český rozhlas. Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
9: Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

my bread, your mom of me, yeah.